přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pošli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku, jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: No. Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Jo. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízkém kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jo, jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny, a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili.
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně ráda mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeoborkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky. že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý.

0: na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvetal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek. Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeč.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
4: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
5: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
6: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
4: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
5: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
6: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
4: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
5: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
6: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
4: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda se
5: vzala. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
6: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
4: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
5: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jiný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí?
0: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
1: pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy skutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak až to se mnou sekne od mnoha věcí, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat.
8: Hey

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a předat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7, zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju, já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo půjčit z knihovně.
7: A nebo, bych se schlánila, no.
5: Nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu, já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak by to vám zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
2: Já, teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl, že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: Ano, já vám to přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem. Že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
12: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě. Uklouzl.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzl, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Zase to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídat a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
5: no, nevím. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydám.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál, jsme rádi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano, to je tam, jak je ano, slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna, ano, tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, ano, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku.
1: No
2: říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká leta, je to škoda. No,
2: já ho přemluvám, ať píše, ať napíše jo. O svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: doufám,
3: telefon.
2: Doufám, že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Já panu mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Japonu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu. Že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala... se nadechla. Květa udělala... se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák, malá. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byly kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, i jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01104 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně zdravíčka, hodně. A přeju si Ažku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vot, já skazal, izvinite, pažást, vy nerozumíte rusky už, věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam za dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře ona uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, novina, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji,
3: město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom když jste tam měli takové ty hlášky s tím mužu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenil, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil: Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak se kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já

0: kouká z toho 3měsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžadují něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila a těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuji za návštěvu, hezký víkend.
2: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trvte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Lipníku nad Bečvou dokončili přestavbu 3 přechodů pro chodce. Restaurátoři opravili delfínovou kašnu v Olomouci. Olomoucká tenistka Karolína Muchová je ve čtvrtfinále Wimbledonu. Dnes bude oblačno s přehaňkami a teploty do 24 stupňů. Hezké brzké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Obyvatelé a návštěvníci v Lipníku nad Bečvou můžou bezpečněji přecházet některé frekventované cesty. Město dokončilo přestavbu hned 3 přechodů před základními školami Hranická a Osecká a před zdravotním střediskem v Osecké ulici. Součástí jsou i nové semafory, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: V podstatě všechno jsou to přechody původně přes 4 jízdní pruhy a došlo k zúžení těch přechodů jenom na 2 jízdní pruhy a v podstatě výrazně se zvýšila bezpečnost. Ty náklady jsou zhruba 7,1 milionu korun a podařilo se nám získat 2,8 milionu korun z dotačního titulu Olomouckého kraje na zvýšení bezpečnosti provozu.
1: Restaurátoři dokončili opravu delfínovy kašny v Sokolské ulici v Olomouci. Zpevnili poškozená místa, odstranili grafity z kovových prvků a ošetřili schodiště kolem nádrže. Oprava přišla na necelých 50 tisíc korun.
3: Autorem památky z první poloviny 18. století je barokní sochař Filip Sattler. Kašna je u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a napájela ji historická studna v bezprostředním okolí. V současné době je ale mimo provoz kvůli dlouhodobě nízké hladině podzemní vody. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: První neděli v měsíci už nebude možné navštívit muzea a galerie zdarma. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Pilotní projekt spustil rezort letos na začátku dubna. Poslední volné vstupy mohli návštěvníci využít na konci června. Úřad tak chtěl zvýšit návštěvnost. Podle Šťastné teď ministerstvo projekt vyhodnotí. Podobný pak plánuje zavést znovu od podzimu. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Další Češku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Krejčíkovou vyřazení mrzelo. Předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
4: Určitě i teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo a zase by byla další Češka na tabuli a nemůžu teda říct, to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to byl prostě úžasný úspěch. Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo, postupně místy s přehánkami, které budou večer ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď silnice Změrovic nad Hanou na Kojetín a to v místě přejezdu kvůli modernizaci trati. Počítejte s objížďkou přes Stříbrnice a Křenovice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Prodloužený víkend pokračuje, máme svátek, pondělí 6. července na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přeje příjemné, dobré brzké ráno Tomáš Kedzior, vám, kteří vstáváte. Vítě Vávra, Palo Habera, to jsou první dva interpreti ranního vysílání, pak se podíváme do kalendáře a ještě do 17:30 stihneme rubriku s názvem Co v učebnicích nebylo a nahlédneme dneska do historie oběžných výtahů. Přejeme dobré sváteční ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
3: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
4: Slušnej zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
4: Yippee-yay.
2: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
5: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojil si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
6: No, to se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný svět.

0: počasí.
1: 4:06, jaké bude sváteční počasí? No, spíše oblačné, přechodně až zataženo a můžeme také čekat místní přehánky. Teploty dnes 20 až 24, v Jeseníkách kolem 15 a vítr nejprve slabý, postupně mírný, severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas, to je výhra!
4: 7. studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.

0: Kojoti.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 6. zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Vedení Přerova připravuje rozšíření stávajícího a stavbu nového chodníku v Palackého ulici. Vypsalo proto výběrové řízení. Podle mluvčí města Lenky Chalupové tak bude cesta v této frekventované části města bezpečnější. Zámek v Čechách pod Kosířem chystá i dnes tematické červencové svátky Josefína, inspirované dílem Josefa Mánesa. Návštěvníky čekají hrané prohlídky zámeckých interiérů plné humoru a historie, květinová výzdoba místností i tvořivé dílničky vhodné pro celou rodinu. Sport. Norští fotbalisté překvapivě zdolali Brazílii 2-1 a poprvé postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm budou hrát s Anglií, která porazila Mexiko 3-2. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno, přechodně až zataženo, postupně místy s přehaňkami, které budou večer ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená zůstává ulice Jiřího Spoděbrat v Uničově kolem autobusového nádraží, a to kvůli jeho přestavbě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 6:02 přejeme sváteční dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc. Zdravíme všechny pejskaře a pro ně budeme mít za chviličku malou reportáž.

0: 5.39 se psem se musí každý den, ať je svátek nebo pátek, no a o zatoulané či opuštěné psy se v Olomouci od června znovu stará útulek Ligy pro ochranu zvířat v městské části Neředín. Posledních 5 let tuto službu zajišťoval azyl v Čechách pod Kosířem, obyvatelé města ale měli výhrady, především kvůli dlouhé dojezdové vzdálenosti z krajského města. Strážníci už převezli do olomouckého útulku z Čech pod Kosířem 22 dříve nalezených psů a přibývají další.
1: Teď procházíme útulkem. Je to tady zastíněné, protože sluníčko svítí. Vidím také tady hadice a tak dále, takže sprchujete.
2: Píš ty plachty kotce, aby se to ochladilo.
3: Popisuje mi vedoucí útulku Hana Dědochová.
1: Tady máme takové větší pejsky.
2: Toho by třeba chtěli, ale ti jsou odebrani pro týrání a stále nejsou ukončeny soudní řízení.
1: A jak je starý?
2: No je to štěně ještě asi třeba ne 3/4 roku.
1: Jak to teď vypadá? Přibylo vám pejsku?
2: Předtím jsme měli kolem 50 a teď se blížíme k 80. Kapacita je 80.
1: Co to pro vás konkrétně znamená, jak se změnila situace?
2: Víc práce, zehnat zase lidi, kteří se tehdy propustili. Mám tam výběrové řízení na zaměstnance, do toho se museli opravovat kotce, které už jsme v podstatě zrušili, že už to asi nebude nikdy, tak už jsme tu kapacitu se snažili snižovat, že? Takže se to všechno teď dělá narychlo. Dneska ještě za chvilku by měli dovíc kontejner obytnej, baby box přivezou v noci nějakého malého nemocného nebo uspaného, aby teda šel buď do tepla nebo do chladu.
1: Dobrý den, vy si zrovna jdete venčit pejska.
4: Veronika, já už jsem mu tak venčila 3x. A nějak jsme se tak jako zkamošili, že jo? Je krásný. Bohužel nemůžu mít vlastního pejska, tak aspoň takhle chodím pomáhat. Vypadá jako kolie, takže něco z kolí.
1: Z border collie. Na jak dlouhou procházku?
4: Na hodinku. Dneska jsem vzala nějakou hračku, tak ještě si půjdeme zahrát.
1: Oh, vidím, ano, házecí kruh. A jenom tady jednoho z ošetřovatelů.
5: Adrian.
1: Jak často tady chodí lidé s tím, že jdou vyvenčit pejska?
5: Někdy každý den. Někdy třeba obden. A většinou přijde třeba 3-4 lidi po sobě. Berou si víc psů, takže těch psů se dostane víc za ten den.
3: Aktuálně v útulku potřebují nejvíc deky a prostěradla. Krmení by ale dárci měli dopředu konzultovat s ošetřovateli v útulku. Olomoučtí strážníci každý měsíc odchytnou průměrně 12 zvířat. Za službu psího útulku město ročně zaplatí zhruba 2,5 milionu korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6:45, pondělí bude oblačné, přechodně až zatažené, postupně místy s přeháňkami, teplotní odpoledne 20 až 24, vítr slabý, postupně mírný severozápadní, kdo plánuje výlet do Jeseníku, trošku se oblečte, tam čekáme dnešní maxima jen kolem 15 stupňů.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Lékařka srdcem a chovatelka duší je Karla Janková, která pracuje na chirurgickém oddělení Přerovské nemocnice a chová pastevecké psy, aktuálně plemeno Kangal. Její fenka Iri se stala šampionkou mnoha států. Karlu Jankovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová, která s ní mluvila třeba také o ženách v chirurgii, hojení chronických ran nebo nočním přechodu Beskyd. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10:00 v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: 52 minuty, je pondělí, je svátek, ale rozhodně to neznamená přestávku v našem novém pořadu, který pro vás vysíláme od června, jmenuje se Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Dnešním hostem bude textař Michal Horáček.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
2: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim. Takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál
2: no,
1: přímo live?
2: Takový klimpr, někdy tam nějaká klapka, jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: Osobnosti Česka právě dneska po 13. hodině, moderátor Oskar Hess a host Michal Horáček.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Množství vody v půdě dosáhlo nahané kriticky nízkých hodnot. Olomoucká tenistka Karolína Muchová se probojovala do čtvrtfinále Wimbledonu. Dnes bude oblačno až zataženo s přehánkami a teploty do 24 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historik Eva Doležalová.
2: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
0: Půdě na Hané a na Jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině minulého týdne. Na Moravě ale pršelo méně nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trnky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu byla ale situace nejhorší.
3: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Levandulový statek v Bezděkově u Úsová zve i dnes na 10. ročník levandulového festivalu. Provede jim moderátor Vladimír Kořen a na pódiu vystoupí Děda Mládek, Illegal Band nebo Ztracené ráj. Návštěvníci se můžou těšit i na komentované prohlídky statku, focení v levandulovém poli, levandulovou stezku nebo jarmark regionálních producentů z Hané a Jeseníků. Sport. Tenistka Karolína Muchová porazila krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7, 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Rodačka z Olomouce se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou druhé sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
4: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda.
0: Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Japonkou Osakovou.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území s přehánkami, které budou večer ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý, postupně mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je z důvodu stavebních prací silnice z Bystročic přes Žerůvky až k dálnici D46. Počítejte s objížďkou přes Olšany u Prostějova, Lutín a Hněvotín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc v pondělí 6. července má na starosti Tomáš Kedzior. Přeji hezké dobré ráno. Chystáme obvyklé rubriky, zajímavosti, také předpověď počasí živě s meteorology ve 6:45 a za chvilku také rubriku Stalo se před 100 lety. V ní se s Ditou Vojnarovou ohledneme za schůzí fašistů v Olomouci, která před 100 lety zabrala celou dvoranu a dvě galerie Olomouckého národního domu. Tak tedy za chvíli.

0: stalo se před 100 lety.
1: Fašisté, kteří se do Olomouce sjeli hlavně z Prostějova, nejenže neutekli, ale dokonce předseda schůze doktor Vaněk k protestujícím prohlásil. Kdo tu chce hulákat a urážet řečníka, tam jsou dveře. A když v zápětí vyváděli za policejní asistence občana se sokolským odznakem ven, nastalo ticho. Mezi vystupujícími byl i doktor Svozil z Prostějova, který se ve své řeči zabýval nejen Židy, ale také právě sokoly, se kterými začnou fašisté účtovat hned po sletu, se socialisty a komunisty bylo účtováno i hned. Ostře kritizoval poslance, odsoudil vázané kandidátní listiny a dodal, že 100 poslanců a 50 senátorů by úplně stačilo. U řečnického pultu ho vystřídal doktor Dušek z Prahy, který označil prezidenta Masaryka za nepříliš schopného vůdce národa. A novináři konstatovali, fašisté zde jsou a budou a je nutno s nimi počítati. Na závěr schůze všichni účastníci se zvednutou pravicí zapěli národní hymnu.

0: počasí.
1: Sváteční počasí zase tak sváteční nebude, čekáme spíše oblačno, přechodně až zataženo s místními přeháňkami, ty ale večer budou ustávat. Teploty dnes odpolední maxima 20 až 24, v Jeseníkách jen kolem 15, vítr slabý, postupně mírný severozápadní. Teď je 6.16 a za půl hodiny budeme volat meteorologům a zeptáme se na podrobnou předpověď počasí na dnešek i zítřek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: skupina Holky v 6 hodin a 20 minut. Máme sice prázdniny, ale máme jedno zajímavé školní téma. Součástí střední průmyslové školy v Jeseníku je nové dronové centrum. Investice do pořízení profesionálních bezpilotních letounů, softwaru a další techniky vyšla na bezmála 9 milionů korun. Vedení školy si od ní slibuje, že zvýší zájem o studium.
1: Tady vidíme normální kameru, tady vidíme, když si dám infračervenou, když dám side by side, tak vlastně vidíme obě dvě ty kamery.
2: Popisuje funkci nového dronu student Matěj. Centrum vzniklo přímo v budově školy, říká její ředitel Jiří Viterna.
3: Ale samozřejmě máme tady učebnu, kde jsme zařídili ty technikálie na to, aby jsme ty drony mohli testovat.
2: Škola už drony ve výuce využívala dříve. Šlo ale hlavně o hobby modely, určené především k natáčení videí a fotografování. Pokračuje učitel odborných předmětů David Pišek.
4: Ale díky tady tomu projektu jsme dostali profesionální drony, s kterými už se můžeme posunout na novou vyšší úroveň.
2: Stávajícím dronům tak přibyly tři nové. Mezi nimi je i speciální dron určený k čištění fasád, dodává Pišek.
4: Myslím si, že jsme jediná škola v České republice, která tady tím dronem disponuje.
2: Právě tento dron si škola při otevření vyzkoušela i v praxi.
5: Vlastně pouští agregát benzínový, který pohání čerpadlo, takže vlastně tady si můžeme dát prostřih. Tady tam máme teda jenom vodu.
2: Další dva drony jsou vybavené termokamerou a laserovým dálkoměrem, vysvětluje Pišek.
4: Můžeme dělat různé inspekce, ať už je to elektrického vedení nebo komínu. Případně můžeme i třeba se účastnit vyhledávání osob při nějakých krizových situacích, nebo teďka je hodně aktuální, když je senoseč, tak můžeme vyhledávat srnky.
2: Nové drony chce vedení školy využít nejen při výuce informačních technologií a stavebnictví, ale i ve volnočasových aktivitách žáků, říká Viterna.
3: To znamená, že máme i kroužky pro podporu technického vzdělávání a samozřejmě časem bychom se tím i chtěli živit.
2: Cílem centra je podle Viterny zatraktivnit výuku a zvýšit zájem uchazečů o studium.
3: Přilákat studenty právě na tady tyhle nové technologie, protože jsme odborná škola, jsme na Jeseninsku a vlastně bojujeme o studenty. Neznám ještě tady na Jeseninsku školu, která by to takhle rozvíjela.
2: Zájem o práci s drony potvrzuje i student Matěj.
6: Já s drony pracuji už asi od svých 13 let a na této škole bylo dobré, že vlastně si můžu udělat licenci A2. Zadarmo úplně, takže určitě mě to jako baví s tím.
2: Součástí projektu nebyly jen nové drony, ale také potřebný software a prvky energetického managementu. Náklady celého projektu dosáhly 9 milionů korun, uvádí Viterna.
3: Financoval to ministerstvo a samozřejmě se na tom podílel i Olomoucký kraj.
2: Škola chce dronové centrum dále rozvíjet. Už příštím roce plánují otevření nového studijního oboru, který bude na práci s drony zaměřený. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína do Frankfurtu nad Mohanem, kde je důležité letiště, a to i přes hranice Olomouc a Zábřeh. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Prostějovští radní schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci smuteční síně v areálu městského hřbitova v Brněnské ulici. Stavební úpravy se zaměří především na modernizaci čekárny pro pozůstalé a souvisejících prostor, řekla to Alena Vrtalová z magistrátu. Na zámku Plumlov dnes vyvrcholí historická akce dobývání hradu Plumlov s celodenním programem. Areál bude otevřený od 9.30 do 18 hodin. Ve 12 hodin proběhne bitva o hrad. Sport. Mexický cyklista Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France, a to před Slovincem Pogačarem. Třetí skončil Belgičan Evenepoel. V čele průběžného hodnocení zůstává Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů Matias Vacek obsadil 38. místo. Olomoučan Pavel Bittner byl 119. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno až zataženo, postupně s přehaňkami. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 450 v Bělé, části Bělé pod Pradědem. Kvůli opravám mostu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: to ráno je sváteční, 6 hodin 30, skoro už 9 minut. Podíváme se teď do Olomouce na opravu internátu pro 200 žáků. Pracuje se tam i o prázdninách, i ve svátek. Nové bydlení nezískají jen oni. Během prací musela stavební firma zohlednit třeba také hnízdící rorýse nebo netopíry.
1: Děláváme hliníkové dveře, osazujeme okna, teďka momentálně fasadu také doděláváme a osazujeme venkovní žaluzie.
2: Popisuje mi stavby vedoucí Tomáš Bulava. My teď spolu stojíme ve vstupní hale internátu. Pod nohama máme ještě nedokončené podlahy a ze stropů nad námi visí kabely. Práce už se ale pomalu chýlí ke konci.
1: Na taký objem stavby, myslím si, že to šlo hodně hladce. Co byl největší problém nebo největší oříšek, tak byla střecha, kde vlastně jsou tam i hnízdiště rorisu. Museli jsme jim udělat nové hnízdící komory.
2: Ohledy ale dělníci nebrali jen na hnízdící ptáky.
1: Na fasádě jsme museli udělat budky pro netopiry. Ty jsou tady také v hojném počtu.
2: Dělníky tady už brzy vystřídají nábytkáři, protože se ale práce zpozdily. Žáci se sem ještě v září nevrátí, pokračuje ředitel školy Aleš Jurečka.
3: Jakmile stavba ukončí svoje činnosti tady, tak potom ti nábytkáři mají 30 dní na to, aby to tady zaplnili novým nábytkem.
2: Do konce prázdnin se to ale podle něj nestihne.
3: Internát bohužel od září fungovat nebude, to vím naprosto přesně. Ale budeme dělat všechno pro to, abychom zhruba od 1. listopadu už sem mohli žáky nastěhovat.
2: Škola zatím dál řeší ubytování v náhradních internátech.
3: Přihlášky řešíme, už teď máme ty dva domovy v tom Uničově i v Přerově v podstatě plné, takže to je zhruba 90 žáků, tady bude zhruba 200 žáků, takže jakmile se sem nastěhujeme, tak máme ještě prostor pro dalších 100 žáků na ubytování v poměrně, bych řekl, zajímavým luxusním prostředí.
2: Devítipodlažní budova internátu na místě stojí od roku 1969 bez výraznější rekonstrukce. Bylo proto nutné vyměnit například veškeré rozvody nebo přistavět únikové schodiště. Na něj pak dělníci umístí také několik větrných elektráren. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:45 z Českého rozhlasu Olomouc se teď ozve meteorolog Petr Drobek. Hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak dnešní to počasí nebude úplně sváteční, spíše oblačno zataženo. Jak to máte?
2: Ano, bude hodně oblačnosti, převážně tedy. No a teďkom po ránu se vyskytují přeháňky spíš jenom v těch jižních částech kraje, ale v průběhu dne očekáváme, že se vyskytnou na většině území a až večer potom budou zase ustávat. Teploty nám vystoupí na 20-24 stupňů, na horách na 13-17 a vítr je teďkom slabý, ale postupně se rozfouká mírný západní s rychlostí 2-6 metrů za sekundu.
1: Už jste trošku říkal, že večer ty přeháňky ustanou, tak co potom bude večer v noci a zítra?
2: Tak očekáváme, že i v noci bude dost oblačnosti, oblačno nebo zataženo. Spíš na severu, tam se místy vyskytnou jinde jen ojediněle se slabým deštěm, no a teploty budou klesat na 17-13 stupňů, povane jenom slabý jihozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra zase oblačné počasí, přechodně ale může být i zataženo nebo skoro zataženo a odpoledne se místy vyskytnou přeháňky. Teploty budou o něco vyšší než dneska, od 23 do 27 stupňů, na horách od 16 do 20 a k tomu povane mírný západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Počasí a meteorolog Petr Drobek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: pasuje věc můj.
1: Tak Český rozhlas Olomouc číslo nemění 221 555 444, to je telefon platný do vysílání pro všechny soutěže, dárky a tak podobně. Určitě na něj během dnešního dobrého rána ještě přijde čas. Je 6:55.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Palackého ulici v Přerově bude nový chodník. Města v Olomouckém kraji v posledním volebním období bytový fond nerozšířila. V Písečné na Jesenicku plánují obnovit historickou hrobku německých rodáků. Dnes bude zamračeno s přehánkami a teploty do 24 stupňů. Pěkné sváteční ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení Přerova připravuje rozšíření stávajícího a stavbu nového chodníku v Palackého ulici. Vypsalo proto výběrové řízení. Podle mluvčí města Lenky Chalupové, tak bude cesta v této frekventované části města bezpečnější.
2: Hlavním přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců. Po dokončení stavby budou moci projít podél celé lokality od bývalé živnostenské školy až k budově Vysoké školy logistiky nebo do pasáže bez nutnosti opakovaně přecházet cyklostezku.
0: Radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech výrazně nerozšířily městský bytový fond. Například v Olomouci je počet městských bytů dokonce nižší než na začátku volebního období. Město vlastní 1605 bytů. V roce 2022 došlo k převodům zhruba 450 městských bytů do vlastnictví nájemců, kteří měli už dřív uzavřeny budoucí kupní smlouvy a dohody o narovnání. Jednalo se o dlouhodobě plánovanou akci bez reálné možnosti tyto byty ponechat v majetku města, řekl to mluvčí radnice Jan Horejš. Vedení Písečné na Jesenicku chce nechat opravit hrobku významných německých rodáků, manželů Kirchnerových. Obec proto požádala o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Práce by měly stát zhruba 2 miliony korun, říká nezávislá místostarostka Dana Brašíková.
3: Tady v pohraničí snad každý hřbitov má ještě ty původní německé hroby a v podstatě si s tím nikdo nic moc neví rady, tak se to udržuje pětně, se o to staráme. A tady jsme měli možnost právě ten hrob téhle rodiny opravit, tak jsme podali žádost, čekáme na schválení a budeme moc rádi, to bychom chtěli na jaře příštího roku pěkně už mít opravené. Sport.
0: Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba góly Severanů vstřelil útočník Erling Haaland.
4: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
0: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií. Ta na Aztéckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě oblačno až zataženo, postupně na většině území s přehánkami, které budou večer ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, pované slabý, postupně mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Drahanovicích stále počítejte s uzavírkou silnice na Čechy pod Kosířem, a to z důvodu jejich oprav. Objížďka vede přes Ludéřov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinese mimo jiné i letošní prázdninovou novinku. Jsou to pověsti z Olomouckého kraje. Putování Hanáckou krajinou i Jesenickými horami ve vyprávění Igora Bareše. Začínáme dneska krátce po 9. hodině a těšíme se celé prázdniny na moravské pověsti. Teď tady máme ranní vysílání, u mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior. Za chviličku se podíváme do olomouckého psího útulku, jak tam prožívají třeba sváteční dny. Chystáme také předpověď počasí a bude i rubrika Plk na svátek, tentokrát krátce po 7:30, jak jinak než o svátku mistra Jana Husa. U mikrofonu je tady Tomáš Kedzior, přeji hezké, dobré sváteční ráno.

0: sami. O psy se člověk musí starat každý den, pejskaři už mají to první ranní kolečko možná za sebou, je 7 hodin 11 minut. O zatoulané a opuštěné psy se v Olomouci od června znovu stará útulek Ligy na ochranu zvířat v městské části Neředín. Pojďme se tam podívat.
1: Teď procházíme útulkem, je to tady zastíněné, protože sluníčko svítí, vidím také tady hadice a tak dále, takže sprchujete.
2: Píš ty plachty kotce, aby se to ochladilo.
1: Popisuje mi vedoucí útulku Hana Dědochová. Tady máme takové větší pejsky.
2: Toho by třeba chtěli, ale ti jsou odebrani pro týrání a stále nejsou ukončeny soudní řízení.
1: A jak je starý?
2: No je to štěně ještě asi třeba ne 3/4 roku.
1: Jak to teď vypadá? Přibylo vám pejsku?
2: Předtím jsme měli kolem 50 a teď se blížíme k 80. Kapacita je 80.
1: Co to pro vás konkrétně znamená, jak se změnila situace?
2: Víc práce, zehnat zase lidi, kteří se tehdy propustili. Mám tam výběrové řízení na zaměstnance, do toho se museli opravovat kotce, které už jsme v podstatě zrušili, že už to asi nebude nikdy, tak už jsme tu kapacitu se snažili snižovat, že? Takže se to všechno teďkom dělá narychlo. Dneska ještě za chvilku by měli dovíc kontejner obytnej, baby box přivezou v noci nějakého malého nemocného nebo uspaného, aby teda šel buď do tepla nebo do chladu.
1: Dobrý den, vy si zrovna jdete venčit pejska.
3: Veronika, já už jsem mu tak venčila 3x. A nějak jsme si tak jako zkamošili, že jo? Je krásný. Bohužel nemůžu mít vlastního pejska, tak aspoň takhle chodím pomáhat. Vypadá jako kolie, takže něco z kolí.
1: Z border kolí. Na jak dlouhou procházku?
3: Na hodinku. Dneska jsem vzala nějakou hračku, tak ještě si půjdeme zahrát.
1: Vidím, ano, házecí kruh. A jenom tady jednoho z ošetřovatelů.
4: Adrian.
1: Jak často tady chodí lidé s tím, že jdou vyvenčit pejska?
4: Někdy každý den. Někdy třeba obden. A většinou přijde třeba 3-4 lidi po sobě. A berou si víc psů, takže těch psů se dostane víc za ten den.
1: Aktuálně v útulku potřebují nejvíc deky a prostěradla. Krmení by ale dárci měli dopředu konzultovat s ošetřovateli v útulku. Olomoučtí strážníci každý měsíc odchytnou průměrně 12 zvířat. Za službu psího útulku město ročně zaplatí zhruba 2,5 milionu korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tolik sluníčka si neužijeme, spíše málo. Čekáme oblačno i zataženo a občasné přeháňky během dne. Teploty dnes 20 až 24, v Jeseníkách kolem 15. Vítr nejprve slabý, ale postupně mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

Návyková je také soutěž Rozhlas to je výhra. Nedá spát spoustě posluchačům, a to proto, že signál může přijít kdykoliv. Soutěž Rozhlas to je výhra odstartovala závěrem června a bude tady až do posledního červencového dne. Každý den vám přinese jeden balíček, ve kterém je spousta cen. Těch balíčků je celkem 33, většina nám z nich ještě zbývá, obsahují různé dárkové vstupenky, hry, balíčky. No, poslouchejte s námi a soutěžte. Jak přijde se

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Půl osmé zprávy a Honza Faltýnek.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Druhou etapu sanace v Hustopečích nad Bečvou chce státní podnik Diamo začít 1. září. Loni v únoru tam půdu zasáhl toxický benzen po havárii nákladního vlaku. Podnik teď dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Průjezd areálem fakultní nemocnice v Olomouci omezili stavební práce. Řidiči neprojedou ulicí za nemocnicí, která vede mezi psychiatrickou a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení potrvá do konce srpna. Informace vyplývá z webu nemocnice. Hrad Helvštín zve i dnes na tradiční helvštínskou pouť s celodenním programem pro děti i dospělé. Návštěvníci se můžou těšit na ukázky řemesel, soutěže, dílny a workshopy pod vedením studia Bez kliky. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová zdolala ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 2-1 na sety a na londýnském Grand Slamu si zahraje čtvrtfinále. V boji o semifinále nastoupí Muchová proti Japonce Osakaové. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno až zataženo, postupně s přehaňkami. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 60 z Javorníku na Jeseník. Cestáři tam sekají trávu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Za 5:45 sváteční ranní vysílání Českého rozhlasu Olomouc vysílá sváteční rubriku.
1: Teď jsem byl malý senek, tož jsem Jana Husa nijak nebral vážně. Neměl jsem v té době z toho ještě, jak říkají o tí starší, rozum. Tenkrát jsem si myslel, že to byl člověk, který se dopustil nějaké to ze špatné věci, a tož za to krotě zaplatil. Jak ale člověko přebývajou roky, čte, sleduje dění kolivá sebe, tož se mu otevírajou oče a odělá si o té věce svůj obrázek. Právě včel si připomínáme, že je to jož víc než 600 let, co mistr Jan Hus byl v kostnice označené za kacíře a po dlouhým věznění a močení byl opálené na hranice. Byl opálené proto, že si dovolil kritizovat poměry v církvi, okázal na skutečný nešvar a špatný věce. Byl tak statečné, že hájil až do konca boží pravdo a pravdo podlívá mě, eto lecko. Stovky let byl mistr Jan církvo zatracované, až v roku 1999 papež Jan Pavel II. Označil Jana Husa jako reformátora církve. Váš stříček Křoupal z Brochovan.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Třetí sváteční den bude z těch tří dnů asi nejméně plný sluníčka, spíše žádné nečekejme. Oblačno, zataženo, místní přehánky, teploty ale příjemné, maxima 24 stupňů, v Jeseníkách ale jenom kolem 15-16. Pokud se tam plánujete vydat na výlet, tak se určitě dobře oblečte.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Lékařka srdcem a chovatelka duší je Karla Janková, která pracuje na chirurgickém oddělení Přerovské nemocnice a chová pastevecké psy, aktuálně plemeno Kangal. Její fenka Iri se stala šampionkou mnoha států. Karlu Jankovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová, která s ní mluvila třeba také o ženách v chirurgii, hojení chronických ran nebo nočním přechodu Beskyd. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopoledni Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
3: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Krištof, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, 7 hodin a 53 minuty, tak máme před sebou celý den. Je to den sváteční, také den prázdninový a den, kdy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc odstartují letošní

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Zábřehu začíná oprava a částečná uzavírka frekventovaného mostu. Vedení Prostějova nechá opravit smuteční síň na městském hřbitově. Olomoucká tenistka Karolína Muchová se probojovala do čtvrtfinále Wimbledonu. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek.
3: S obtížnějším průjezdem musí ode dneška počítat řidiči na mostě v Olomoucké ulici v Zábřehu, na hlavním tahu mezi Šumperkem a Mohelnicí. Silničáři se tam pustili do oprav mostních závěr. Provoz řídí kyvadlově. Investici popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Prostějovští radní schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci smuteční síně v areálu městského hřbitova v Brněnské ulici. Stavební úpravy se zaměří především na modernizaci čekárny pro pozůstalé a souvisejících prostor. Další opravy popisuje Alena Vrtalová z magistrátu.
5: Součástí úprav je i zlepšení bezbariérovosti a celkového zázemí, což považujeme za důležitý standard veřejných služeb. Smuteční síň je důstojným místem posledního rozloučení a její stav tomu musí odpovídat. Rekonstrukci chceme zajistit moderní, klidné a komfortní prostředí pro pozůstalé v těžkých životních chvílích.
2: Obyvatelé Krnova vybrali v letošním participativním rozpočtu nazvaném Krnovize projekt dětského multifunkčního hřiště v Sovově ulici. Návrh získal v internetovém hlasování 564 hlasů. Město na něj vyčlení 1 000 000 korun. Hřiště by mělo vzniknout do konce příštího roku, řekla to mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Krajanku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Krejčíkovou vyřazení mrzelo. Předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
6: Určitě i teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo a zase by byla další Češka na tabuli. A nemůžu teda říct, jestli to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to bylo prostě úžasný úspěch.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území s přehánkami, které budou večer ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý, postupně mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 55 mezi Kokory a Přerovským předmostím. Dělníci tam sekají trávu kolem cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zanedlouho se koná festival Štemberský kopec. Bude to v sobotu 18. července a já pro vás v této vysílací hodině svátečního dobrého rána budu mít dvě vstupenky právě na tento festival. Můžete tady hodně ušetřit a zdarma vidět koncert třeba Michala Hrůzy, skupiny Tublatanka, Martiny Pártlové a nebo kapely Argema. V téhle vysílací hodině nabídneme také obvyklou a oblíbenou rubriku Co v učebnicích nebylo. Za 5 minut se kolega Martin Písařík zaměří na historii oběžných výtahů. Mimochodem, jeden takový nebo několik takových páternosterů je také v Českém rozhlase. Ne tady v Olomouci, ale v Praze, v centrále na Vinohradské 12. A vy to, kteří jste tam byli, určitě znáte. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Přeji dobré sváteční ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Na druhý svátek po sobě to počasí nebude příliš sváteční. Čekáme dnes oblačno až zataženo s místními přeháňkami. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách maxima 15. Vítr slabý, později ale mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: 7. studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19:00 v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.

0: jen 22 minuty, před námi rubrika Stalo se před stolety. Schůze fašistů v Olomouci zabrala právě před stolety celou dvoranu a dvě galerie Národního domu. Prohlášení továrníka hraběte, že na fašisty stačí jen dupnout a hned se rozutečou, přitáhla pozornost mnoha lidí, kteří ho vzali za slovo. Efekt tohoto gesta byl ale opačný, jak zjistila z novin Dita Vojnarová.
1: Stalo se před stolety.
2: Fašisté, kteří se do Olomouce sjeli hlavně z Prostějova, nejenže neutekli, ale dokonce předseda schůze doktor Vaněk k protestujícím prohlásil. Kdo tu chce hulákat a urážet řečníka, tam jsou dveře. A když v zápětí vyváděli za policejní asistence občana se sokolským odznakem ven, nastalo ticho. Mezi vystupujícími byl i doktor Svozil z Prostějova, který se ve své řeči zabýval nejen Židy, ale také právě sokoly, se kterými začnou fašisté účtovat hned po sletu, se socialisty a komunisty bylo účtováno i hned. Ostře kritizoval poslance, odsoudil vázané kandidátní listiny a dodal, že 100 poslanců a 50 senátorů by úplně stačilo. U řečnického pultu ho vystřídal doktor Dušek z Prahy, který označil prezidenta Masaryka za nepříliš schopného vůdce národa. A novináři konstatovali, fašisté zde jsou a budou a je nutno s nimi počítati. Na závěr schůze všichni účastníci se zvednutou pravicí zapěli národní hymnu.

0: 9. zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: I dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína do Frankfurtu nad Mohanem, kde je důležité letiště, a to i přes hranice Olomouc a Zábřeh. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Zámek v Čechách pod Kosířem chystá i dnes tematické červencové svátky Josefína, inspirované dílem Josefa Mánesa. Návštěvníky čekají hrané prohlídky zámeckých interiérů, plné humoru a historie, květinová výzdoba místností i tvořivé dílničky vhodné pro celou rodinu. Sport. Mexický cyklista Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France, a to před Slovincem Pogačarem. Třetí skončil Belgičan Evenpool. V čele průběžného hodnocení zůstal Dan Vingegaard. Nejlepší z českých Čechů Matias Vacek obsadil 38. místo. Olomoučan Pavel Bittner byl 119. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno až zataženo, postupně s přehánkami. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na silnici 45 v Krnovské ulici v Bruntálu. Kvůli opravám je tam kyvadlový provoz jedním pruhem a nejde odbočit na silnici 3. třídy na Obornou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 8 hodin 38 minut, sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Máme prázdniny, ale na mnoha místech, ve kterých se běžně učí, se stále něco děje. Třeba ve střední průmyslové škole Jeseníku mají nové dronové centrum. Investice do pořízení profesionálních bezpilotních letounů, softwaru a další techniky se určitě vyplatí.
1: Tady vidíme normální kameru, tady vidíme, když si dám infračervenou, když dám side by side, tak vlastně vidíme obě dvě ty kamery.
2: Popisuje funkci nového dronu student Matěj. Centrum vzniklo přímo v budově školy, říká její ředitel Jiří Viterna.
3: Ale samozřejmě máme tady učebnu, kde jsme zařídili ty technikálie na to, aby jsme ty drony mohli testovat.
2: Škola už drony ve výuce využívala dříve. Šlo ale hlavně o hobby modely určené především k natáčení videí a fotografování. Pokračuje učitel odborných předmětů David Pišek.
4: Ale díky tady tomu projektu jsme dostali profesionální drony, s kterými už se můžeme posunout na novou vyšší úroveň.
2: Stávajícím dronům tak přibyly 3 nové. Mezi nimi je i speciální dron určený k čištění fasád, dodává Pišek.
4: Myslím si, že jsme jediná škola v České republice, která tady tím dronem disponuje.
2: Právě tento dron si škola při otevření vyzkoušela i v praxi.
5: Vlastně pouští agregát benzínový, který pohání čerpadlo, takže vlastně tady si můžeme dát prostřih. Tady tam máme teda jenom vodu.
2: Další dva drony jsou vybavené termokamerou a laserovým dálkoměrem, vysvětluje Pišek.
4: Můžeme dělat různé inspekce, ať už je to elektrického vedení nebo komínu. Případně můžeme i třeba se účastnit vyhledávání osob při nějakých krizových situacích, nebo teďka je hodně aktuální, když je senoseč, tak můžeme vyhledávat srnky.
2: Nové drony chce vedení školy využít nejen při výuce informačních technologií a stavebnictví, ale i ve volnočasových aktivitách žáků, říká Viterna.
3: To znamená, že máme i kroužky pro podporu technického vzdělávání a samozřejmě časem bychom se tím i chtěli živit.
2: Cílem centra je podle Viterny zatraktivní výuku a zvýšit zájem uchazečů o studium.
3: Přelákat studenty právě na tady tyhle nové technologie, protože jsme odborná škola, jsme na Jeseninsku a vlastně bojujeme o studenty. Neznám ještě tady na Jeseninsku školu, která by to takhle rozvíjela.
2: Zájem o práci s drony potvrzuje i student Matěj.
6: Já s drony pracuji už asi od svých 13 let a na této škole bylo dobré, že vlastně si můžu udělat licenci A2. Zadarmo úplně, takže určitě mě to jako baví s tím.
2: Součástí projektu nebyly jen nové drony, ale také potřebný software a prvky energetického managementu. Náklady celého projektu dosáhly 9 milionů korun, uvádí Viterna.
3: Financoval to ministerstvo a samozřejmě se na tom podílel i Olomoucký kraj.
2: Škola chce dronové centrum dále rozvíjet. Už v příštím roce plánují otevření nového studijního oboru, který bude na práci s drony zaměřený. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8.45, dnešní počasí bude oblačné, zatažené, čekáme také přehánky. Vítr slabý, ale později mírný severozápadní, dnešní maxima 20 až 24, v Jeseníkách jen kolem 15. A za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc sváteční dárek, vstupenky na festival Štemberský kopec.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Rozhlas, to je výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas, to je výhra!

0: Věra Martinová sice na festivalu Štemberský kopec nevystoupí, ale i tak tam program bude velmi bohatý. Například různé rockové skupiny, je to mimo jiné Metalinda nebo Alkehol, případně Tublatanka, nebo Legendy se vracejí, ale zaspívá také Michal Hrůza, skupina Argema, případně Martina Partlová. 18. července se koná tento festival a vy můžete být u toho a ušetřit na vstupném dohromady 1500 korun. Ty vstupenky jsou samozřejmě dvě. Telefon 221 555 444 do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hezký dobrý den, koho pak vítáme?
1: Dobrý den, tady Pavla z Litovelska.
0: Pavlo, hezky zdravím. Odkud nám voláte, z jakého města nebo vesničky?
1: Je to u Bílé Lhoty, je to Hrabí.
0: Je to Hrabí u Bílé Lhoty, takže zdravíme tam pěkně do Hrabí. Vstupenky jsou vaše. Na co vy se těšíte třeba z té sestavy? Michal Hrůza, Martina Partlová, Tublatanka.
1: Ano, Hrůza určitě.
0: Hrůza určitě.
1: Tublatanka.
0: No, Michal Hrůza je tam už ve 14 hodin, ten vlastně festival otevírá, pravděpodobně potom hraje ještě někde jinde večer, takže budete muset být na místě včas, ale to určitě zvládnete. Blahopřeji, tak to byly vstupenky na Štemberský kopec a já mohu slíbit, že během dnešního dne vám nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc ještě jeden pár vstupenek.

8.57, sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc se za chviličku promění ve sváteční dopoledne. Chystáme pro vás pořady, které jsou opravdu výjimečné a jednu velkou novinku. Letošní pověsti z Olomouckého kraje, které startují dneska po 9. hodině. Ale přestože je svátek, budou pokračovat některé pravidelné věci, jako je například zámecké léto, případně host ve studiu. Poslouchejte tedy dál Český rozhlas Olomouc.

0: 15-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie, inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoučtí radní chystají rozsáhlou rekonstrukci krematoria. V Šumperku je kvůli opravám uzavřená Vančurova ulice. Dnes si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Bude oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí radní plánují od příštího roku převzít od soukromníka provoz krematoria na centrálním hřbitově v Olomouci Neředíně. Počítají i s jeho rozsáhlou modernizací za celkem 150 milionů korun, říká náměstek primátorky Tomáš Sýkora z Hnutí ANO.
3: Uvažujeme s tím, že i ty kremační pece, které tam jsou, tak tato výměna bude stát 44 milionů, máme v současné době alokováno 22 milionů. Máme už harmonogram, jak budeme postupovat.
1: Řidiči ode dneška kvůli opravám silnice neprojedou Vančurovou ulicí v Šumperku. Úplná uzavírka potrvá do pátku. Autobusové linky pojedou po objízdných trasách, popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Autobusové linky budou po dobu uzavírky ulice Vančurova jezdit přes ulice Havlíčkova, Langrova a Zábřežská. Většina linek bude obsluhovat všechny zastávky bez omezení. Řidiči pak musí využít vyznačené objízdné trasy. Detailní informace k uzavírce jsou vyvěšené na webu města.
1: Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a ve Wimbledonu je ve čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové. O čtvrtfinále londýnského Grand Slamu odpoledne zabojují další tři čeští singlisté. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. A norští fotbalisté jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa. Brazilce porazili 2-1. Oba góly vítězů dal útočník Erling Haaland, který se tak dotáhl na čelo tabulky střelců šampionátu. Holanda chválil za výkon proti Brazílii i norský kouč Ståle Solbakken.
5: Erling je nejlepším zakončovatelem na světě. Celkově odehrál dobrý zápas, byl velmi aktivní. Dokázal si poradit taky s dlouhými balóny a i fyzicky vypadal opravdu dobře. Myslím, že to s ním měli brazilští stopeři hodně složité.
1: Norové si ve čtvrtfinále mistrovství světa zahrají proti Anglii, která vyřadila po vítězství 3-2 Mexiko.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě oblačno až zataženo, postupně na většině území s přeháňkami, které budou večer ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý, postupně mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na silnici 60 z Javorníku na Jeseník. Cestáři tam sekají trávu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Sváteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc 6. července s Tomášem Kedziorem. Ovšem zámecké léto, které odstartovalo právě před týdnem, tak pokračuje a i dnes v 9.45 se setkáme s naším průvodcem Františkem Kinským a budeme také soutěžit. A ještě předtím pro vás otevřeme jednu novou prázdninovou specialitu a jsou to moravské pověsti, pověsti z Olomouckého kraje. Igor Bareš nám dneska přečte první z nich, začneme za 10 minut. Tak přeji hezký poslech sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

Kraj Hané a Jeseníku je velmi rozmanitý, pole střídají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokliny a horské vrcholy a ke všem těm místům, známým i zapomenutým, se vážou pověsti. A my je o prázdninách 2026 budeme poznávat ve 40-dílné četbě na pokračování. Připravila ji Markéta Kočí Machačíková, v režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš a začínáme jak jinak ve městě Olomouci.

o zamilovaném koníkovi. Ve starém měšťanském domě v Olomouci, na dolním rinku číslo 21, žili bohatí manželé. Neměli děti, ale za to početné služebnictvo. Paní měla nejraději komornou Markétu, ke které přilnula jako k dceři. A oba s pánem si vážili služeb správce. Ten ale, protože už sám měl věk, doporučil na své místo svého synovce. A tak přišel do domu mladý Kilián. Od chvíle, kdy ho Markéta poprvé uviděla, měla oči jenom pro něho. Zamilovala se do něj upřímně a z celého srdce. Zatímco on kolem ní chodil, jako by jí ani nebylo, nebo byl slepý. A hleděl si jenom svoji práce. Když už si Markéta nevěděla rady, co si počít, aby jí měl rád, vzpomněla si na babku kořenářku z Dolan. O té se vyprávělo, že umí čarovat a vždycky všem dobře poradí. Jednou se za ní vydala. Kořenářka dala Markétě směs bylin trhaných o svatojánské noci. Vstavač, kandík, peliněk, kerblík a svlačec. Markéta je měla před východem slunce všechny svařit a odvar dát vypít muži, po kterém touží. Ale tak, aby o ničem nevěděl. Kořenářka ji však ještě varovala, aby si to dvakrát rozmyslela, než dá odvar komukoli vypít. Jeho moc je totiž tak silná, že se nedá žádným kouzlem zrušit. A ten, kdo se jednou napije, se do ní zamiluje, že ji do smrti neopustí. Markéta poděkovala, zaplatila a vrátila se domů s nadějí. Hned ráno si přivstala, aby všechno nachystala včas. Svařila byliny a přelila odvar do džbánku. Ten pak chtěla odložit stranou, aby vychladnul. Když v tom se jí pod nohy připletl pacholek s vědrem vody, džbánek spadl a rozbil se a odvar se rozlil všude kolem. Několik kapek stříklo i do vědra. Markéta se rozlobila, jakou škodu jí to udělal, a spoušť začala uklízet. Pacholek mezitím donesl vodu koním. Nejprve nabídl černému. Vraník se napil, zastříhal ušima. Zvenčí se k němu donesl Markétin hlas. Vraník se vzepěl a vykopnul pacholkovi vědro z rukou. Porazil ho a vyběhl před dům, kam zrovna Markéta vyšla pro vodu. Teprve u ní se ku podivu sklidnil a nechal se pohladit. Sotva se ale vydala zpátky, začal jančit. Pronásledoval ji až do domu a po celém domě se rozléhal dusot koňských kopyt. Zastavil se až před její komůrkou, kam se před ním zavřela a nikomu nedovolil se přiblížit a čekal. Když otevřela, tak ji poslechl na slovo a nechal se odvést do stáje a přivázat. Od té doby začaly komorné posměšně říkat koňská nevěsta, protože černý koník za ní všude běhal a nenechal ji v klidu. Jednoho dne paní domů přišla s tím, že bude nejlepší koníka prodat. Ve městě ležel tou dobou dragounský pluk a jeho velitel měl rád pěkné koně. Když zaslechl, že na dolním rinku je na prodej černý kůň, hned se na něj přišel podívat. Koník se mu líbil a ještě víc se mu líbila Markéta. Koně koupil a odvedl si ho. A všichni v domě si oddechli. Když ale večer Markéta vyšla před dům, viděla, že k ní pádí jezdec na vraníkovi. Kůň jezdce se třásl a hnal se za ní. Utekla do domu, vyběhla po schodech až do podkroví, ale než stačila přibouchnout dveře komůrky, koník proběhl a skočil do okna. Uvízl do půl těla v úzkém okénku. Nemohl ani dovnitř, ani ven. Řezník ho musel přijít utratit. Důstojník se pádem zranil a páni domu se cítili být za to zodpovědní. Ubytovali ho proto ve svém domě, než se uzdraví. Markétě přikázali, aby se o něj starala. Když už byl zdrav, nechtěl odjet bez ní. A ani ona nechtěla, protože se jí líbil.
Tedy odjel z Olomouce i s Markétou. Na domě, kde se to všechno odehrálo, pověsili na památku těch událostí znamení v podobě půlky černého koníka, jak vyskakuje ven. Od té doby se domu neřeklo jinak než u černého koně.

založení kostelíka na svatém kopečku. Říká se, že byl v Olomouci jeden člověk, který se jmenoval Jan Andrýsek. A ten pracoval v kupeckém obchodě. Jezdil pro víno do Rakouska a do Uher a prodával je v Olomouci a okolních městech a měl z toho dobrou obživu. Při jedné ze svých obchodních cest se zastavil na noc v Lulči, nedaleko Vyškova. A protože to byl velmi zbožný člověk, vyrazil hned za svítání do kostela na mši, byla zrovna neděle. Když pak vycházel ven, naskytl se mu nádherný pohled. Kostelík stál na kopečku uprostřed lesa a zhlížel na vesničku a krajinu kolem, zlatě se třpitící v raním slunci. Andrýska to dojalo a dal slib, že pokud se mu bude v obchodě i nadále dařit, postaví takový kostel ke cti a slávě Panny Marie. Dařilo se mu a jeho jmění rostlo. A vždycky, když už málem na svůj slib zapomněl, se mu zdál sen. Ve snu se ocitnul v čarokrásné krajině, kterou nepoznával, a před sebou viděl Matku Boží s Ježíškem v náručí. Jedné noci se sen připomněl s nezvyklou neodbytností. Matka Boží na něj tentokrát pohlédla velmi vážně, až téměř s výčitkou, že se nemá ke splnění svého slibu, a pravila: nevidíš, že se blíží bouře a já nemám žádný přístřešek, kam bych se mohla uchýlit? Andrýsek jí pevně odvětil, že kostelík skutečně postaví. Na tomu Matka Boží věnovala vlídný pohled a zmizela. Andrýsek se probudil. Bylo to právě za tuhé zimy roku 1629, krátce po Vánocích. Andrýsek nedbal na mráz, nasedl na koně odhodlán najít vhodné místo pro stavbu kostelíka a s předsevzetím jet tak dlouho, dokud nedostane z nebes znamení. Z Olomouce vyjel Hradskou bránou a dojel až do Droždína. Tam ho zastihla prudká sněhová vichřice. Andrýsek zaváhal. Nakonec se jenom víc zahalil do pláště, pobídl koně a jel krokem dál. Když po nějaké době bouře utichla a kůň zastavil, Andrýsek poznal, že je na tom krásném místě, které se mu jevilo ve snu. Na kopci, ze kterého vidí celý kraj a Olomouc jako na dlani. Poděkoval Bohu a Matce Boží za to znamení a šťastný a pokojný se vracel domů. Ve městě se poptal a zjistil, že pozemek patří klášternímu hradisku. Zašel tedy za opatem, vyložil mu svůj sen a poprosil ho o svolení na pozemku na vlastní náklady nechat vystavět kostel. Opat Andrýskovu bohulibému záměru požehnal. Daroval mu pozemek, dal povolení a zavázal se, že klášter na stavbu kostela taky přispěje. Hned v létě byl položen a posvěcen základní kámen. Práce se dařila a rychle postupovala. A do 3 let kostelík na kopečku stál. Kupec Andrýsek tak splnil svůj slib Panně Marii. Kostelík vysvětil olomoucký biskup a hned u té příležitosti se stal zázrak. Slavnostní bohoslužby se zúčastnil slepý pán zborů, který nešťastnou náhodou oslepl a byl zrovna na léčení v Olomouci u věhlasných lékařů, ale nikdo mu nedával naději. Během mše však opět nabyl zraku. Ta zpráva se rozkřikla po celé Moravě. A od té doby se stal kostelík na svatém kopečku vyhledávaným poutním místem a místem mnoha dalších zázraků.

0: S pověstmi z Olomouckého kraje se budeme setkávat po celé prázdniny každý všední den krátce po 9. hodině. Vždy nám je bude číst Igor Bareš. Těšíme se tedy opět na zítřek.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: zasažen.
1: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Výjimečnou stavbou Olomouckého kraje je dochovaná tvrz v Unčovicích. Už minulý týden jsme se u ní zastavili s profesorem Davidem Papajíkem z katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci. Před tvrzí stojí přístřešek s posezením, informační tabulí i s historickým vyobrazením tvrze, které ovšem neodpovídá realitě. Tak pojďme do areálu.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vystoupali jsme do malého kopečka, nacházíme se v tom obezděném areálu a z tohoto místa už vidíme dokonce i věž.
3: A to je velice zvláštní věž. Myslím si, že moc zas na střední Moravě nemá následovníků. To je totiž takzvaná schodišťová věž. Takže věž, která byla dodatečně dobudována, dostavěna k té tvrzi a přes tu věž se zájemce dostane do podkroví tvrze. Musíte jít přes tuhle schodišťovou věž, která je ale v současné době v havarijním stavu.
2: Vidíme tam okénka, sloužila dříve jako střílny.
3: Ne, ta schodišťová věž vznikla až koncem 80. let 17. století, takže to už se neuvažovalo o nějakých střílnách. My v té schodišťové věži vidíme pozdně gotický portál, takže zdánlivě by to k sobě nešlo, když jsem řekl, že je to věž z konce 17. století a má pozdně gotický portál, ale ten tam byl umístěn druhotně. Takže ten pozdně gotický portál stával v jiné části tvrze, která zanikla a byl druhotně umístěn do té schodišťové věže. Já bych možná na tomto místě zmínil, že jsme tady prováděli geofyzikální výzkum kolegové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a podařilo se zjistit v terénu pozůstatky vlastně dalších zdí, kdy pravděpodobně od té původní budovy tady se nacházela další budova, takže to nádvoří bylo daleko menší než dnes, čili původní středověká tvrz byla větší než ta, která je dochovaná dnes.
2: Vy jste říkal, že to, co jsme viděli na tom obrazu, nevychází z reality, ale mě tam zaujalo to několikanásobné opevnění. Dá se počítat s tím, že těch hradeb tady bylo víc v minulosti?
3: Já myslím, že ne. Maximálně můžeme počítat jako s příkopy, ale že by byly několikanásobné hradby u tvrze, to nelze předpokládat. To bychom předpokládali u těch hradů, ale v případě tvrze v nížinné poloze určitě ne.
2: Taky mě zaujalo to sousloví renesanční tvrz, protože jsem si říkal, že ta doba renesance už je možná časem, kdy se ta sídla obrana mění na spíše zámečky.
3: Tak já nejsem garantem toho, co je napsáno na informačních tabulích, já bych pojem renesanční tvrz určitě nepoužil.
2: Takže můžeme mluvit o středověké tvrzi?
3: Můžeme mluvit o gotické tvrzi, která má mírné renesanční prvky a vlastně ta podoba, kterou my vidíme, je barokní. Takže pojem renesanční tvrz je trošičku mimo.
2: Vstup do věže obepíná kamenný portál a hned vedle vidíme okenní ostění s reliéfem.
3: No, ten portál je pozdně gotický a pravděpodobně pochází z té budovy, která se nacházela někde tady v prostoru toho nádvoří, ale která zanikla začátkem 80. let 17. století. Může to být ještě nějaká pozdně gotická přestavba a vedle vlastně toho portálu vidíme renesanční okno, ale to je zase druhotně umístěno. Jo, jednoznačně to tedy není původní podoba, ale je to z nějaké jiné části té tvrze vlastně přesunuto sem.
2: Zbývající okenní ostění jsou barokní?
3: Ty jsou už pozdější, řekněme z konce 17. století. A ještě bych chtěl posluchače pozvat na takovou raritu, ale my budeme muset obejít tu stavbu.
2: Ano. My jsme si mohli všimnout už z té druhé strany jakéhosi arkýře, ale teď přicházíme ze zadu tvrze k naprosto jinému výčnělku.
3: Ano, stojíme teď pod středověkým záchodem, prevétem a jeden je tady vlastně dochován poměrně celý a po druhém zůstaly pouze konzoly. Takže v patře této tvrze byly venkovní záchody, jejichž pozůstatky jsou vidět.
2: Dva vedle sebe, těžko říct, jestli jeden byl pro pány a druhý pro dámy. To zdivo nad těmi kamennými konzolami je cihelné, to je původní?
3: No, určitě to není původní, bude to pozdější dostavba.
2: Další zajímavosti o Unčovické tvrzi nám profesor David Papajík prozradí zase za týden. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Lékařka srdcem a chovatelka duší je Karla Janková, která pracuje na chirurgickém oddělení Přerovské nemocnice a chová pastevecké psy, aktuálně plemeno Kangal. Její fenka Iri se stala šampionkou mnoha států. Karlu Jankovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová, která s ní mluvila třeba také o ženách v chirurgii, hojení chronických ran nebo nočním přechodu Beskyd. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Máme svátek, ale zámecké léto rozhodně nemá přestávku. Opět se vydáme přesně v 9.45 s Františkem Kinským na další zámky a budeme také soutěžit o zámecký cestovatelský balíček. Další díl startuje přesně za 4 minuty.

0: Liberecké léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletu jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně, na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rabštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl, ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit, vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900, jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hvězda supernova Marie Rotrova, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, Pesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to, takže to poopravím. Dobré, dobrá, dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to, když řeknu, tak to zní.
1: Tak

0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny no. české a musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, no. na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci dokončují rekonstrukci internátu pro 200 žáků v Olomouci. V Palackého ulici v Přerově.

0: Bude nový chodník. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Rekonstrukci 9 podlažního internátu pro 200 žáků při střední škole Politechnické Rooseveltova dokončují dělníci v Olomouci. Nestihnou ale původní termín na konci letních prázdnin. První žáci se budou moct do nově opravených pokojů nastěhovat až během podzimu.
1: Jakmile stavba ukončí svoje činnosti tady, tak potom ti nábytkáři mají 30 dní na to, aby to tady zaplnili novým nábytkem.
2: Říká ředitel školy Aleš Jurečka, do konce prázdnin se to podle něj ale nestihne.
1: Internát bohužel od září fungovat nebude, to vím naprosto přesně, ale budeme dělat všechno pro to, abychom zhruba od 1. listopadu už sem mohli žáky nastěhovat.
2: Škola zatím dál řeší ubytování v náhradních internátech v Uničově a Přerově. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Vedení Přerova připravuje rozšíření stávajícího a stavbu nového chodníku v Palackého ulici. Vypsalo proto výběrové řízení. Podle mluvčí města Lenky Chalupové tak bude cesta v této frekventované části města bezpečnější.
3: Hlavním přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců. Po dokončení stavby budou moci projít podél celé lokality od bývalé živnostenské školy až k budově Vysoké školy logistiky nebo do pasáže bez nutnosti opakovaně přecházet cyklostezku.
0: Levandulový statek v Bezděkově u Úsova zve i dnes na 10. ročník levandulového festivalu. Provede jim moderátor Vladimír Kořen a na pódiu vystoupí Dědek Mládek, Illegal Band nebo Ztracené ráj. Návštěvníci se můžou těšit i na komentované prohlídky statku, focení v levandulovém poli, levandulovou stezku nebo jarmark regionálních producentů z Hané a Jeseníků. Sport. Tenistka Karolína Muchová porazila krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Rodačka z Olomouce se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou druhé sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
4: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda.
0: Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Japonkou Osakovou. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji oblačno až zataženo, postupně na většině území s přehánkami, které budou večer ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, postupně mírný západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D48 na kilometru 4 u Polomy ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané vozidlo.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsou také časem repríz a my se v následujícím hostu ve studiu vrátíme do září 2025, kdy byla naším hostem Karla Janková, lékařka srdcem a chovatelka duší. Karla Janková pracuje na chirurgickém oddělení Přerovské nemocnice a chová pastevecké psy. K mikrofonu si ji pozvala Dita Vojnarová, mluvit budeme třeba také o ženách v chirurgii, o hojení chronických ran nebo nočním přechodu Beskyd. Host ve studiu s Karlou Jankovou začíná po písničce.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Lékařka srdcem, chovatelka duší, tak to je ve zkratce náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, Karla Janková. Možná v průběhu povídání těch vášní, kterým propadla, objevíme více, ale teď na začátku jsou to hlavně ty dvě, medicína a psi, konkrétně kangalové, za mě tedy obrovští pastevečtí psi. Paní doktorko, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Přehnala jsem to podle vás, když jsem řekla obrovští?
2: Tak určitě to nejsou malí pejsci, jsou to psi 50+, ale mě ten pes učaroval už tím, že od malička vyrůstám na vesnici, máme velkou zahradu a k velké zahradě patří velký pes. Jednak jako tak, aby se tam nestratil a zároveň prostě hlídá ten majetek, hlídá ty členy domácnosti, potažmo zvířata, kterých máme teda spoustu ještě dalších jiných. Já jsem jako dítě vždycky snila o německém ovčákovi, ale to je pes, který se musí cvičit a je to poslušný pes. Mě lákali spíš takový ti psi, kteří se musí trošičku dobývat a kteří jsou trošku samostatní, mají samostatné myšlení. A asi v polovině života toho svého prvního německého ovčáka, kterého jsem měla od 14 let jako svoje první dítě, tak jsem slyšela o tom, že existují pastevečtí psi. To bylo někdy kolem roku 1990 a tak jsem se začala o to zajímat, protože to jsou psi neskutečně věrní a oddaní svému pánovi a tak mě to učarovalo, nadchlo. A tak jsem říkala, další pes bude jedině pastevec. A protože v tu dobu to portfolio těch psů nebylo takový, tak jsem šáhla po šarplaninci, ale protože kromě chovatelky jsem i vášnivou turistkou dálkovou, tak jsem hledala potom nějakého pohyblivějšího psa. A tím jsem se tak nějak dostala k těm tureckým kangalům.
1: Spojovníkem mezi tou medicínou, tedy vaším zaměstnáním a psy, čili koníčkem, by jistým způsobem mohla být kanisterapie. Dovedete si představit pastevce nebo konkrétně toho kangala v této roli?
2: Dovedu. Dovedu, protože to je pes, který na první pohled budí strašný respekt. Je to veliký pes, je to takový, jako když někdo k nám přijde na zahradu, tak má respekt a oprávněný respekt, protože to jsou teritoriální psi, kteří chrání svého pána, svůj majetek, ale když vyjdeme ven, neexistuje hodnější zvíře. Takže ona mimo svoje území je neskutečně přátelská, nevyvolává konflikty, kamarádi se neublíží dítěti, dospělému, který neublížuje jí nebo mě a neublíží žádnému zvířeti.
1: Co na to vůbec jako lékařka říkáte právě na kanisterapii, felinoterapii a další terapie pomocí zvířat?
2: Strašně se mě to líbí, vždycky jsem to chtěla vyzkoušet, mě lákali vodící psi, lákala mě kanisterapie, ale mám pocit, že už bych to nezvládala a já ráda dělám věci naplno a už prostě by to nešlo časově zvládnout.
1: Ono to totiž může vypadat jednoduše, no tak vezmu svého hodného pejska a přijdu s ním někam na oddělení.
2: No, jako bylo by to krásný, já tím, že jako mám mimo jiné teda i koně, ale velký, ty by se na oddělení nevešly, takže se mě líbilo, i když se přivádějí poníci nebo nějaký jiný zvířátka, protože si nedovedu představit, když třeba starý člověk, který je z té vesnice, tak jak já to mám zažitý od malička a má ty zvířátka kolem sebe, pak přijde někde do domova důchodců a tam toto nemá. A myslím si, že těm lidem to strašně pomáhá, strašně prospívá vlastně v takovým tom psychickým ne růstu, ale udržování.
1: Vy jste lékařkou chirurgické ambulance nemocnice Agel v Přerově. Je to oddělení, kam ta zvířata mohou?
2: No, na ambulanci určitě ne. K nám, já teď nevím, jestli to můžu říct, ale asi můžu. Ale měli jsme u nás jednoho takového mýho, ne kamaráda, ale známýho, znali jsme se spoustu let, takový starý mládenec zapřisáhlý, který byl po těžké autonehodě. A já jsem věděla, že jediná spřízněná duše je jezevčík. On měl doma jezevčíka Lucku a on byl v docela vážném stavu, takový to vigilní koma. A už to trvalo poměrně dlouho. On má dva bratry, kteří se o něho jako docela starali. Tak jsme se domluvili a my jsme tam toho jezevčíka občas přinesli, když jsem sloužila já nebo někdo, kdo tady tomu byl nakloněný. A ten jezevčík poznal a věděl přesně, co má dělat. A to byl obyčejný jezevčík, akorát teda za svým pánem. A strašně mu to pomohlo. Dnes ten člověk normálně funguje, jezdí autem, dokonce než šel do důchodu, tak i pracoval. Je otázka, jak se ten pes na tom podílel tady na tom, ale věřím, že ano.
1: V areálech nemocnic bývá živo, nejenom co se týče lidí, pacientů, příbuzných, lékařů a dalších zaměstnanců, ale také co se týče zvířat. Máte vypozorováno, co u té přerovské nemocnice žije?
2: No, běhají tam zajíci. I když teď v poslední době si myslím, že docela už je jich míň. Pravidelně na službách, když jsem šla přes areál, tak jsem potkávala nějakého jednoho, dva zaběhnutý zajíce. Kočky tam žijí a sýčkové. Ty jsou tam někde usídlení, takže každý léto, každý večer nám tam houkají sýčkoví.
1: Tak až půjdete do Přerova na návštěvu, nebudeme vás posílat do nemocnice, protože vám všem přejeme samozřejmě zdraví, tak se rozhlížejte po zvířatech a také po paní doktorce Karle Jankové, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s doktorkou Karlou Jankovou, která pracuje v Přerovské nemocnici, zároveň je to vášnivá chovatelka psů a už naznačila, že doma u ní žijí i koně. Takže jak početné to zvířectvo vlastně máte?
1: No já tu vášeň mám od malinka, takže začalo to nějakýma broukama, hlemýžďama, měli jsme doma vždycky králíky, to choval dědeček jako čistokrevný králíky s rodokmenem, my jsme měli morčata, pak už jsme měli svoje králíky, vždycky byl u nás pes a kočky. Já jsem to potom rozšířila, to portfolio, takže dnes už máme kromě akvária, papouška Žako, koně, já mám teda už dnes jenom jednoho svýho, ten jeden mě zemřel už stářím, takže jsem si vzala do pěstounské péče ještě takovou jako starou těžkou kobylku, aby ta moje Argentina měla parťačku, takže dva koně, psa, no v současné době 8 koček, je to teda takový trošku nešťastný, protože máme jednu starou kočku, která měla koťata, takže mě zůstali 3 kocourci. Já jsem začínala jako gynekolog. Takže to beru jako takovou svoji, ne prohru, ale že se mi to úplně nepovedlo, že jsem si nechala 3 kocourky a oni všichni porodili. Takže v současné době mám teda 8 koček, králíky, slepice a to je asi tak všecko.
0: Chováte kangalku, velkého pasteveckého psa a sbíráte s ní nebývalé úspěchy. Jezdíte po soutěžích. Jste takto ambiciozní i co se týče těch dalších zvířat?
1: My jsme jako děti ještě s bratrem jsme jezdili na výstavy s králíkama. Protože psa, já jsem vždycky snila o výstavách psích. Nevím proč, já jsem chtěla německýho ovčáka, výstavního psa a jezdit s ním po soutěžích a po výstavách. Ale jezdili jsme teda s těma králíkama, protože jsme měli malýho oříška, Míšu, takže jsem si to nějak kompenzovala asi tady tím, ale pro mě je to zvíře důležitý, že s ním můžu být v kontaktu nejenom doma, ale i mimo domov. Mám ty koně a chvilku jsem jezdila parkoury, potom i dostihy nějakou dobu, ale vždycky mě to přišlo takový, že pro mě jsou ty zvířata spíš parťáci, takže jsem o ně měla strach a mám to spíš jako relax takový, jako na výjížďky do přírody, nebo jenom tak si je vzít do té ohrady a tam se s něma pomazlit. Očesat, vykoupat, takže vlastně jenom s tím psem jezdíme na závody.
0: Já myslím, že nebude vadit, když řeknu, že za sebou máte 26-hodinovou službu v nemocnici. Jak to vypadá, když přijedete domů a je potřeba poklidit, nakrmit, vynosit a tak dále?
1: Já už to mám tak nějak zaběhaný, že už mi to docela i chybí. Takže já když přijedu domů, tak to je priorita. U nás doma vždycky se říkalo, že nejdřív zvířata a potom se můžeme nasnídat my. Takže jsem zvyklá, že přijedu z práce, nakrmím, co je potřeba a potom podle toho, jak ta služba vypadala, tak si jdu třeba na 2 hodinky lehnout. Buď teda dáme koně už jakože do ohrady, mám tam takovou pronajatou velikou zahradu, takže vypustíme koně, jdu si lehnout. No a potom se odvíjejí ty činnosti další.
0: Vaše kangalka má velkou zahradu, nicméně je to pes, který potřebuje procházky, potřebuje,
1: samozřejmě,
0: abyste s ním vyšla?
1: Každý pes potřebuje jednak sociální kontakty, potřebuje i ty pachy, jak říkávala moje babička, že tam je těch pachů venku, takže to je vidět, že co se dotknu vodítka, tak ona už se těší, že půjdeme někde na procházku nebo že pojedeme autem, je zvyklá cestovat. Já jsem kromě toho i vášnivá řidička, strašně ráda jezdím, jezdím po výletech, nemusí to být daleko, ale prostě někam si vyjedeme, takže jezdíme buď na tu turistiku, nebo jenom tak prostě někde na výlet a ta Iri, ona se jmenuje Irie, Turkish Diamond, a tak s ní jezdíváme na výlety nebo teda na ty výstavy i vícedenní.
0: Věřím, že mnozí posluchači budou teď listovat na internetu, aby viděli, jak takový kangal vypadá, ale jak byste ho charakterizovala a popsala vy?
1: Já, když se mě někdo zeptá, jak kangal vypadá, tak vždycky říkám, že je to takový malinko větší německý ovčák. Je rezavý s tmavou maskou, to znamená s tmavým obličejem a klapatýma ušima. Nemá postavený uši, má vlastně spuštěný uši a takový možná oproti německému ovčáku, který je známý notoricky, tak má takový jako stočený ocásek. A povahově teda je to něco úplně jiného. Je to pes samostatně myslící, inteligentní. Já jsem třeba předtím měla přechodně šarplanince, což je taky pastevec, ale ten mě přišel takový těžkopádný. Ten kangal, to je skutečně inteligent. Nedá se ošidit, musí se s ním vycházet na rovinu. Já pokud mám jasný povel, ten pes ví, že prostě to pro mě má udělat, tak to pro mě udělá. Násilím bych s ní nezmohla vůbec nic.
0: Má jednoho pána nebo vás bere všechny ve smečce?
1: Má jednoho pána, ale svoji rodinu bezmezně miluje a je vidět, že přesně pozná, kdo je součástí smečky, miluje děti a pokud já mám někoho ráda, je vidět, že i ten pes ho bere na vědomí. Dokonce, když k nám jezdili, měli jsme štěňátka a když k nám jezdili zájemci o štěňátka, tak já vždycky na závěr jsem jim tu fenečku vytáhla a oni viděli, že se chovají pěkně asi k těm štěňátkům, takže neměla důvod na ně útočit. Pozdravila se s něma a odešla.
0: Já jsem někde narazila na informaci, že tito psi byli kdysi cvičení nebo specializovaní na odchyt lvů, na útoky na lvy. Je to pravda?
1: Říká se to, to je turecké národní plemeno, kde ten pes žije vlastně tím, že hlídá stáda. A hlídá stáda proti medvědům, vlkům, což je populární teď vlastně u nás v Čechách i na Slovensku, protože se medvědi objevili, vlci tady žijí běžně, takže on hlídá svoje stáda. Jestli to bylo na lvi, těžko říct, je to pes, který bezdůvodně neútočí. Takže on spíš hlídá to svěřené, než by sám zaútočil na něco, co ho neohrožuje.
0: A je to plemeno, které byste právě třeba chovatelům ovcí doporučila, aby si ho pořídili?
1: Určitě, protože je to inteligentní pes, který má svůj způsob uvažování a pokud má něco svěřené, tak se o to stará nezávisle na tom, jestli je zima, horko, jestli má hlad, žízeň. Takže určitě je to výborný pes k ovečkám.
0: Doporučuje paní doktorka Karla Janková, která je zkušenou chovatelkou a hlavně dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Přejeme vám dobré dopoledne. Velmi zajímavé téma máme v dnešním povídání s doktorkou Karlou Jankovou, kterou můžete potkat v chirurgické ambulanci Přerovské nemocnice nebo i v takzvané akutní chirurgické ambulanci. Jaký je mezi nimi rozdíl?
2: Tak běžná chirurgická ambulance je ambulance zvaných kontrol, operantů, pooperačních stavů a akutní, to je vlastně akutní ambulance, kdy člověk přichází s akutním problémem. Já kromě toho teda mívám ještě jeden den v týdnu poradnu pro léčbu chronických ran. To jsou nehojící se rány, jsou to diabetické nohy, ischemické defekty, pooperační rány, takže to je taky součást chirurgické ambulance.
1: Když jsem mluvila o tom, že za sebou máte 26-hodinovou službu, předpokládám, že ty bývají někdy klidnější, náročnější, tak jaká byla konkrétně tato?
2: Standardní, takže my většinou tak do těch 10. 12. hodiny večerní pracujeme, já si obcházím vizity, obcházím si oddělení, mám mladého lékaře na ambulanci, ten mě sděluje, co se tam děje a případně mě volá k takovým těm závažnějším stavům, no a potom jsme měli nějaké případy ve 3 hodiny ráno a v 5 hodin ráno příjem k operaci, ale protože to bylo až vlastně kolem 6., když se pacientka přijímala, tak už se mě ta operace jako taková ve službě nedotkla.
1: Když jsem hledala na internetu nějaké informace o vás, tak jsem se dostala k těm oddělením a také k něčemu, co se jmenuje onemocnění řidičů, a to mě velmi zaujalo.
2: Onemocnění řidičů už dávno není onemocnění řidičů. Je to onemocnění pilonidálním synem. To je vlastně takový, jak bych to řekla, zánětlivý zduření v oblasti kostrče. Byly doby, kdy to bylo onemocnění řidičů, protože řidič dlouho sedí a na těch hýždích tam v oblasti té kostrče jsou chloupky. Často onemocnění mladých mužů, chlupatých. Jo. No a v tom místě v bohatém ochlupení vzniká zánět toho vlasového váčku. Dnes už je to nemoc mladých lidí jako takových, dokonce i děvčat, protože se hodně sedí u počítače, hodně se všeobecně sedí. I to ježdění už se netýká jenom řidičů kamionů, ale v podstatě dnes řídí úplně každý a sedí se daleko víc, než se sedívávalo. Takže je to onemocnění dnes, když to řeknu, tak nějak lidově populární. A my jsme si vymysleli, tam existovaly takové jako operační metody, kdy se celý to zánětlivé ložisko muselo vytnout a způsobila se obrovská vlastně pooperační rána, která se hojila půl roku, rok. Máme zkušenost i 2 roky a rána nebyla zhojená. Potom, když naši urologové začali používat laser, tak jsme si někde vyčetli, že je možnost otevřít jenom to zánětlivé ložisko takovým kruhovým, drobným jako skalpelem, vlastně udělat takovou dírku jak průbojníkem a dostat se do toho ložiska tím laserovým paprskem. A protože mám tu poradnu pro léčbu chronických ran, kde používáme podtlakovou terapii, tak nás napadlo tyto dvě metody spojit. Vždycky se hojí rána, jako líp se hojí rána, která je čerstvá, než rána, s kterou třeba ti pacienti přijdou, řezná rána, když přijdou třeba 2., 3. den. To znamená, že když my tím laserovým paprskem tu ránu ošetříme, tak je to rána čerstvá. A pokud tam zavedeme ten podtlak, nebo tam se vlastně na tu drobnou ranku se dá taková houbička, způsobí se podtlak a ta rána se zcucne za celý a přiroste daleko rychleji, než jako rána, která by zůstala otevřená a mohly tam vzniknout sekundárně nějaký depa. Zjistila jsem, že jsme vlastně jediní v republice, kdo toto dělá, a máme s tím docela úspěchy, takže už se nám dnes sjíždějí pacienti z Prahy, ze západních Čech, vlastně z celé republiky.
1: Chirurgie, to byl sen?
2: V podstatě byl. Já jsem od malička akční člověk, nikdy mě nebavilo přešlapovat nad problémem, takže když jsem se rozhodla pro studium medicíny, tak jsem jasně věděla, že chci dělat chirurgický obor. V tu dobu ženy na chirurgii, aspoň teda u nás, nebo já jsem končila vysokou školu v roce 93, takže v tu dobu ty ženy tam ještě v těch chirurgických oborech se objevovaly minimálně a na chirurgii úplně. Takže jsem začínala jako gynekolog. V tu dobu se nás hlásilo na chirurgii jenom do Přerova 5, takže mě bylo naprosto jasný, že přednost dostanou chlapi. A protože mě primář na gynekologii to místo nabídnul, tak jsem říkal, je to operační obor, je to taková malá chirurgie. Ale pořád to tam někde ten červíček vrtal. Takže když jsem tam byla na kolečku a tak nějak, jak jsme si s panem primářem padli do oka pracovně, pak jsem šla na mateřskou, když jsem se vracela z té mateřské, tak jsem za ním zašla a říkám, pane primáři, ať mi odpovíte jakkoliv, tak já to budu mít pro sebe vyřešenou, tu otázku. A on mi říká, kdy můžete nastoupit. A to už je vlastně v roce 1999.
1: Čili to už se nemusíme vůbec zabývat tím, kdo žádá o práci na tom oddělení, jestli je to muž nebo žena. Už ty ženy tam prostě jsou.
2: Dnes už já jsem právě tak nad tím přemýšlela, já jsem tam dlouhou dobu byla sama. A ty ženy vždycky přicházely, odcházely, odešly buď na plastiku nebo na mateřskou, už se nevrátily. V současné době jsme tam na plný úvazek, ono děvčata jsou ještě tak částečně na mateřské, ale jsme tam 4.
1: A je to o síle? Přece to není jenom o síle, ta chirurgie.
2: Chirurgie je takový jako i psychicky náročný obor, má neskutečný rozpětí a jak já vždycky říkám, když už si někdo neví rady, tak toho člověka pošle na chirurgii. Takže možná se to trošičku i neslučuje s tím mateřstvím a tady s těma povinnostma, co vlastně ženy běžně mají, domácnost, mateřství. Takže možná proto. Ale jinak jako chirurgie není úplně fyzicky náročný obor, ale časově určitě ano.
1: Říká doktorka Karla Janková, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Přejeme vám dobré dopoledne, posloucháte svou oblíbenou stanici Český rozhlas Olomouc a konkrétně rozhovor s přerovskou lékařkou, chirurškou, to je slovo tedy.
1: To je slovo.
0: To je slovo. Karlou Jankovou, vy máte před sebou takové čtyři velké obsáhlé složky, to vypadá, že jste si přinesla chorobopisy některých svých pacientů.
1: To jsou chorobopisy mojeho jednoho pacienta, toho milýho, kterýho mám doma, který na mě určitě teď čeká. A to je vlastně od mojí kangalky. A mám tady její rodokmen, kde někdo si řekne chov psů s průkazem původu nebo bez průkazu původu a že je to vlastně jedno. Samozřejmě člověk, když si pořídí psa s průkazem původu, zná jeho původ, ale už nemusí pokračovat dál. Ale je to taková mravenčí práce, je to zajímavá práce, pro mě je to takový útěk od těch běžných povinností. Mám tady průkaz původu, kde na první straně je jasný. Já jsem říkala, že dva lidi se potkají a mají spolu dítě. Pes, když chce mít jako regulérně potomka, tak musí být znát jeho původ, vlastně do tady máme do čtvrtého kolene. Musí být ten pes uchovněný, musí mít rengeny, musí být jasné, že není příbuzný s tím svým partnerem a to všechno zabere čas. I finance to zabírá.
0: Spousta razítek.
1: Spousta razítek, tady toto potom všechno už jsou výstavy, kde se píše, jak ten pes se na té výstavě umístil. Já si vždycky říkám, že někdo si vybírá podle toho, jestli je to známá nebo neznámá chovatelská stanice. Já už dnes po těch zkušenostech, které jsou, řekněme, 30-letý, možná už pomaličku i díl, tak už bych si vybírala spíš podle toho, ne jak ten pes třeba na té výstavě dopadl, ale jestli na té výstavě vůbec byl. Protože to znamená toho psa na tu výstavu přihlásit, připravit, zajet tam s ním, věnovat se mu a už to mě co si říká o tom vztahu k tomu zvířeti. Takže někdo řekne, já na výstavy nejezdím, protože mě to nebaví, psa to nebaví. Ale jestli to potom už není spíš takový, jako za každou cenu mít uchovněnýho psa a třeba na tom i vydělávat.
0: Vaše Fenka, kangalka, byla velmi úspěšná už od juniorského věku.
1: My jsme si jich trošku kupovali s tím, že jsme chtěli jezdit na výstavy. Já jsem tu výstavní kariéru začala s těmi šarplaninci, ale protože děti byly v tu dobu ještě malí, pak už takový jako pubertální, prostě potřebovali mě daleko víc než teď, když už jsou dospělí. Takže jsme začali jezdit vlastně od štěničího věku, což je úplně super, protože ten pejsek si zvykne, je to úžasná socializace, zvykne si na lidi, zvykne si na psy, na ten provoz, co se tam děje, ona je schopná projít kolem malého psa nebo i obrovského psa, agresivního psa z metru a v podstatě si toho psa nevšimne. Takže pro toho psa úžasná socializace a navíc pro mě pak pro tu výstavní kariéru je to takový závdavek, že nebude někde nějaký průšvih.
0: Jakou konkurenci v České republice právě v té své skupině máte?
1: Jak kdy. Já mám ráda výzvy. Já vždycky říkám, že na horoskopy ne, že nevěřím, jsem tam si je přečtu, ale já jsem typický blíženec. Takže mě baví naprosto všecko a mám strašně ráda výzvy. A když jsme v juniorském věku se zúčastnili výstavy v Praze, chtěli jsme dojet titul juniorského šampiona, na to je potřeba na národních a mezinárodních výstavách aspoň třikrát vyhrát, tak jsem najednou zjistila, že jsme se kvalifikovali na anglický Crafts. Já jsem vůbec netušila, co to je. A protože jsme právě na ty výstavy jezdili třeba v té kategorii, jsme byli dva, tři psi, takže jsem si představovala, že to bude taková konkurence, takový srovnání. No a teď jsem si představila jet se psem do Anglie, s velkým psem, což není naložit do letadla 3-kilového psa, ale znamená to udělat si dovolenou cestou do Anglie. Takže jsem tu výzvu přijala, neskutečný papírování, přehlásit vlastně do anglického kennel klubu toho pejska. A pak jsme se teda vypravili. Nejdřív jsme měli jet ještě s doprovodem neteře, to potom z pracovních důvodů nevyšlo. Takže jsme se vypravili naprosto bez znalosti těchto věcí.
0: A vám nemocnice vyšla vstříc?
1: Nemocnice mě vyšla vstříc. Já vždycky říkám, když se někdo k někomu chová upřímně a poctivě, tak je pěkný, když pak je ta odezva. A naplánovala jsem tuto akci někdy na podzim s tím, že bych potřebovala teda odjet do té Anglie a mám pocit spíš, že to brali i takovou vnitřní reprezentaci toho zařízení.
0: I přerovská nemocnice tam byla,
1: ano,
0: na místě,
1: že
0: ano.
1: Pes jede do Birminghamu.
0: Kolik to teda bylo nakonec času a jak to zvládá váš pejsek, protože on musí být vzadu v tom boxu asi, že?
1: Musí být vzadu v boxu, jeli jsme, cesta tam byla 3 dny. a já jsem v celku takový sdílný člověk. Pro mě stres se snižuje tím, že o tom vykládám. Takže já jsem to řekla neskutečně spoustě lidí, že někam jedeme. A když už jsme se teda dojeli do toho Kale druhý den, tak jsme přenocovali s tím, že jsem měla teda koupený lístky na ten trajekt. A teď my jsme nemohli najít, kde vlastně ten trajekt startuje. Já jsem to tam objížděla, nemohla jsem se domluvit, nikdo mě to nebyl schopen říct, protože mě bylo jasný, že musíme projít veterinární prohlídkou. Takže když už jsme jezdili hodinu po odjezdu trajektu, po tom přístavu, tak já jsem měla strašný pocit, že potřebuju jet domů. Říkám, ale já nemůžu, protože už jsem to řekla tolika lidem. Takže nakonec trajekt měl 3 hodiny zpoždění, takže naprosto v pohodě jsme to stihli. A potom teda na mě padla strašná tíseň, protože říkám, jízda vlevo. V životě jsem tam autem nebyla. Teď se dostanu někam, odkud nestačí sednout do auta a jet domů, ale musím se tam odtud zase nějak dostat. Ale já jsem levák. A když jsem dojela do té Anglie, do toho Douvru, tak najednou během, já nevím, prvních 2 kilometrů jsem zjistila, že je to vlastně strašně super jezdit vlevo. Takže jsme to zvládli docela dobře. Pak jsme se zúčastnili teda té výstavy.
0: Kterou jste vyhráli?
1: Kterou jsme vyhráli, takže to je nejprestižnější výstava světa, takže to jsem byla strašně ráda. A ta cesta domů už se potom odehrávala v úplně jiném duchu.
0: Vypráví Karla Janková, host Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pendlujeme mezi psy a medicínou, protože to jsou dvě velké vášně našeho hosta Karly Jankové, přerovské lékařky. Vy už jste zmínila ještě, že máte ráda dálkové pochody. Co tím myslíte, dálkové? Kolik?
2: Pro mě jako dnes už nějaké roky mám, ale pro mě dnes jsou takový stropový akce 50-kilometrový pochody. Takže my chodíme pravidelně 2 až 3 takové pochody mezi 40-50 kilometry ročně, ale mezi tím vlastně vyrážíme na nějaké horské túry. Samozřejmě nejde tam jít bez přípravy na takový dálkový pochod. Takže vždycky 14 dní před Velikonocema se chodí pochod z Kopečka na Hostýn, železný poutník, kterého se pravidelně se synem zúčastňujeme. Chodíme i extrémní křížovou cestu v Luhačovicích, což se mi strašně líbí, tam je krásný kraj. Já miluji noční pochody, protože vždycky, když se vychází ještě relativně za světla, tak je takový ten život normální. Pak najednou se setmí a my zapneme ty čelovky a najednou to je takový jak kdyby vnitřní restart a člověk si všímá jenom toho nejbližšího okolí, aby nešlápl někde do prázdna nebo někam, kam by neměl. A může být chvilku tak sám ze sebou v té noci jenom ty blikající světýlka a je to strašně příjemný. A chodíváme noční přechod Beskyd, což je beskydská padesátka, která startuje na Lysé hoře a končí na Velkém Javorníku.
1: No, není toho málo, jak už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, a vy jste se ještě pustili do odchovu štěňátek. A to ne tak, že by se vám narodila 2, 3. Jich bylo 10.
2: Bylo jich 10. Já jsem z toho měla trošičku strach. Já jsem byla rozhodnutá, že bych chtěla, protože Fenka je úspěšná, chtěla jsem štěňátka, takže jsem se rozhodla, že nadešel čas v těch 3,5 letech. Není to o tom, že bych si našla ze sousední vesnice podobného psa, ale vždycky s tím psem z rodokmenu je to takový složitější, musí se ten pes, nebo ten můj chovný pes se musí uchovnit a v momentě, kdy má na to, aby se stala matkou nebo otcem těch štěňátek, takže se musí potom žádat o povolení krycího psa, takže to je zase všecko přes klub, všecko je to papírování, všecko jsou to formuláře. Takže jsme si vybrali chovného psa v Litvínově, to je dovezený turecký pes, a když přišel ten správný čas, zase se musí jít na veterinu, musí se zjistit jako hormonální hladiny, tak abychom tam nejezdili zbytečně. Takže jsme byli 2x na otočku v Litvínově za tím chovným psem, podařilo se. Moje Iri je ze 13 štěňat, takže jsem trošičku měla obavy, takže těch 10 vlastně pro mě byla výhra.
1: Ano, ano. Kde je máte?
2: Jsou vesměs v České republice, ale je to Praha a západ republiky, kde asi i ten chov těch oveček, to pastevectví, je daleko rozšířenější než tady na Moravě. Jednoho pejska mám u Břeclavi, jednoho ten je teda kousíček od domova, asi 15 kilometrů, tam mají taky ovečky, a jeden je v Ostravě. No a potom teda ta poslední fenečka, ta je v Irsku.
1: Když je to turecké plemeno Kangal, mají v tom Turecku největší základnu a nejlepší výsledky?
2: Největší základnu určitě. Svým způsobem to bylo národní plemeno. Oni vždycky u těch pastevců říkají, že ti nejlepší se prodávají špatně, že se spíš darují, třeba dar za záchranu života nebo za nějaký veliký čin. Dnes už samozřejmě ty chovy se rozšiřují, takže ti turečtí psi se dostávají jednodušší cestou. Ale určitě jako tomu plemení rozumí nejvíc. My taky na klubový výstavy si zveme tureckého rozhodčího, který skutečně posoudí ten exteriér toho psa i ty povahové vlastnosti. Takže je tam nějaká taková ta zpětná vazba na ty Turky.
1: Už ho znáte, toho psa, dobře? Víte o něm všechno?
2: Určitě všechno ne. Určitě všechno ne. Myslím si, že vždycky dovede překvapit. Ale vím o ní, že je to skutečně takový rovný pes a pokud já se k ní chovám spravedlivě, tak ona se chová spravedlivě ke mně. Že to není nějaký podrazák, který by udělal něco nepředvídatelného. Že, já nevím, někdy se říká, že pes je zlý, že zaútočí. Nemyslím si. A tím, že ten pes, doufám, nezažil nikdy nějaký špatný chování, tak ona nemá ten špatný vzor. Mám takovou strašnou radost, že majitelé, mám odezvu vlastně teď na ty štěňátka. Štěňátka měli 8. září 4 měsíce, A mám zpětnou vazbu, že nejvíc, co si na nich cení, je povaha. Což jsem teda strašně ráda, protože to byla taková moje rodina. S každým tím štěnětem jsem prožívala tu jeho povahu. Hledala jsem na něm, co by se dalo ještě vylepšit. Byli jsme na Józe ze štěňaty, kde jsme se snažili socializovat. Bylo to úplně perfektní, protože ty štěňata si tam pohráli. A naopak byla to ta forma té kanisterapie, takže jako super. Snažila jsem se jim prostě poskytnout takovou maximální socializaci. A teď se mi to vrací a mám z toho radost.
1: Říká se, že člověk se psem jsou si po nějaké době podobní, nebo že saháme po určitém typu rase psa, protože je tam nějaký spojovník. Jak to vidíte vy konkrétně? Co máte stejného s Kangalem, nebo co jste si od sebe vzájemně vzali?
2: Tak já mám odmala vztah ke zvířatům jako takovým. I k tomu pastevectví. Já bych strašně ráda chovala co nejvíc zvířat, jenomže chovný zvířat. A to asi v dnešní době nejde. Takže jako určitě ne na jídlo, na zabití. Takže kangal nezabije a chová. Takže to je jedna věc. Je svobodomyslný, má rád přírodu. A mám ráda takový to rovný jednání. Nemám ráda podrazy. Takže asi v závěru by se toho našlo hodně.
1: Doktorka Karla Janková, kterou můžete potkat v chirurgické ambulanci nemocnice Agel v Přerově a také velmi úspěšná chovatelka pasteveckého psa rasy Kangal, byla dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Tu vyrovnanost, spokojenost, nadšení vám přejeme ve všech těch oborech, kterým se věnujete i nadále a děkujeme, že jste si pro nás udělala čas.
2: Já vám taky moc krát děkuju. Naschledanou.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Zábřehu začala oprava a částečná uzavírka frekventovaného mostu. Města v Olomouckém kraji v posledním volebním období bytový fond nerozšířila. Dobrovolní hasiči v Přerově získali novou techniku. Odpoledne bude oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Pěkné sváteční pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. S obtížnějším průjezdem musí ode dneška počítat řidiči na mostě v Olomoucké ulici v Zábřehu na hlavním tahu mezi Šumperkem a Mohelnicí. Silničáři se tam pustili do oprav mostních závěr. Provoz řídí kyvadlově. Investici popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž

0: Silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
1: Radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech výrazně nerozšířily městský bytový fond. Například v Olomouci je počet městských bytů dokonce nižší než na začátku volebního období. Město vlastní 1605 bytů. V roce 2022 došlo k převodům zhruba 450 městských bytů do vlastnictví nájemců, kteří měli už dříve uzavřeny budoucí kupní smlouvy a dohody o narovnání. Jednalo se o dlouhodobě plánovanou akci. Bez reálné možnosti tyto byty ponechat v majetku města, řekl to mluvčí radnice Jan Horejš. Sbor dobrovolných hasičů v Přerově obměňuje svůj vozový park. Olomoucký kraj mu daroval kompletně vybavenou sanitku, velitelský automobil i nákladní vůz s univerzálním hákem na kontejnery. Ty hasiči využívají při povodních. Mají v nich k dispozici velkokapacitní čerpadlo a mobilní protipovodňové hrazení, vysvětluje velitel Petr Štěpánek.
2: Samozřejmě výrazně to pomůže. V tuto chvíli my máme jeden ten kontejner, ale ve výrobě je druhý, takže v klasických podmínkách bychom museli buď teda jezdit sem tam, nebo by se to muselo různě složitě převážet pomocí vozíků. Takhle to jednoduše natáhneme na ten nosič kontejneru a převážíme. Sport.
1: Anglie postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, které hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Právě Mexiko Angličané porazili na Aztéckém stadionu 3-2. Domácí fanoušci na soupeře bučili a pískali. Nepřátelskou atmosféru ale německý trenér Thomas Tuchel nevnímal.
3: Nepřišla mi nepřátelská, spíš povzbuzující a emotivní, ale ne vyloženě nepřátelská. Byli jsme na to připraveni a prostě jsme se odmítli předem vzdát. Po všech stránkách měl zápas vysokou úroveň a to je obdivuhodné.
1: Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát v sobotu proti Norsku, které po gólech útočníka Haalanda porazilo 2-1 Brazílii. Počasí. Odpoledne čekáme na střední Moravě oblačno až zataženo, na většině území s přehánkami, které budou večer ustávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená zůstává silnice Změrovic nad Hanou na Kojetín, a to v místě přejezdu kvůli modernizaci trati. Počítejte s objížďkou přes Stříbrnice a Křenovice.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pondělí, ale sváteční, nicméně neznamená to přestávku v našem prázdninovém seriálu, kdy představujeme zoologickou zahradu na Svatém Kopečku. Tak za chviličku další výběh, případně další klec. Podíváme se také do Písečné a připomeneme si jedno výročí. Je to totiž 160 let od vypuknutí prusko-rakouské války roku 1866. Popovídáme si o tom, proč k ní došlo a jak se projevila v našem kraji. U mikrofonu svátečního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior.

0: Sváteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc není přestávkou pro návštěvu zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Představujeme vám ji každý prázdninový všední den, ale svátek tentokrát není výjimkou. Vydáme se k medvědovi Baribalovi a také za zoologem Janem Pluháčkem.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Jsme na vyhlídce u výběhu medvědů Baribalů. Jedná se o druh medvěda, který je ze Severní Ameriky. Je to druh, který není ohrožený vyhubením. V té Severní Americe je velice hojný. Nicméně v zoologických zahradách je chován málo kdy. Naše zoologická zahrada je, pokud se nemýlím, jediná u nás, která je chová.
3: Výhled máme široko daleko a medvěda jsme zahlídli zatím jenom jednoho, který zvolna v horkém letním počasí prochází ten areál. Kolik celkově těch medvědů tady máte?
2: Je tady pár, takže dvě zvířata. Teď máme štěstí, že jsme toho medvěda viděli, protože během této části dne oni nejčastěji odpočívají někde schovaní ve stínu. Dole vlastně jim tam protýká sporadický potok, takže bývají tam a samozřejmě uprostřed odpoledne jsou nejméně aktivní.
3: Jaký je vlastně ten jejich harmonogram, kdy je jim v roce nejlépe?
2: No to je těžko říct. Ta zvířata se přizpůsobují tomu, jaké je počasí. V zimě se ukládají k zimnímu spánku, to znamená zhruba začátkem listopadu přestávají přijímat potravu, přijímají velice málo, prakticky přestávají vycházet z těch brlohů ven a budí se potom zase v březnu, začínají více žrát a vypouštíme je zpátky do výběhu. Samozřejmě nejaktivnější jsou na jaře, na podzim, ale i teď v létě, když třeba je chladněji, tak jsou poměrně aktivní.
3: Tak my jsme sešli kousek níž a otvíráme dveře a vcházíme do prostor, které slouží asi jako zázemí pro chovatele. Kde vidíme? Evidentně nachystanou svačinku. Je tady mrkvička, jablíčka, salát, okurky, tak tím vším je krmíte?
2: Tím vším je krmíme. Ono málo se to ví, ale s výjimkou ledního medvěda vlastně medvědi jsou sice všežravci, ale upřednostňují tu rostlinnou složku. A je to pro ně lepší, tak jako v přírodě, takže my se to snažíme napodobit, aby to bylo tak jako v přírodě. Obecně, co se týká krmení zvířat rostlinnou potravou, tak pokud mají tak různorodou stravu, jako třeba zrovna ti medvědi, tak se snažíme i o to, aby převažovala zelenina nad ovocem. A důvod spočívá v tom, že vlastně ta zelenina, kterou produkujeme pro lidi, má stejný objem cukru jako divoce rostoucí ovoce. Když to ovoce, které dostáváme v obchodech pro lidi, tak má velmi zvýšené objemy cukru, proto aby si to lidi kupovali z komerčního hlediska. Takže úplně stejně jsou na tom ta zvířata, to zná proto, se snažíme upřednostňovat tu zeleninu, protože po našem ovoci by se jim kazily zuby.
3: Tak něco nám tady pípá, medvěd spodní, medvěd vrchní, vlk.
2: Pípal nám tady elektrický ohradník u vlků, zřejmě tam o to chytla nějaká tráva, takže pro jistotu, jinak jak vidíte, všechno bliká zeleně, takže ohradníky by měly být v pořádku.
3: Tak my když se podíváme tady zamřížovanými dveřmi, tak vidíme hromádku mrkviček a medvěd přišel blíž a pochutnává si na té mrkvičce, aby se ještě k té stravě vrátila, protože vy, když jste říkal, že se medvědi ukládají k zimnímu spánku, takže té potravy přijímají minimum. Já jsem si myslela, že když se medvěd uloží k zimnímu spánku, tak non-stop spí. Spí nebo nespí?
2: Spí s tím, že občas se zbudí, takže vlastně ošetřovatelé sem chodí každý den je kontrolovat. A pokud se jedno z těch zvířat zbudí, tak samozřejmě mu uklidí, dají mu trošku té potravy, tolik, kolik toho ten medvěd spořádá. Nicméně snažíme se o to být tady co nejtišej, jako se spícím člověkem.
3: Tady ten konkrétní pár, jak dlouho žije v zoo Olomouc?
2: Tahle zvířata jsou tady, jestli se nemýlím, od roku 2010 nebo 2011, to znamená nějakých 15 let, už jsem vlastně přišla jako dospělá. Jsou vlastně před 20. rokem života. Medvědi se mohou dožívat bez problémů víceméně 30 let, takže ještě tady asi s námi nějakou dobu budou.
3: Říká zoolog Jan Pluháček ze zoo na Svatém Kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10:00 Český rozhlas Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

I ve svátek se v Olomouckém kraji koná řada zajímavých akcí. Jednou z nich je pokračující levandulový festival, kde jinde než na levandulovém statku v Bezděkově u Úsova. Za chvilku se tam vydáme.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na svátek si náš kolega Aleš Spurný vyrazil do Bezděkova na Levandulový festival. A jak to vypadá, Aleši?
2: Krásné dopoledne z levandulových polích, polí mezi Stráněmi, poli s obilím a lesy. Jsme na Úsovsku, takže tady je ta krajina tak lehce zvlněná, ještě to nejsou žádné vysoké hory, ale už je to kraj nikoli fádní. A je tu toho velká spousta, ten festival se zalétá, co ho tu pan Lukáš Drlík pořádá se svojí manželkou, tak se rozrostl teda do velmi velkých rozměrů a je tu velká spousta stáků. Já si vzpomínám, že když jsem tu byl před lety, to už bude tak 5-7 let, tak jsem tu ochutnal levandulovou klobásu, levandulové pivo, levandulové víno, levandulovou zmrzlinu, levandulové pečivo, no a teď jsem si dal levandulovou kávu a asi slyšíte, že k nám právě zaznívají fanfáry. Dnešní den se probouzí, on ten festival byl už včera. Já když jsem sem jel, tak jsem projel velkým deštěm u Litovle a když jsem přijel sem, tak tady bylo takové mlžítko zhora, bylo to velice příjemné. Ne. Viděl jsem, že jsou tu kempy, že tu lidé přespávají a přišlo mi to takové velmi romantické. Tak jak ten festival dosud probíhá? Ptáme se právě pořadatele a pěstitele levandule Lukáše Drlíka.
3: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a možná zároveň i s Vláďou Kořenem, který nám zrovna na pódiu zahajuje dnešní program. Včerejšek byl úplně úžasný, přišlo nám strašně moc lidí, počasí nám vyšlo, pršelo jenom třikrát, takže jsme si to tady všichni užili. Mě vždycky nejvíc potěší, když všichni přijedou, jak mají, kapely přijedou, když levandule kvete a elektřina nám funguje. A to všechno včera bylo a sešlo se to, takže to bylo úžasný, tak dnešek už si snad jenom užijeme.
2: Kolik těch lánů tady, kdybychom je měli nějak vymezit prostorově, tak kolik těch lánů levandule a kolik třeba rostlin levandule tady máte?
3: Ano, takhle se to dá přesně říct. My máme kolem 50 tisíc keříků levandulí v tuhle chvíli nasazeno a je to na zhruba 3,5 hektarech. Ta rozloha naše orné půdy je kolem 6 hektarů a my bychom postupně měli rádi celou tu naši rozlohu osázenou tou levanduli, ale sázíme postupně pomalu, kousek po kousku, aby jsme to postupem času celý osázeli a dělali to tak, aby nás to bavilo.
2: My vidíme, že na těch obrázcích tady toho levandulového občerstvení jsou ovečky, které konzumují různé levandulové produkty a vy tu máte nejen ty rostliny, ale máte tu i nějaká ta zvířátka.
3: Zvířátek tu máme samozřejmě hodně na tom statku, ale převážně hlavně ty ovečky. Se na to trošku specializujeme, chováme jednak masný plemeno texel a potom tady máme i nějaký vesajský černonosí, to je taková ta hezká plemeno, které tady jsou pro ty návštěvníky na ukázku. Ale to větší stádo, který máme v levandulích, tak ty nám poměrně hodně pomáhají. My je tady máme proto, že nám spásají trávu v levandulích, my to máme všechno v ekologii a nepoužíváme žádnou chemii a takový pomocník hlavně na jaro, když je tráva hodně houževnatá a levanduly to dlouho trvá, než se zazelená, ve formě té ovečky je úplně úžasný.
2: Jak dlouho už jste vlastně farmářem?
3: No, je to od roku 2014, takže je to možná nějakých prostě 10-12 let, kdy jsme prostě začali sázet tady na tom statku našem rodinným na pole místo brambor a místo řepy jsme prostě přidali tu levanduli. A nejenom tu levanduli, máme tady i jiný bylinky, mátu, meduňku, měsíče, chrpu a spoustu dalších. Ty jsou ale v menší části oplocené a ty levandule jsou v těch otevřených polích všude okolo.
2: Jaké jsou radosti a strasti levandulového farmáře na Úsovsku?
3: No, jak to tak bývá, potýkáme se spoustou různých problémů. Když to vezmeme na ty farmářské věci, tak že nám málo prší samozřejmě v tuhle dobu. I když to levanduli nevadí, ale vadí to v jarním období, kdy by ráda trošku ten vegetativní klid zakončila tím, že natáhne vodu a zazelená se. A když ji potom je málo, tak je to těžký. Ale taky bojujeme samozřejmě různě možně s úřady, který vidí to naše hospodaření trošku jinak, protože se vymýkáme všem běžným normám, ale není to nic vážného, furt převyšuje to, že nás to baví, že to je voňavá práce a děláme v životě to, co nás baví.
2: Jak byste popsal ten velký festival mezi těmi fialovými lány?
3: No, popsal bych to tak, že před 10 lety jsme se rozhodli udělat den otevřených dveří, něco jako otevřený vrata na farmě, a nějak se nám to zvrhlo a stal se z toho takovýhle festival, který se trošku zvětšuje a vymýká. Čím dál větší pódium, čím dál známější kapely, a přiznám se, že cítím, že by to chtělo už trošičku změnu.
2: Takže změna bude od příštího roku.
3: Jo, už jsme to vyhlásili, že nějaká změna nastane, já jsem to ještě akorát neřekl nahlas jaká, a stejně to zase ještě neřeknu, protože uvažujeme v několika různých variantách a ještě přesně nevím, která to bude.
2: Já když sem přijedu, tak vidím spoustu stánků s občerstvením, ať už je to třeba pivo, ty kávy, nealko, různé koktejly, jsou tu rukodělné dílny, jsou tu stánky s těmi rukodělnými výrobky, dokonce Univerzitu Palackého s edukativním stánkem jsem potkal, kde třeba popisují, jak se resuscituje člověk, nějaké přírodovědné vědomosti a pokusy si tam můžete prohlédnout. Je toho velká spousta, je to velmi rozmanité. Co jsem třeba přešel, na co vy byste upozornil?
3: Tak furt se snažíme to zaměřovat hlavně na tu levanduli, takže každého, kdo k nám přijíždí, vybízíme k tomu, aby zaměřili se nejlépe na ekologické zemědělství, na levanduli, na bylinky podobně. Tak jak třeba zmiňujete univerzitu, tak já jsem strašně rád za to přírodovědnou fakultu, která tam prostě předvádí nějaké věci, informace, pokusy v tomto oboru. Protože prostě tomuhle oboru jsme chtěli ten festival zasvětit ekologickému hospodaření, a úplně původně tam byla i ta velká zmínka o tom, že bychom chtěli to malé naše hospodářství, které tu prostě provozujeme, představit jako takovou možnou seberealizaci pro každého. Pro každého, kdo prostě vlastní nebo chtěl by kousek země, kousek polí, luk vlastnit a hospodařit. A většinou se bojí, že se neuživí, a my chceme dokázat, že to jde. Stačí trošku pracovat a mít nějaký plán a držet se ho.
2: Lidi tu posedávají v altáncích, děti se projíždějí na koních, vládne tu pohoda, na pódiu hraje kapela. Dokdy mohou lidé navštívit váš festival?
3: Tak dnešní den je ten druhý, konečný, a končíme až večer se setměním. Poslední dvě kapely jsou Děda Mládek Illegal Band a Ztracené ráj, samozřejmě ty nesmí chybět, a večer to zakončíme snad úspěšně.
2: A teď hraje kdo?
3: Teď tam máme Veškerá úcta, opět další hanácky, moc příjemný folklorní seskupení.
2: Z Bezděkova u Úsova, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sváteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc a jeden historický příspěvek už v pátek si v Písečné připomenuli pietním aktem jednu z prvních obětí války mezi Pruskem a Rakouskem. Ta válka proběhla v roce 1866 a vrcholila bitvou u Hradce Králové. O jejich příčinách, ale i o tom, co se nám zde dochovalo jako vzpomínka na konflikt právě po 160 letech, si budeme povídat s Jiřím Sinkem z komitétu 1866, který se o památky této války stará.
1: Válka roku 1866 byla vyvrcholením takového mocenského soupeření mezi Pruskem a Rakouskem. V roce 1815 po konci napoleonských válek byl ustaven takzvaný Německý spolek, který v sobě sdružoval všechny ty německy mluvící středoevropské státy. Předsedajícím bylo Rakousko a jedním z významných členů bylo Prusko. Jenže jenom samotné členství Prusku nestačilo. Situace se začínala přiostřovat po roce 1862, kdy se ministerským předsedou stal známý Otto von Bismarck, pozdější železný kancléř, který chtěl sjednotit v podstatě ty malé roztříštěné německé státy do jednoho velkého Německa. A prosazoval to v podstatě jakýmkoliv způsobem a jak sám říkal, třeba i železem a krví. A k tomu nakonec došlo v roce 1866. V podstatě ono se té válce už ani nedalo vyhnout. Cílem bylo odstavit Rakousko z role takové té vůdčí středoevropské země.
2: Když tak pátrám třeba po té historii, tak vlastně, že jo, prusko-rakouská hranice vedla i na Jesenicku a mě třeba překvapilo, že v roce 1866 patrolovala rakouská armáda například kolem současné chaty Švýcárna pod Praděnem, kdy se očekávalo, jestli náhodou pruská vojska potáhnou na Vídeň tady tudy a nevyužijí letního počasí v Jeseníkách. Bylo to tak, že se vlastně vědělo, že určitě přijdou, jenom se nevědělo kudy?
1: Ano, rakouské velení mělo v tomto směru poměrně málo zpráv a vzhledem k tomu, že to Jesenicko bylo jednou z takových historických tradičních cest, kudy k nám pruské vojsko již od 18. století přicházelo, tak logická byla ochrana hranic. Dalším takovým opěrným bodem byla samozřejmě pevnost Olomouc, v té době již fortová pevnost Olomouc, která by měla případný nástup protivníka zadržet. Nicméně pruské vojsko přišlo z Kladska a z pruského Slezska ve dnech 22., 23. a 25. června 1866 postupně jednotlivé pruské armády vstoupily na naše území v okolí Liberce a poté v okolí Broumova a Náchodska.
2: Nám vlastně z té války zůstalo spousta památek od těch velkých pomníků až po ty drobné křížky někde i třeba bokem toho běžného života. Vy se staráte tedy o tyto památky. Jsou všechny zachovány nebo některé zmizely?
1: Samozřejmě řada těch hrobů, které byly původně označeny pouze prostými dřevěnými kříži, zanikla. Nicméně vzhledem k tomu, že poměrně rychle většinou ty rodiny třeba důstojníků nebo i ty jednotky, které měly na bojištích své padlé, se snažili o to, aby ty místa posledního odpočinku těch svých druhů nebo těch svých rodinných příslušníků označili nějakým trvalým památníkem, tak nám vznikl postupně soubor funerální architektury, který na celém našem území zahrnuje téměř 1300 hrobů, pomníků, různých památníků. Tady na Moravě jich máme zhruba 100 a můžeme je nacházet od Ostravy až po Břeclav, Mikulov.
2: A ještě máte jeden památník a ten je v Písečné a to je vlastně úplně první padlý údajně v tomhle válečném konfliktu, je to tak?
1: Ano, dá se říct, že to je jeden z těch prvních padlých v tomhletom konfliktu. Byl to rakouský husar Franz Sekeč, který byl u nedalekého Širokého Brodu těžce zraněn v potyčce s nějakou jezdeckou hlídkou pruské armády a zemřel v Písečné u Jeseníku a právě v Písečné na boku kostela má krásný pomník.
2: Je tam i kříž, ale ten odnesla voda.
1: Ano, před pár lety můj kolega pan Jiří Jemelka, právě jeho péčí vznikl na místě toho původního střetu, kde byl Sekeč zraněn. Kříž bohužel při té poslední velké povodní vzal za své a voda ho nenávratně odnesla.
2: Z Písečné Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Sváteční poledne ohlásil zvon svatý Floriána z kaple v Držovicích.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Po letech plánování začnou opravy kostela v Lipníku nad Bečvou. Ministerstvo průmyslu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Radnice v Lipníku nad Bečvou podpoří opravu významné památky ve městě. Kostel svatého Jakuba Většího se dočká nové fasády. Dělníci také opraví věž, kamenné ochozy a portály. Pokračuje lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: Ta akce by měla být hotová do konce dubna příštího roku. Náklady jsou poměrně vysoké, přes 11,5 milionu korun, z nichž zhruba 7,8 milionu korun pokryje dotace na obnovu památek prostřednictvím ITI z Integrovaného regionálního operačního programu a zbylé náklady nese

0: farnost a ta se bude snažit ještě nějaké finance z veřejných zdrojů na to jistě získat.
1: Podnikatelé by se měli dávat pozor na takzvané katalogové podvodníky. Varuje před nimi Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V posledních týdnech podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
2: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
2: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
4: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
2: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a dva chlapce záchranáři přivezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jatranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Sport. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba góly Sveřanou střelou útočník Erling Haaland.
5: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
1: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií. Ta na azteckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2. Počasí. Odpoledne bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, ojídnila i bouřkou. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Fouká mírný západní vítr. Zítra čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přeháňky, ojídnila bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný západní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Příkaz je směr Olomouc. Osobní auto narazilo do svodidel. A opatrně také u obce Lipina na Olomoucku, kde se řeší nehoda motorky.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je to trošku nezvyk, ale je to snad vítaný svátek, i když do obchodů paní prodavačky dneska asi povětšinou šly. A zákazníci tedy také. Státní svátek, pondělí 6. července, den upálení mistra Jana. Pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc, krátce po 12. a pochopitelně také dneska a klidně i svátečně zahrajeme nějakou sváteční, nějakou nevšední, když se ozvete, když vyberete a oprážíte třeba nějaký pěkný sváteční song a pošlete komukoliv s oslavencům, komukoliv chcete pozdravit a udělat dobrou náladu, sváteční den, hezké poledne. Linka 221 555 444 a také SMS číslo 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Byla Johankovská a krásné hlasy pana Střihavky, pana Muka, slečny paní Bílé, 12 hodin, 10 minut. Teď hlas na lince 221-555-444 a sváteční vyhrávání pro Jindru a od Jindry, kterému patří ten hlas. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane moderátore. Tato písnička bude pro vás a protože jste super stanice.
1: My moc děkujeme, je nám ctí a moc nás těší, děkujeme pěkně. No a teď ještě taky písnička pro všechny, kdo zmokli, tak to bude takové svůdné o dešti, o daždi. To byla písnička před chvilinkou Johankovská, muzikálová, troj, duet, triet, ty si ten dešť a teď zase trošku jinak o dešti ze Slovenska, ale v zápětí také zazní krásná slova, která jednak zdraví prodavačku Ilonku, která musela ráno do práce a vrací se nám až večer, tak si to užij, ať máte dneska aspoň trošku volnější pracovní tempo. Zdraví tě rodinka a tvoji chlapy a zdraví taky návštěva Ondra, hlásíme pěkně, možná i do obchodu, možná někam na pauzičku. No, paní prodavačky, pěkně zdravíme. Stejně tak, ale ať už pracuje nebo ne, užívá si svátku a doslova takového jednoho státního národního svátku. Je tady písnička pro Mirečka, aby si krásně užil volna, toho zdraví Gáby a Jarek. A v zápětí ještě k dobré sváteční pohodičce pěkně zahrajeme z Českého rozhlasu Olomouc pro řezbáře Jardu. Doložte všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví. Spokojenost, ať se mu práce daří, protože je kamarád Švéda, no, z Horních Studinek. Ještě prosíme zahrát k zítřejším narozeninkám panu Jindřichu Němcovi z Piňovic. Jindro, nedělej si z toho nic, že ti bude o rok víc. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti ti přeje Honza z Písečné. Komu? Oslavenci zítřejšímu Jindrovi Němcovi. A ještě prosím, pošlete písničku pro všechny, kteří si užili dneska slejvák na chvilinku, ale zrovna to schytali. Zdravíme Mariana a taky Zdendu.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: třeba počítat, možná i s milovaním v dešti, ale hlavně s tlakovou nížou, s tlakovou níží a s občasnými přeháňkami nebo bouřkami, jak říkali také v poledních zprávách Českého rozhlasu Olomouc. A už je 12 hodin 16,5 minuty 6.7. Za chvilinku i oslavenci, kteří se tak či onak váží právě k 6. červencovému dni i času polednímu a vyhrávání pro radost a krásné sváteční chvíle v Českém rozhlase Olomouc. A teď radost uděláme dalšímu z vás, Robertovi. A komu ještě? Dobrý den.
1: Dobrý den, to je pan Romec Olomouc. Chtěl bych vám zahrát do rozhlasu, protože jste nejlepší rádio na světě. A pak by to bylo pro Vlastičku z Krnova, pro Jardu Žezbáře. Bylo by to pro Marušku, pro paní Lumilu z Brna, pro Uchyťovou babičku, teď nevím, odkud je, ale vy víte. A pro všechny, co mi zkrátka hrajou šuplikáře, pro řezbáře a pro Jirku, tak by to bylo na bazén do Mohelnice, no a úplně pro všechny zkrátka, co jim nikdo nezahraje. Vybral jsem takovou hezkou šuplikovku, jak chcete žít bez koní od Myši Tučnýho. A držte mi palce v žebíkách, v červnu to vůbec nevyšlo, dvakrát jsem to pokazil a pak už jsem se nedovolil, tak to už bylo absolutně jedno. No. A moc vám teda děkuji za písničku.
0: Děkujeme pěkně a pokračujeme také v SMS pozdraveních, tady už míříme taky pro všechny pracanty, tak jednak řidiče Miru a taky další paní prodavačku Věrunku, která dneska až do večera v nákupním centru obsluhuje, vydrž to a úsměvy, jako to umíš, zdraví tě rodinka. Dále písnička míří do Krnova paní Evičce, moc krásné sváteční odpoledne, hodně zdravíčka přeje Květa a srdečně zdraví. No a písnička ještě také zamíří od Marci Aničce dva pené Zdeničce z Oničova toho času v nemocnici. Přejeme brzké uzdravení. My též. A ještě to míří též Vlastičce do Krnova. A taky Helence v Uhelné. Zdraví vás všechny Marci a zdraví, zdraví. Zdravíčko posílá tam, kde je potřeba. A teď ještě oslavenci, prosím. Zahrajeme moc rádi dědovi Staničkovi za to, jak je skvělý a má spoustu báječných nápadů. Skvělý program jako každé prázdniny. Takže zdraví z prázdnin Mareček a taky babi a další děda z druhé strany a celá rodina. Dneska má 49 let synovec Lubomír Macek. Hodně zdraví, hodně štěstí, božího požehnání, životní pohody přejí kozovští, komu oslavenci Luboši Mackovi. A ještě prosíme zahrát písničku pro krásné sváteční chvíle a taky dnešní po dlouhé době zasloužené oprávněné volno, které moc přejeme našemu Jardovi. Brzy bude mít krásné kulatiny, moc se těšíme a chystáme na krásné sešlost a oslavy. Všechno nejlepší, zdraví jeho děvčata.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ještě jednou na Slovensko, teď trošku jinak, za Zorkou Kolínskou a taky do Přáslaví za paní Milatkou. Pěkně vám zahrajeme pro krásné sváteční polední chvíle. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, Bořečku, a zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc. Za písničku posílám také všem zaměstnancům a všechny posluchače. A písničku a hezké sváteční odpoledne a také ty další dny, kdy ještě nebudeme mít tak velká vedra do konce týdne, posílám Helence z Uhelné, Lidušce do Jeseníku, Aničce do Vápené, Stejničce s Kočenkou do Prostějova, Lidušce Loničkové do Olomouce, Evičce s Františkem do Strukova, Jirkovi do Litovle a Jirkovi do Jeseníku a Františkovi od Brna a ještě Elišce z Václavova. A písnička je taky pro vás, Bořečku, a děkuji vám za vyhledání. Mějte se hezky a příjemnou službu.
3: Nezabudejme, děkujeme pěkně, moc zdravíme. Naskok prý zítra až 30, možná na Moravě trošku níž, ale pak sobota neděle 31 a výhled od neděle do úterý 27 až 32, ale už jsme zvyklí, tak to je výhled od meteorologu, ale dál je tady také spousta přáníček pro krásné slavnostní chvíle, pro slavnostní obídek, ať si ho užije, zahrajte taky Maroškovi, kterého moc zdraví Jitule, a taky další děvčata, jeho oblíbenkyně. Dál moc rádi posíláme písničku taky pro pány Jiřího a Slávka Habermanovi z Píserovska. Pěknou pohodovou sváteční neděli, kvalitní tlak přeje Fritz, Míša a Bětko. Tak dobrý tlak přejeme a tlakovou níž aj možno k Habermanovým, ale taky za Fritzem, Míšou, Bětkou. Moc krásné pozdravení také tu máme pro radost, pro brzké narozeninky dědovi Mirkovi, také od nás prázdninových účastníků, táborníků, za všechny zdraví L a S nebo Šop. Ještě když dědovi za prázdniny na prázdniny, tak ještě taky pro radost pro babičku paní Aničku Jirenkovou z Rašková. Velice rádi, velice pěkně zahrajeme. Hezký sváteční den přejí tentokrát pravnučky Viktorka a Anetka paní Aničce Jurenkové babičce prababičce. Teď ještě taky rozpomnění a nezabudnutí je Zabudaj, nová oprášená, ale samozřejmě stará dobrá nahrávka a paní Zorka Kolínská.
5: Možno, že ti

0: Nezabudnutelná. 12.31 Zohra Tomkolínská. Zabudaj, zabudaj. 12.31. Čas pro vyhrávání dalších pohodových a třeba i svátečních písniček. Tak už máme, doufám, všechno doma zjištěno, jak se kdo jmenuje. A teď zdravíme. Od koho, pro koho zahrajeme. Dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát Aničce za Hrudské do Havířova. To je moja sestra, tak bych ji chtěla nechat zahrát a se brzo uzdravit. A od písničku od Majera.
0: Děkujeme pěkně. Písnička, ať potěší moc také skvělého a báječného kamaráda, velkého pomocníka, velkou oporu celé naší bandy a party, co drží už od školy při sobě, tedy pro Románka, kterého zdraví děvčata, spolužačky a dneska babičky. A všichni moc děkujeme za to, jaký je. Bude mít krásné, významné životní jubileum. Takže to oslavíme a je tady teda spousta smajlíků, tak to bude jasná oslava, že taková parta šikovná už od školičky. No a dál, přáníčko a také pozdravíčko z Brněnska, tak tedy štěstí, lásku, andělíček, ať vás chrání, vám ze srdce přeje František od Brna, milé paní Aj, a také Evičce z Modřic, taky Janičce a Jiřímu doroštění i Věrce s Adámkem, Zdaničce z Holubic, Mařence z Kroměříže, Milace z Přáslavic i Julince z Přerova, paní Emilce ze Zábřehu, Věrušce z Olomouce i milé pohádkové paní Lidonce Uchytilové. Hodně zdraví od Františka. Pak ještě rádi posíláme písničku skvělému Pavlíkovi do práce od jeho děvčat. A pak ještě další přáničko. Anička z Vápené, moc zdraví holky do Vápené, Marci Jitku do Žulové, Helenku z Uhelné i Vlastičku z Krnova, Standu z Bernartic, Milatku z Přáslavic. Krásný, hezký den. Za každého počasí hlavně dobré zdravíčko se srdce přeje Anička z Vápené. A k dnešním narozeninkám bychom moc rádi zahráli od Kolářových písničku Pavlu Brownovi z Kozova. Hodně štěstí, hodně zdraví, lásky, spokojenosti do dalších roků přejí Kolářovi. Zahrajeme také Ivance z Velkých Losin pro lepší náladu, za všechno, co pro mě dělá, díky předem. Mám ji moc rád, píše ve vyznání odesílatel, přáníčka pro Ivanku z Velkých Losin. A další přáníčka už tu budou a budem s vámi také, kdo zkoušíte třeba telefonní linku a výběr písničky 221 555 444. Ale teď zvesela, nejenom s panem Majerem.

Ban, slavnostní, sváteční a dokonce i se zvony nad milovaným a milujícím se párem. To byl páreček paní Pilarová, Majerová a Jaromír Majer. A teď třeba Pohodička a třeba Petra Spáleného a taky Přáníčko. A myslím, že budeme opětovat, tak na tom, kdo už tedy volá, jsme se konečně shodli, taky po dalším vyptávání, co máme pěkného nachystat, ale ta důležitá věc, to stlumení toho rádika by ještě bylo docela vhodné. Ne, je ještě zesílené, tak bohužel to nepůjde. Pokud si nestlumíte rádíko, tak se nedomluvíme, zkuste to. Nikoliv, škoda, myslím, že to je opětování písničky Do Lipníku, stlumit, nezesilovat, písničkou prosím potěšte pracanta Jarka, toho zdraví Jaruška a taky babička. Dál Přáníčko ještě tentokrát na prázdniny a určitě budou i nějaká další zprázdněna, ale tahle je pro Viktorku, pro Ajku a Miu. Posílá to maminka, která je v práci a zdraví moc právě k babičce Boži a zdraví děcka všechny, která tam jsou a to i ze sousedství. Prosíme písnička taky pro radost pro Miloška, kterého zdraví Táňa a celá rodinka. A ještě přáníčko od sestry s rodinkou paní Smrčkové do Pískova k obídku ke kávě, tedy zdravíme. Písnička udělá určitě radost i mamince, Lidušce Hrničkové, tetičce, Drahušce Odstrčilové, Mirce Mirkovi Navrátilovým pro krásný sváteční den, hezké chvíle. Hodně zdravíčka přejeme, štěstí a pohody, Leona Karel. Též je tu ovšem přáníčko dál do práce, ať si i ten sváteční den užije v práci naše Vlasta, kterou moc zdraví všichni z celé rodinky. Děkuji také za všechno, za celou pomoc. Ona ví. Tak jo, tak děkujeme pěkně taky za přáníčko. No a přejeme vlastně to, co je i obsahem té písničky. Tak jsme se dozvěděli, že Petr Spálený by udělal radost a tentokrát třeba taky v jednom duetu.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
5: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Už na jedna taková dešťová, prázdninová, vzpomínková od roku 2012. Whitney Houston nenatáčí duety, tak tento vznikl jedním zázrakem, takovým zvukovým. Callum Scott Whitney Houston, jinak písnička z roku 87 a taky z loňska tento, no skoro duet virtuální. 12.49, současnost 6.7.2026 a paní Zdeníčka z Určic a Petrška Černocká. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás všechny v rozhlase Olomouc a všechny posluchače. A tuhle písničku bych ráda věnovala svojí kamarádce Jirmě Novotné za příjemné odpoledne, které jsme spolu strávili tady v nedalekých Lázních Skalka. Jirmi, moc za všechno děkuji, seš báječná kamarádka, jsem ráda, že jsme se mohli setkat a ještě jednou všem děkuji a celou vaši rodinu moc a moc zdravím. Mějte se hezky a vám, pane redaktore, také děkuji vám moc a přeji vám příjemnou dovolenou, až ji budete mít. Naschledanou.
0: Mám taky krásné další sváteční i prázdninové chvíle s kamarádkami i při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. A dál už přáníčka také písemná, krásný sváteční den úplně všem posluchačům, posluchačkám a především pak mojí mamince Lidušce, sestře Jarušce, švagrovi Lubošovi. Písnička pro dobrou sváteční náladičku, pro hezké odpoledne 6. červencové od Ivy. Též je tu ovšem krásné přání pro Danušku Drábkovou z Růžového údolí, pro radost, pro potěšení srdečka. Písničku posílá Franta, který má Danušku moc rád, velice ji miluje a děkuje za písničku. Do Mohelnice pozdravení kamarádská, a to Sokolce Jitce Grigarové. Přejeme jí jen tak hodně lásky, hlavně zdraví, hezký den, dobré lidi, kteří jsou rádi, že tě vidí. Kamarádky zdraví Sokolku Jitušku Grigarovou. Je tu ještě také přáníčko a krásná pozdravení od Pavla. Ludmilce Štoplové máme zahrát pro radost. Moc děkuje, Pavel. A Standa, ten taky myslí, a to na děvčata Jarmilku a Marušku do Javora pro potěšení sváteční pohodu. Moc vás zdraví, Standa, holky, Jarmilku a Marušku do Javora. No a pak ještě milionkrát opakovaná pozdravení, taky z prázdnin, třeba od Viktorky a Natka, tentokrát i pro babičku Vlastu, dědu Beďu ze Štítů. Krásný sváteční den a krásné prázdniny i vám, i Viktorce Anetce. Děkujeme, děkujeme. A prázdninová pohoda.

0: covidově, prázdninově a ještě třeba se zaláskovanou lékořicí, ale hlavně s výběrem od paní Toničky. Pěkně vás zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Božku, písnička je i pro vás a pro všechny věrné posluchače. Dnes bych prosila nechat zahrát k zítřejším narozeninám své sestře u nás domova seniorů v Ludmirově, paní Lidušce Zahálkové. A tuto písničku bych věnovala i bratrovi a švagrové, Petrovi a Jitce, Fialovým dokladek. A dětem děkuji za sobotní a včerejší návštěvu. A tuto písničku bych poslala i do nemocnice Zdeničce Pavelčíkové z Uničova. A dále je to tato písnička i pro vás. Máte v neděli svátek. Tak vám přeji všem jmenovaným hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání, vám úspěchu v práci a děkujeme vám za vaši krásnou práci. Jste k nám moc vstřícný a děkujeme.
0: Děkujeme moc za všechny, to byla paní Tonička, díky a poděkování ještě taky Helence z Nové ulice, ta pěkně zdraví, má vás kopečka, tady z Nové ulice, z tabuláčku pěkně do Chválkovic, pavilonce, pokoj 14, ano, pana Miloše Pořízku, ať má pěkné dny i ten dnešní sváteční. Pozdraví ještě míří taky za babičkou Jaruškou, taky na krásné prázdniny a za to, že ty krásné prázdniny vždycky vytvoří zdravý, pokročilý prázdninový teenager Lukis.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucky stá rekonstrukce krematoria za desítky milionů korun. Ve Velké Krašina Jesenicko staví třetí relaxační zónu. Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Zítra čekáme oblačno až skoro zataženo, přehánky a maximálně 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoučtí radní plánují od příštího roku převzít od soukromníka provoz krematoria na centrálním hřbitově v Olomouci na Ředíně. Počítají i s jeho rozsáhlou modernizací za celkem 150 milionů korun, říká náměstek primátorky Tomáš Sýkora z Hnutí ANO.
2: Uvažujeme s tím, že i ty kremační pece, které tam jsou, tak tato výměna bude stát 44 milionů, máme v současné době alokováno 22 milionů. Máme už harmonogram, jak budeme postupovat.
0: Vedení Velké Kraše na Jesenicku pokračuje ve výstavbě odpočinkových míst. Pořadí třetí relaxační zóna vzniká u kulturního domu. Hotová má být do konce července. Sloužit bude rodinám s dětmi i turistům, říká nezávislá místostarostka Velké Kraše Zdeňka Rybová.
3: Jak maminky chodí po té vesnici, jsem si všimla, že občas si potřebují někde s těmi dětmi sednout, odpočinout si a pokračovat dál, takže my jsme se rozhodli i pro naše obyvatele a turisté, kteří tady jezdí, je tak, aby si mohli také kde odpočinout, sednout, dát si svačinu.
0: Česko se připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy, popisuje historička Eva Doležalová.
4: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
0: Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Uvedla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Šéfka unijní exekutivy tak na síti X reagovala na noční masivní

0: Ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepřežilo nejméně 14 lidí. I Kyjev žádá spojence o podporu protivzdušné obrany.
1: Sport.
0: Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Jiří Lehečka se večer utká s vítězem Roland Garros Němcem Zverevem. Linda Nosková narazí pozdě odpoledne na Američanku Kýsovou a Marii Bouskovou čeká už zhruba za půl hodiny duel s Belgičankou Mertensovou, se kterou má zatím vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Prostějovsku v Plumově na hlavním náměstí osobní auto narazilo do dopravní značky. Opatrně i na Olomoucku na silnici 46 u obce Lipina odstraňují následky nehody motorky. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

ještě slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průd.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jítra dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. Jo. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho, platí od roku 1964, dávno předtím, než já se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci a tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden. My jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na ty finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak pak.

0: Okay. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta vlastně neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu. To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně. A pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: A on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live?
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh, je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě, takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: No. Já si ještě pamatuju, jo. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No, ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Hapková představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Taky.
3: No tak řekněme, no.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě, když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně. Vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo? Vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: základ, to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no, tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělejte to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako, jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No a pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, to jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. Já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22 nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tak tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pracuje. Pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouc chystá stavbu nového bytového domu. Dobrovolní hasiči v Přerově mají novou sanitku i vůz pro povodně. České basketbalisty čeká klíčové kvalifikační utkání o mistrovství světa. Zítra má být oblačno s přeháňkami. Naměříme až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc rozšíří počet městských bytů. V současné době dělníci opravují dům na Dolním náměstí. Díky investici za 86 milionů korun v něm vznikne 21 bytů, uvedl tomu včera radnice Jan Horejš. Dalším projektem je podle něj novostavba bytového domu v Janského ulici. V něm bude 29 nájemních bytů. Práce si vyžádají 180 milionů korun a začnou ještě v průběhu letošního léta. Dobrovolní hasiči v Přerově dostali novou techniku. Olomoucký kraj jim věnoval kompletně vybavenou sanitku, velitelský automobil i nákladní vůz s univerzálním hákem na kontejnery. Ty hasiči využívají při povodních. Mají v nich také velkokapacitní čerpadlo a mobilní protipovodňové hrazení, vysvětluje velitel Petr Štěpánek.
4: Samozřejmě výrazně to pomůže. V tuto chvíli my máme jeden ten kontejner, ale ve výrobě je druhý, takže v klasických podmínkách bychom museli buď teda jezdit sem tam, nebo by se to muselo různě složitě převážet pomocí vozíků. Takhle to jednoduše natáhneme na ten nosič kontejneru a převážíme.
3: Silničáři v úterý začnou s opravou silnice 56 Beskydech. Omezení na řidiče čeká na úseku mezi Ostravicí a Přehradou Šance. Cesta bude kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Jak vedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Riedl, práce potrvají necelý měsíc.
5: O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu. Cena opravy podle smlouvy dosahuje 26 milionů korun.
3: Povodí Moravy upraví za 10 milionů korun tok Rožnovské Bečvy. Koryto se postupně zaneslo štěrkem a po předloňských povodních se posunulo, což zvýšilo riziko záplav pro okolní domy. Vodohospodáři zpevní koryto v úseku dlouhém 230 metrů, především na levém břehu. V čem je největší riziko, popisuje Radek Špatka z Povodí Moravy.
6: Koryto zasahuje do pozemků se vzrostlými porosty a přibližuje se k zalesněnému svahu na levém břehu. Ten považujeme za významné riziko, neboť je součástí dlouhodobě sledovaného sesuvného území.
3: Sport. České basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo víc bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Češi jistě postoupí v případě porážky Švédska. Zápas Česko-Estonsko se bude hrát v Brně, začne v 17 hodin.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přehánky, ojedněle bouřky. Teploty 23 až

0: 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Prostějovsku v Plumlově na hlavním náměstí se řeší nehoda osobního auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No, to je dobré vědět, 800 553 553, kdykoliv pro příště, až budeme na cestách, třeba na dovolenou, z dovolené, na prázdniny, aby se jelo pohodově, abychom dali vědět ostatním, 800 553 553, do mobilu, zelená vlna, bezplatně, non-stop. Ale za chvilinku třeba také linka 221 555 444, tedy vedoucí přímo do studia Českého rozhlasu Olomouc, a vedoucími už potom budete vy. A ty dnešní sváteční hřebíky si nenechte ujít. Třeba s celou rodinkou, ale s někým zodpovědným, s občankou nebo odrostlejšího. Rádi přivítáme jako zástupce mluvčího ANO ve vydání hřebíků s datem 6.7.2026 právě na lince 221 555 444. To jsou ony, pondělní hřebíky, porotě ukazují, na mikrofon též mohou ukázat a otázky jsou pochopitelně sváteční a vypečené a možná vyladěné přímo pro vás a váš výběr za chvilku.

0: nebuďte, nebo taky vyjděte, neubližte. Dalibor Janda Vešel z 80. let. Současnost 14.11. 6.7.2026. Pojďte s námi oslavit svátek třeba nějakou pěknou výhrou a poučením.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Vejděte, přijďte na návštěvu a třeba prázdninový tým, zastoupený třeba nějakým odrostlejším, dospělejším posluchačem, soutěžícím a oficiálním legálním výhercem, může být tedy právě teď přivítán a nechť vejde na linku 221 555 444 a vybere si na nějakou trojici otázek, co mu sedne nebo jí sedne. Pěkné dobré odpoledne. Komu pak? Kam pak? Hezký svátek.
4: Dobrý den, u telefonu Ilona.
0: Odkud, kam pak vás pěkně zdravíme?
4: No, my jsme na dovolený tady v krásných Jeseníkách, Horní Lipka.
0: Jeseníky krásné, dobře, dobře. Tak možná i oni přejdou na přetřes a budeme se na ně ptát. Uvidíme, uvidíme. Já to skenuju, skimuju ten seznam otázek na 6. července 2026 do hřebíku, ale nemůžeme ani naznačovat. Takže ať máte startovací plochu stejnou jako všichni ostatní a pak je třeba hezkou dovolenou s nějakým upomínkovým předmětem či merčem, jak se dnes prý musí říkat. Takže nabízíme otázky 1 až 10.
4: Já zkusím 4.
0: A ta se vás na dovolenou ptá na slovo kontroverzní. Za A, je to absolutně nesprávný nebo chybný? Nebo kontroverzní znamená za B, vyvolávající spory a nesouhlasné reakce? A nebo za C, spojen s uměleckou tvorbou je kontroverzní?
4: Já bych říkala za B.
0: Že ten vyvolávající spory rozepře? A možná i Jan Hus by o tom, o kontroverzích něco věděl. Je to správně, zcela nekontroverzně za první bod, za to Bčko, za 4.
4: A teď bych se dala 7.
0: A tady zamíříme, no tak třeba taky zamíříte z dovolené do Olomoucké zoo. Olomoucká zoo na Svatém kopečku se návštěvníkům poprvé otevřela v červnu roku za A 1956, nebo za B 1968, a nebo za C 1977.
4: Tak já bych zkusila asi Bčko.
0: To Bčko. A tady Jouvátku, poprvé doufám naposledy dneska, ale přejeme vám hezkou dovolenou v horách a třeba i na kopečku. V zoo letos 70leté, tomu asi nešlo uniknout, věnujeme se tomu výročí hodně právě a budeme ještě v prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc, taky jsme ve zpravodajství. No ale když je někdo na dovolené, tak třeba nestychel, nezaslechl přímo to regionální vysílání i o 70. výročí. Takže 1956, tady to bylo Ačko k Olomoucké zoo. A jak říkám, ještě o tom hodně o prázdninách uslyšíme a teď velice rádi budeme poslouchat vás, kdo už jste na lince 221 555 444. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vlastimil Opavsko.
0: A na Opavsku vědí, že zóna kopečku slavila to 70.
5: Nevědí, ale tipnul jsem to dobře.
0: Jo, tak vy jste to tipnuli výborně. Medvědi taky nevědí, ale ty už jsou za náma. Takže byla 7, byla 4, co bude dál?
5: Dám si 5.
0: Ve kterém kraji, vidíte to, leží, pozor, propast Macocha. Za A je to Olomoucký kraj, za B Zlínský, anebo za C kraj Jihomoravský.
5: Jihomoravský.
0: Tečka, nikoliv otazník v oblasti Mirovského krasu v Jihomoravském kraji. Za první bod, za 5.
5: Za 6.
0: Ta se ptá, jakou barvu by tak mohl mít chlorofil? Za A bílou, za B zelenou, za C je průhledný, bezbarvý.
5: Zelenou.
0: Opět otazník?
5: Ne, zelenou.
0: No tak jo, tečka zní lépe, přesvědčivěji. A je to za druhý bod?
5: No, potom máme, myslím, 8, že?
0: Třeba 8, ano. Ptáme se skoro jako na kopečku, ale pozor, to nesouvisí. Zoonóza. Zoonóza je nemoc, kterou přenášejí za A viry, za B bakterie, za C zvířata.
5: Já bych řekl, že zvířata.
0: To děláte velice dobře, ono se to nabízí. Nemoc zvířat přenosná přirozenou cestou též na člověka. Hodně zdraví přejeme. A nějaký pěkný upomínkový prázdninový předmět, anebo čtení, nebo poslouchání, už může vybírat pan Vlastík, jestli se nemýlím. Pěkně zdravíme a pěkně přivítáme třeba i u nás, třeba i vás, třeba i z okolních, či úplně jiných krajů. A dál nabízíme spojení k nám do dnešních svátečních hřebíků s datem 6.7.2026. Nehdě vám i toto datum, čas, souhrou, no najmě numerologickou a než kvůli osudovou. Tak hezký sváteční den, je zcela prozaicky přejeme. Komu pak tentokrát? Dobrý den.
6: Dobrý den, telefonu Aleš, Brno.
0: Všechno jste věděli?
6: No, tak všechno ne, ale...
0: ale ty, co jste nevěděli, tak už jsou za náma. Teď, aby to vyšlo s těmi otázkami, co věděti budou v Brně.
6: A jaké tam jsou, prosím?
0: Tak ještě by byla, prosím, jednička, dvojka, trojka. Ten váš jihomoravský kraj v pětce už je pryč. A pak je tady ještě devítka, desítka.
6: Dobře, tak já zkusím třeba dvojkou začít.
0: Tak dvojka se ptá, jak se nazývají nejtenčí cévy v těle. Jsou to za A průdušenky, za B kapiláry, anebo za C artérie?
6: Kapiláry.
0: Otazník?
6: Ne.
0: Kapiláry, tečka. Ano. Ano, řekl automat, kapiláry jsou nejtenčí cévy v těle, jsou včleněny mezi tepny a žíly. Na úrovni kapilár probíhá vlastní výměna živin, kyslíku, odpadních produktů mezi krví a tkáněmi. Tenké potřebné však za první bod, ano.
6: No, takže zkusím trojku.
0: Troječka je ještě volná a ptá se vás, jak se jmenuje největší sladkovodní vysokohorské jezero v Jižní Americe. A teď asi známé názvy za A Titicaca, nebo za B Viktoriino jezero, anebo za C Erijské jezero.
6: Takže Titicaca.
0: Tak to byla skoro tykačka. A fotbaloví fanoušci taky něco vědí o tomto názvu. Titicaca leží v nadmořské výšce 3812 metrů pro doplnění a poučení. A je to tak, je to Ačko za další bod.
6: No takže posledně zkusím devítku.
0: A tady míříme za, vy jste říkal pan Aleš.
6: Ano.
0: Je to tak, ano, připomínka, ano, ale teď se ptáme na kolegu sportovce jmenovce Aleše Opatrného, to by si člověk mohl zapamatovat, že jmenovec. Aleš Opatrný nedávno v Olomouci obhájil loňský triumf a celkově zvítězil už po páté z celkových 13 ročníků. Ovšem, o jakém sportu tady mluvíme? Za A ping-pong, za B parkour, za C gymnastika.
6: Tak to asi bude parkour.
0: Tak to asi bude parkour. Pokud to jste vy, tak hodně úspěchu nadále v parkouru, pokud ne, tak hodně nadále úspěchu
6: ne,
0: i v soutěžích, v rozhlasových soutěžích. Ale pozdravujeme všechny Aleše a tomuto pánovi, prosím, z Brna už nabízíme taky nějakou pěknou výhru. A teď už vlastně není moc co připočítávat, už by tady byla nám jednička, to můžeme prozradit, že byla husovská, svátková a potom ještě něco z rozhlasového vysílání. No to bude až příště, protože ty dvě znělky, ty dva limity, ty použijeme zase někdy jindy a ty potlesky, ty si taky schováme na příště. Zase po trojicích a po svátcích.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: 7. studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ve svátečním a prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc ve 14.26. V pondělním odpoledním vysílání. My vám ovšem celé prázdniny, hlavně v nedělním dopoledním vysílání v Českém rozhlasu Olomouc, přinášíme opět nevšední a někdy velmi silné osudy pamětníků, pamětnic z našeho regionu, možná i našeho sousedství. Tak jak je navíc zaznamenávají nové naděje, nejenom rozhlasové a novinářské, žáci a žákyně základních škol a gymnázií z olomouckého regionu. A dnes nás čeká příběh Slovenky z Rumunska, která se se svou rodinou po válce přestěhovala, no, užívá se pojmu reemigrovala do Československa, tedy Julie Poulíkové.
1: Paní Julie Poulíková, rozená Geleková, se narodila 13. října 1939 ve vesnici Gemelčička v severozápadním Rumunsku. Patřila mezi místní komunitu Slováků, kterých v této oblasti tehdy žilo kolem 40 tisíc. V Gemelčičce strávila první roky raného dětství v početné rodině. Pocházela z 10 dětí. Paní Julie byla od malička velmi úzce spjata s přírodou a vírou. Nebyl strom, na který by ve své rodné vesnici nevylezla.
2: Měli jsme hodně stromů a já jsem si vždycky vybrala ten největší a na ten jsem vylezla. A to mě bylo třeba 5-6 let. Já jsem vylezla vždycky na některý ten strom a moc se mi tam líbilo, pravda. Ale potom dolů ne. To už jsem volala, aby pro mě někdo přišel.
1: Jaké vzpomínky si uchovala na konec války, na rok 1945?
2: A tak jsme stáli na té verandě a ty důstojníci asi čtyři a tatínek je zval, aby byla neděle a vyšli na oběd. A nechtěli, ukázal na mě, ne, rybiata, nechtěli na ten oběd jít, ani nešli.
1: Na sklonku roku 1948, tedy v době, kdy bylo paní Julii 9 let a její nejmladší sestře Anešce sotva pár měsíců, se celá rodina přemístila zpět do Československa. S tímto přesunem se užívá zažitý termín reemigrace, ovšem nepřesně vracejí se tedy tam, odkud nikdy neodešli, ani oni, ani jejich pradědové. Na Slovensku pro ně nebylo místo. Propagační letáky, přesídlovací komise, které slibovaly návrat do vlasti, se ukázaly jako podvrh.
3: O důvodech tohoto zvláštního přesunu se v rodině nikdy nemluvilo. Paní Julie nesla odchod těžce.
2: Já za nic na světě jsem nechtěla jít.
3: Nikdo se jí ale neptal, zda se chce přestěhovat. Poslední vzpomínky na Gemelčičku má vryté hluboko ve své paměti.
2: A nejbolestnější obrázek byl pro mě, ale hrozně bolestný. Naši klidně šli a já jsem se furt otáčela a šla jsem poslední a dívala jsem se na naši maštal, měli jsme maštal. Krávy se dívali na nás z okýnek, hleděli na nás, co si mysleli, to nevím, ale hleděli na nás. A já jsem ty krávy sledovala, že furt se dívají po nás, že vůbec z těch okýnek neodcházeli.
1: Cesta do Československa byla nekonečná a vyčerpávající. Po strasti plné několika týdenní cestě, během které netušili, kde skutečně zůstanou, celá rodina nakonec našla útočiště u nejstarší sestry, a to v Hinčicích na Staroměstsku. Začátkem roku 1949 se paní Poulíková s rodiči a dalšími sourozenci přestěhovali do vedlejších Chrastic, do domu po odsunutých Němcích. Po přesunu do pohraničí se snažila zžít s místními lidmi. Našla si pár opravdových přátel a později i budoucího manžela, se kterým měla 3 děti. Paní Poulíková necítí křivdy na své dětství v Gemelčičce i na to pozdější tady v pohraničí, vzpomíná s láskou a pokorou. Přiznává, že po válce nebyly lehké časy. Rozhodně nezažívala každodenní blahobyt, ale snaží se uchovat si v mysli to dobré. Je vděčná za to, co prožila. Příroda a víra pro ní představují důležitý zdroj síly a energie. V životě považuje za nejdůležitější zdánlivě jednoduché poselství. Totiž, aby nebyly války. K ničemu nevedou.
0: Příběh a poselství Julie Poulíkové. Tento díl z cyklu Příběhy našich sousedů připravili konkrétně žákyně základní školy Staré město Lucie Suchá, Lucie Doneová, Liana Široká, Jana Panská a Natálie Řehová.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Elvis zpíval o lásce.
1: Pet Shop Boys zase elektronicky v 90. let po Elvisovsku a o lásce. Vždycky si v mé mysli always on my mind, 14 hodin 37 minut a dneska se hodně připomíná zase jedno výročí před více než 600 lety. Tak jako každoročně si právě dnes připomínáme výročí upálení mistra Jana Husa. Svoji lásku k pravdě a silu hájit ji až do posledních chvíl života patří k největším postavám vlastně nejenom našich národních dějin. Nad odkazem betlemského kazatele Kazatela se zamýšlí a jí stréček křoupal.
2: Když jsem byl malý senek, tož jsem Jana Husa nijak nebral vážně. Neměl jsem v té době z toho ještě, jak říkají o tí starší, rozum. Tenkrát jsem si myslel, že to byl člověk, který se dopustil nějaké to ze špatné věci a tož za to krotě zaplatil. Jak ale člověko přebývajo roky, čte, sleduje dění kolivá sebe, tož se mu otevírajo oče a odělá si o té věce svůj obrázek. Právě včel si připomínáme, že je to jož víc než 600 let, co mistr Jan Hus byl v kostnice označené za kacíře a po dlouhým věznění a močení byl opálené na hranice. Byl opálené proto, že si dovolil kritizovat poměry v církvi, okázal na skutečný nešvar a špatný věce. Byl tak statečné, že hájil až do konca boží pravdo a pravdo podlivá mě, eto lecko. Stovky let byl mistr Jan církvo zatracované, až v roku 1999 papež Jan Pavel II. Označil Jana Husa jako reformátora církve. Váš stréček křoupal zbrochovan.
1: Ano, nad odkazem mistra Jana se v dnešní sváteční den v Plkonanělo na svátek, respektive zamýšlel stréček křoupal. Napsal, namluvil Jiří Vrba. Technická spolupráce Zdeněk Prchlík a režie Tomáš Soldán. A nabízíme další plke v dalším vysílání. Zase třeba v neděli ráno i odpoledne.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Co bude dál v odpoledním svátečním programu Českého rozhlasu Olomouc? Máme takovou malou neděli, svátek, ale je pondělí oficiálně 14 hodin 47, skoro 48 minut 6.7. Ano, je svátek, ale je pondělí. A tak pojďme za panskými snídly střední Moravy, jako dopoledne, tak i ještě jednou odpoledne v našem programu. Výjimečnou stavbou v rámci Olomouckého kraje je dochovaná tvrz v Unčovicích u Litovle. Už minulý týden jsme se u ní zastavili s profesorem Davidem Papajíkem z katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci. Před tvrzí stojí přístřešek s posezením, s informační tabulí i historickým vyobrazením Unčovské tvrze, která ovšem neodpovídá realitě. Tak vstupme teď na chvilku do areálu.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vystoupali jsme do malého kopečka, nacházíme se v tom obezděném areálu a z tohoto místa už vidíme dokonce i věž.
3: A to je velice zvláštní věž. Myslím si, že moc zas na střední Moravě nemá následovníků, to je totiž takzvaná schodišťová věž. Takže věž, která byla dodatečně dobudována, dostavěna k té tvrzi a přes tu věž se zájemce dostane do podkroví tvrze. Musíte jít přes tuhle schodišťovou věž, která je ale v současné době v havarijním stavu.
2: Vidíme tam okénka, sloužila dříve jako střílny.
3: Ne, ta schodišťová věž vznikla až koncem 80. let 17. století, takže to už se neuvažovalo o nějakých střílnách. My v té schodišťové věži vidíme pozdně gotický portál, takže zdánlivě by to k sobě nešlo, když jsem řekl, že je to věž z konce 17. století a má pozdně gotický portál, ale ten tam byl umístěn druhotně. Takže ten pozdně gotický portál stával v jiné části tvrze, která zanikla, a byl druhotně umístěn do té schodišťové věže. Já bych možná na tomto místě zmínil, že jsme tady prováděli geofyzikální výzkum kolegové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a podařilo se zjistit v terénu pozůstatky vlastně dalších zdí, kdy pravděpodobně od té původní budovy tady se nacházela další budova, takže to nádvoří bylo daleko menší než dnes, čili původní středověká tvrz byla větší než ta, která je dochovaná dnes.
2: Vy jste říkal, že to, co jsme viděli na tom obrazu, nevychází z reality, ale mě tam zaujalo to několikanásobné opevnění. Dá se počítat s tím, že těch hradeb tady bylo víc v minulosti?
3: Já myslím, že ne. Maximálně můžeme počítat jako z příkopy, ale že by byly několikanásobné hradby u tvrze, to nelze předpokládat. To bychom předpokládali u těch hradů, ale v případě tvrze v nížinné poloze určitě ne.
2: Taky mě zaujalo to sousloví renesanční tvrz, protože jsem si říkal, že ta doba renesance už je možná časem, kdy se ta sídla obrana mění na spíše zámečky.
3: Tak já nejsem garantem toho, co je napsáno na informačních tabulích. Já bych pojem renesanční tvrz určitě nepoužil.
2: Takže můžeme mluvit o středověké tvrzi?
3: Můžeme mluvit o gotické tvrzi, která má mírné renesanční prvky a vlastně ta podoba, kterou my vidíme, je barokní. Takže pojem renesanční tvrz je trošičku mimo.
2: Vstup do věže obepíná kamenný portál a hned vedle vidíme okenní ostění s reliéfem.
3: No, ten portál je pozdně gotický a pravděpodobně pochází z té budovy, která se nacházela někde tady v prostoru toho nádvoří, ale která zanikla začátkem 80. let 17. století. Může to být ještě nějaká pozdně gotická přestavba a vedle vlastně toho portálu vidíme renesanční okno. Ale to je zase druhotně umístěno. Jo, jednoznačně to tedy není původní podoba, ale je to z nějaké jiné části té tvrze vlastně přesunuto sem.
2: Zbývající okenní ostění jsou barokní?
3: Ty jsou už pozdější, řekněme z konce 17. století. A ještě bych chtěl posluchače pozvat na takovou raritu, ale my budeme muset obejít tu stavbu.
2: Ano. My jsme si mohli všimnout už z té druhé strany jakéhosi arkýře, ale teď přicházíme ze zadu tvrze k naprosto jinému výčnělku.
3: Ano, stojíme teď pod středověkým záchodem, prevétem, a jeden je tady vlastně dochován poměrně celý a po druhém zůstaly pouze konzoly. Takže v patře této tvrze byly venkovní záchody, jejichž pozůstatky jsou vidět.
2: Dva vedle sebe, těžko říct, jestli jeden byl pro pány a druhý pro dámy. To zdivo nad těmi kamennými konzolami je cihelné, to je původní?
3: No, určitě to není původní, bude to pozdější dostavba.
4: Další zajímavosti o Unčovické tvrzi nám profesor David Papajík prozradí zase za týden. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Broukáte si, broukáme si všichni při poslechu, při vysílání v Českém rozhlase Olomouc. Vrátím se zas tam, nejenom do Massachusetts, ale možná i do Unčovicec. Tak zase třeba za týden v panských sídlech do Unčovic ještě jednou. No a ještě v 15 hodin také návrat. Po 5 letech znovu pečuje o zatoulené opuštěné psy v Olomouci útulek Ligy na ochranu zvířat v blízkosti letiště, takže staré známé místo, bez tvrzí předpokládám, s letištěm a s pejsky a štěkotem. Toto ovšem zmíníme blíže ve zprávách 15 hodin.

0: babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: O zatoulené psy v Olomouci se znovu stará útulek Ligy na ochranu zvířat. Ministerstvo průmyslu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. V Šumperku je kvůli opravám uzavřena Vančurova ulice. Zítřejší počasí má být oblačné s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Po 5 letech znovu pečuje o zatoulené psy v Olomouci útulek Ligy na ochranu zvířat v blízkosti letiště. Strážnici už z azylu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, který tuto službu dřív vykonával, převezli 22 psů. V olomouckém útulku teď proto pro zvířata vylepšují podmínky.
4: Předtím jsme měli kolem 50 a teď se blížíme k 80. Kapacita je 80.
5: Popisuje mi vedoucí útulku Hana Dědochová.
4: Víc práce, zehnat zase lidi, kteří se tehdy propustili. Mám tam výběrové řízení na zaměstnance, do toho se museli opravovat kotce, které už jsme v podstatě zrušili. Za chvilku by měli dovíc kontejner obytnej, baby box přivezou v noci nějakého malého nemocného nebo uspaného, aby teda šel buď do tepla nebo do chladu.
5: Olomoučtí strážníci každý měsíc odchytnou průměrně 12 zvířat. Za službu psího útulku město ročně zaplatí zhruba 2,5 milionu korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do tzv. Centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody, říká šéf asociace Josef Jaroš.
6: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
3: Řidiče ode dneška kvůli opravám silnice neprojedou Vančurovou ulicí v Šumperku. Úplná uzavírka potrvá do pátku. Autobusové linky pojedou po objízdných trasách, popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
7: Autobusové linky budou po dobu uzavírky ulice Vančurova jezdit přes ulice Havlíčkova, Langrova a Zábřežská. Většina linek bude obsluhovat všechny zastávky bez omezení. Řidiči pak musí využít vyznačené objízdné trasy. Detailní informace k uzavírce jsou vyvěšené na webu města.
3: Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Sport. Fotbalista Portugalska i s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem nastoupí v 21 hodin proti Španělsku v 8. finále mistrovství světa. Vítěz se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Spojené státy americké Belgie.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přeháňky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u obce Tiští na směr Ostrava stojí porouchané osobní auto, očekávejte zdržení.

0: rána známe lepší cestu.
1: Šestý červenec, 4:15. Státní svátek a pozor, pocitově možná neděle, pocitově dusné počasí a někde zapršelo, někde se vypršelo, někde to přivítali, já doufám, že všude, ale chce také dneska chladno a zítra zase trošku naskok teplo a koncem týdne ještě větší, tak se na to připravme. No a jinak svátek a sváteční program, speciální body našeho programu a bodového scénáře nás čekají třeba i do 16. hodiny, ale klasika, humoriáda po 16. po zprávách Českého rozhlasu Olmouc, třeba i s vaším výběrem humoru scének. No a dál taky prázdninová klasika, respektive červencová. A výhry spojené s tím rozhlas, to je výhra. Kterýž to signál, kterýž to impuls ještě dneska vlastně nezazněl, tak by zaznít někdy mohl. No a dál, za chvilinku taky pozvánka na zámek, na kratinkou exkurzi s Františkem Kinským ve speciálním programu letním a prázdninovém Zámecké léto a blíže už za chvilku přímo s naším hraběcím průvodcem.

0: Na vstupné nemusíte mít prázdno vo vreckách, tedy povoleno a králova, králové korza. Teď budou střídání hrabaty, majiteli současných panských sídel, tedy ta panská sídla střední Moravy, stran Tvrzí a podobně už jsme probrali. Teď v 15 hodin 12 a půl minuty se po loňském velkém úspěchu opět vracíme k zámeckému létu. Celé prázdniny zveme na naše památky. Průvodcem je i letos osoba povolaná František Mária Kinský, kterému teď předáváme slovo, aby nás pozval konkrétněji a blíže na další z řady zámků Čech, Moravy, Slezska, možná Čech nejzaších, nejzápadnějších.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici a je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pettingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19:00 s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Také o jeden světový hit se v 80. letech ve své verzi, ve svém podání postarala Ivetka Bartošová. PS se jmenuje. A náš potenciální uchazeč, nominant, kvalifikant, výherce v rozhlas, a to je výhra, se pro dnešek jmenuje pan Pavel. Dobrý den.
1: Dobrý den, panu Ramšovi.
0: Pěkně zdravíme, pěkně vítáme. No, je to teoretická zatím možnost, kterou možná tedy teoreticky, prakticky už pak proměníte. Jde o to říct nějaké pěkné čísilko od jedničky do 33. Je jich samozřejmě řada volných, ale některá už obsazená, takže vlastně dvě šance také teoreticky pro pana Pavla. Nuže?
1: Tak já řeknu 18.
0: To děláte dobře. Nějaké pěkné čtení, třeba na léto, když se to jmenuje, autor je Kay Frost, Řecké léto, k tomu porcelánový hrnek Českého rozhlasu Olomouc, k tomu radiokarta pověsti z Olomouckého kraje, takže nahrávka, audiokniha i klasická listovací kniha. A jak jsme se domluvali, když to bude, co to bude, tak se asi možná do konce prázdnin třeba zastavíte osobně a my vám k tomu ještě něco pěkného jako bonus za osobní převzetí přidáme. Tak já myslím, že pěkná trojice až čtveřice.
1: Moc děkuju.
0: Krásná prázdninová, jak se sluší a patří také pro pana Pavla. Tak vám moc gratulujeme, stavte se, těšíme se samozřejmě jako na všechny ostatní další nominanty, kvalifikanty, budoucí výherce 18. Zaznamenáváme kniha Řecké léto, porcelánový hrnek, radiokarta a bonus taky na webu

0: Je to vlastně také fenomén, legenda, navíc kolem ní projede spousta aut, nejenom Olomoučanů, či obyvatel Olomouckého kraje. Míříme za legendou, fenoménem, možná i s kontroverzní pověstí, no jako u koho, 15 hodin 33,5 minuty, rekonstrukce internátu při střední škole politechnické, vysoká budova na Rooseveltově ulici, respektive pak na tom obchvatu v Olomouci. Ta rekonstrukce trvala a míří do finále, dělníci už dokončují poslední práce, přesto nestihnou původní termín na konci letních prázdnin. První žáci, učňové se tak do nově opravených pokojů Rooseveltky budou moci nastěhovat až v průběhu podzimu. Po rekonstrukci se jim výrazně zvýší komfort bydlení, budou mít například WC a koupelnu pro dva pokoje. Dřív byly společné pro celé patro.
1: Doděláváme hliníkové dveře, osazujeme okna, teďka momentálně fasadu také doděláváme a osazujeme venkovní žaluzie.
2: Popisuje mi stavby vedoucí Tomáš Bulava. My teď spolu stojíme ve vstupní hale internátu. Pod nohama máme ještě nedokončené podlahy a ze stropů nad námi visí kabely. Práce už se ale pomalu chýlí ke konci.
1: Na taký objem stavby myslím si, že to šlo hodně hladce. Co byl největší problém nebo největší oříšek, tak byla střecha, kde vlastně jsou tam i hnízdiště rorisu. Museli jsme jim udělat nové hnízdící komory.
2: Ohledy ale dělníci nebrali jen na hnízdící ptáky.
1: Na fasádě jsme museli udělat budky pro netopiry. Ty jsou tady také v hojném počtu.
2: Dělníky tady už brzy vystřídají nábytkáři, protože se ale práce zpozdily. Žáci se sem ještě v září nevrátí, pokračuje ředitel školy Aleš Jurečka.
3: Jakmile stavba ukončí svoje činnosti tady, tak potom ti nábytkáři mají 30 dní na to, aby to tady zaplnili novým nábytkem.
2: Do konce prázdnin se to ale podle něj nestihne.
3: Internát bohužel od září fungovat nebude, to vím naprosto přesně. Ale budeme dělat všechno pro to, abychom zhruba od 1. listopadu už sem mohli žáky nastěhovat.
2: Škola zatím dál řeší ubytování v náhradních internátech.
3: Přihlášky řešíme, už teď máme ty dva domovy v tom Uničově i v Přerově v podstatě plné, takže to je zhruba 90 žáků, tady bude zhruba 200 žáků, takže jakmile se sem nastěhujeme, tak máme ještě prostor pro dalších 100 žáků na ubytování v poměrně, bych řekl, zajímavým luxusním prostředí.
2: Devítipodlažní budova internátu na místě stojí od roku 1969 bez výraznější rekonstrukce. Bylo proto nutné vyměnit například veškeré rozvody nebo přistavět únikové schodiště. Na něj pak dělníci umístí také několik větrných elektráren. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: píseň svou zpívala taky Věra Špinarová. Trošku je tam vrněnština, ona pocházela vlastně kousek z Jižní Moravy, ale jinak ostravský klenot a náš národní. Věra Špinarová píseň svou mi tenkrát hrála. A nebo za chvilinku veselý prázdninový show Wady Wady. To je známá kapela, která to roztančí, rozjede. No a třeba ještě možná i ve svátečním, tedy možná dnešním programu se možná dostane na nějaké další sváteční prázdninové dárečky, konkrétně na 18.7. zveme na 14. hodinu vlastně na jednodenní festivalek s Tublatankou, Metal Lindou, Michalem Hrůzou, kapelou Hrůzy na festival Šternberský kopec na sobotu 18. Ale všeho do času. Už v pátek si, když jsme měli píseň svou, mi tenkrát hrál, tak si v písečné připomenuli pietním aktem jednu z prvních obětí války mezi Pruskem a Rakouskem. Ta proběhla v roce 1866 a vyvrcholila bitvou u Hradce Králové. O jejich příčinách, ale taky o tom, co se nám tady dochovalo u nás v kraji, jako vzpomínka na konflikt i po 160 letech, se teď budeme povídat v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc v reportáži s Jiřím Sinkem z komitétu 1866, který se o památky právě i na Jesenicku stará.
1: Válka roku 1866 byla vyvrcholením takového mocenského soupeření mezi Pruskem a Rakouskem. V roce 1815 po konci napoleonských válek byl ustaven takzvaný německý spolek, který v sobě sdružoval všechny ty německy mluvící středoevropské státy. Předsedajícím bylo Rakousko a jedním z významných členů bylo Prusko. Jenže jenom samotné členství Prusku nestačilo. Situace se začínala přiostřovat po roce 1862, kdy se ministerským předsedou stal známý Otto von Bismarck, pozdější železný kancléř, který chtěl sjednotit v podstatě ty malé roztříštěné německé státy do jednoho velkého Německa. A prosazoval to v podstatě jakýmikoliv způsobem a jak sám říkal, třeba i železem a krví. A k tomu nakonec došlo v roce 1866. V podstatě ono se té válce už ani nedalo vyhnout. Cílem bylo odstavit Rakousko z role takové té vůdčí středoevropské země.
2: Když tak pátrám třeba po té historii, tak vlastně, že prusko-rakouská hranice vedla i na Jesenicku. A mě třeba překvapilo, že v roce 1866 patrolovala rakouská armáda například kolem současné chaty Švýcárna pod Praděnem, kdy se očekávalo, jestli náhodou pruská vojska potáhnou na Vídeň tady tudy a nevyužijí letního počasí v Jeseníkách. Bylo to tak, že se vlastně vědělo, že určitě přijdou, jenom se nevědělo kudy?
1: Ano, rakouské velení mělo v tomto směru poměrně málo zpráv a vzhledem k tomu, že to Jesenicko bylo jednou z takových historických tradičních cest, kudy k nám pruské vojsko již od 18. století přicházelo, tak logická byla ochrana hranic. Dalším takovým opěrným bodem byla samozřejmě pevnost Olomouc, v té době již fortová pevnost Olomouc, která by měla případný nástup protivníka zadržet. Nicméně pruské vojsko přišlo z Kladska a z pruského Slezska ve dnech 22., 23. a 25. června 1866 postupně jednotlivé pruské armády vstoupily na naše území v okolí Liberce a poté v okolí Broumova a Náchodska.
2: Nám vlastně z té války zůstal spousta památek od těch velkých pomníků až po ty drobné křížky někde i třeba bokem toho běžného života. Vy se staráte tedy o tyto památky. Jsou všechny zachovány nebo některé zmizely?
1: Samozřejmě řada těch hrobů, které byly původně označeny pouze prostými dřevěnými kříži, zanikla. Nicméně vzhledem k tomu, že poměrně rychle většinou ty rodiny třeba důstojníků nebo i ty jednotky, které měly na bojišti k své padlé, se snažili o to, aby ty místa posledního odpočinku těch svých druhů nebo těch svých rodinných příslušníků označili nějakým trvalým památníkem, tak nám vznikl postupně soubor funerální architektury, který na celém našem území zahrnuje téměř 1300 hrobů, pomníků, různých památníků. Tady na Moravě jich máme zhruba 100 a můžeme je nacházet od Ostravy až po Břeclav, Mikulov.
2: A ještě máte máte jeden památník a ten je v Písečné a to je vlastně úplně první padlý údajně v tomhle válečném konfliktu, je to tak?
1: Ano, dá se říct, že to je jeden z těch prvních padlých v tomhletom konfliktu. Byl to rakouský husar Franz Sekeč, který byl u nedalekého Širokého Brodu těžce zraněn v potyčce s nějakou jezdeckou hlídkou pruské armády a zemřel v Písečné u Jeseníku a právě v Písečné na boku kostela má krásný pomník.
2: Je tam i kříž, ale ten odnesla voda.
1: Ano, před pár lety můj kolega pan Jiří Jemelka, právě jeho péčí vznikl na místě toho původního střetu, kde byl Sekeč zraněn. Kříž bohužel při té poslední velké povodní vzal za své a voda ho nenávratně odnesla.
2: Z Písečné Mirek Kubza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Vinařští, moravští romantici, ale hlavně herectví a vlastně i rozhlasáctví. Zdeněk Junák, dneska ve svátek. Doufejme, že to platí. Teď ještě Jiří Schellinger a potom Humaniáda.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Zábřehu začala oprava a částečná uzavírka frekventovaného mostu. Dělníci dokončují rekonstrukci internátu v Olomouci. Tenistka Marie Bousková do čtvrtfinále Wimbledonu nepostoupila. Zítra čekáme oblačno až skoro zataženo, přehánky a maximálně 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Zábřehu dnes začala oprava mostu v Olomoucké ulici. Řidiči na frekventovaném úseku na trase mezi Šumperkem a Mohelnicí musí jezdit kyvadlově. Výměna mostních uzávěrů skončí v září, dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
0: Olomouci dělníci dokončují opravu internátu při střední škole Polytechnické v ulici Rooseveltova. 9podlažní budova nabídne ubytování pro 200 žáků. Kompletně hotovo by mělo být do října. Pokračuje stavbevedoucí Tomáš Bulava.
3: Aktuálně jsme ve fázi, že děláme dokončovací prace, doděláváme našlapné vrstvy podlah, což je keramická dlažba a PVC, linoleum. Doděláváme hliníkové dveře, osazujeme okna, momentálně fasadu také doděláváme a osazujeme venkovní žaluzie.
0: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významná letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Evropská unie oznámila vyslání 4 hasících letounů na pomoc boji s požáry na jihu Francie. Na síti X to dnes uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Stroje podle ní dorazí z Kypru a Švédska. Stovky hasičů bojují s rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie. Oheň zasáhl také některá místa Portugalska, Španělska nebo Řecka.
1: Sport.
0: Tenistka Marie Bousková do druhého wimbledonského čtvrtfinále nepostoupila. S belgickou tenistkou Alice Martensovou prohrála 4-6, 4-6. A české basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo víc bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Utkání v Brně začne za hodinu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přehánky ojediněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u Horní Moštěnice směr Brno stojí porouchané auto a nepojízdné osobní auto máme hlášené taky na D1 u obce Tištín směr Ostrava. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
6: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
5: Ano, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott, to soufáme i první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem, tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivoš Moldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat, a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Martina Hudečková slaví svátek památky ze zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak tu mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tím
3: lářikám. To sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne, ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančanej věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bůstu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásková a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší, a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře a nabízí mi proti Vlasta Burian a Josef Film. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
5: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
6: Dobrý den, zdraví vás taky.
5: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
4: Dobře.
5: Takže Ačko.
4: Díky. Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
7: Dobré dopoledne, panové. Zde vás Petr z Hroty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
4: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
8: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
6: Ptejte se, Frantíku.
8: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
6: Lubomír Řezanina?
8: Ano.
6: A co by měl dělat?
8: Vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi a ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
6: Jak se říkáte Řeka Zambezi?
8: Řeka Zambezi.
6: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
8: V srdcovkách byste ho třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
6: Ano, Řeka Zambezi.
8: Už jednou jsem je vyhověl taky, po takovéhle jsem měl na vás jeden takový dotaz.
4: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
8: Jo, Ačko.
4: Dobře.
6: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
4: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
9: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
6: Je, děkuju takže, vám.
9: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
6: Mějte se hezky,
4: taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
6: Jdeme na hřbitov.
4: A jdeme se popovídat k hrobům.
10: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
11: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
10: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
11: Co jinýho, tam, že jo?
10: No, tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom. na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
11: to je romantický,
10: dranku,
11: ale zeď hřbitova,
10: no,
11: to jak...
10: A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom Krchově, a ten opravdu, to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
11: To se,
10: jo,
11: vám zalíbilo.
10: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, protože mám brejle na dálku, a koukám, a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně.
11: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to, no, tam, no, používají?
10: A jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
11: Tak si tam jde rovnou
10: tak
11: potom lehnout.
10: Přilehne.
11: Tak to musel, no, být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
10: ona
2: představu.
10: Ona ještě vypadá zdravě.
11: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
4: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba jednou by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
6: Nemám ani jako nějaký
4: hřbitov. Ani skladbu vybranou.
6: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
4: jsi
6: já bych
4: nepřipraven.
6: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
4: to, se
6: to zatím... No ne, já prostě, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
4: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
6: No, no.
4: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti a
6: ano,
4: tady
6: ano.
4: Bývá opravdu klid.
6: Tam
4: slyší
6: ticho.
4: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
6: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
4: Jo.
6: Tak já bych ho nerad zklamal,
4: ano.
6: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé 70, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
4: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek, už máš taky takovou
6: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
4: a
6: mám...
4: A prodlouží ti to do 120.
6: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řeknu, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
4: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Junákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Jurák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Žegnu palíčku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jakože teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že ty jako když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne paruky, to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Divokou paruku,
2: ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázně, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak sparkovou.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkal, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Planéto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To tak připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si... Brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasánou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Sěháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šupíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdka, vztrkuji. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už... Čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: A no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: Ano, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadrám?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No spíš takovej ňouma to je.
9: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokrývače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou. Už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště?
3: Ne.
1: Zazvonil ti někde nevhodně třeba? I ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, já, když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já, když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no,
3: byť má tichý chodou, já ty tam blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Říďo, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš na jevišti, ty bys tako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no, tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě v ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Jonákem.
2: Ještě jednou za zrkavě a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat, to znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, tak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100. No,
7: tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takových 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, že mě to ani nenapadlo. Hlejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: Tak prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuju za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo

0: Radnice v Lipníku nad Bečvou podpoří opravu významné památky ve městě. Kostel svatého Jakuba Většího se dočká nové fasády. Dělníci také opraví věž, kamenné ochozy a portály. Pokračuje lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
1: Ta akce by měla být hotová do konce dubna příštího roku. Náklady jsou poměrně vysoké, přes 11,5 milionu korun, z nichž zhruba 7,8 milionu korun pokryje dotace na obnovu památek prostřednictvím ITI z integrovaného regionálního operačního programu a zbylé náklady nese farnost a ta se bude snažit ještě nějaké finance z veřejných zdrojů na to jistě získat.
0: Olomouc rozšíří počet městských bytů. V současné době dělníci opravují dům na Dolním náměstí. Díky investici za 86 milionů korun v něm vznikne 21 bytů. Uvedl to mluvčí radnice Jan Horejš. Dalším projektem je podle něj novostavba bytového domu v Janského ulici. V něm bude 29 nájemních bytů. Práce si vyžádají 180 milionů korun a začnou ještě v průběhu letošního léta. Silničáři v úterý začnou s opravou silnice 56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Jak vedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl, práce potrvají necelý měsíc.
2: O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu. Cena opravy podle smlouvy dosahuje 26 milionů korun.
0: Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 tisíc lidí. Informuje o tom agentura AFP. Hořada začala v sobotu večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Oblastí dnes měla vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé rozhodli, že bude bez diváků. Evropská unie na místo požáru vyslala 4 hasící letouny z Kypru a Švédska. Sport. Tenistka Marie Bousková na druhou čtvrtfinálovou účast ve Wimbledonu nedosáhla. S Belgičankou Martensonovou prohrála 0-2 na sety. O postup do čtvrtfinále si zahraje ještě Linda Nosková, a to s Američankou Kýsovou. A Jiří Lehečka se večer v Londýně utká s vítězem nedávného Grand Slamu v Paříži, Němcem Zverevem.
3: Určitě se na ten zápas připravím, co nejlíp budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první Grand Slamový titul už má. A určitě si myslím, že to bude zajímavý zápas a půjdu do toho naplno. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Držíte se na dálnici D1 u Bělotína směr Brno. Stojí tu poruchané auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ještě jedna sváteční specialitka, trošku vytíhlý program, třeba za hodinku po 18. u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vlastně dvě specialitky po 18. ale teď máme 17. a je svátek, i když je pondělí, je 6.7. den památky mistra Jana Husa, takže už po 17. hodině ve sváteční dny a taky v soboty, v neděle, ale i dnesky v pondělí hrajeme pro radost lidovky, dechovky, cymbálovou muziku na lince 221 555 444. Ano, už teď, už do 18. máme 5 minut po 5.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: 6.7.2026 a 8 minut po 17. dneska vyhráváme pro radost. Ano, na telefonním spojení už jsou tu zájemci a jako první dneska paní Zdenička, pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
2: Já zdravím Bořečku ještě jednou, děkuji za pěkné přivítání a písničku posílám Janičce a Jiřímu do Roštění, Milace do Přáslavic, Marušce do Kroměříže, Helence Jadrničkové do Vsiska, Julince do Přerova a Marušce do Kelčic. My dříve narození jsme tu už jen na návštěvě, tak se mějme všichni rádi a dělejme si radost pěknými písničkami. Pěkně nám napršelo a vy, co zahradničíte, nemusíme zalévat a odpočíváme. Já sedím a konečně si přečtu všechny časopisy, co mám. Bořečku, vám ještě jednou děkuju, písnička je i pro vás a někdy opět naslyšeno.
1: Tak hezké přečtení, předení a zrovna jsem se chtěl zeptat, jak to u vás proběhlo se zálivkou. V pořádku, jsem šťasten, spokojen a dál zahraju samozřejmě jednu šestočervencovou, nikoliv ovšem Janu Husovskou, však tušíme, však víme, muselo k tomu dojít. Za chvilinku dojde k dalším přáním, objednáním na telefonním spojení a teď míříme také do hlubin, ale tady na povrchu vidím také zprávy 723 70 33 51 SMS. Tak a máme ještě určitě zahrát taky Marci Dožulové a Milace z Přáslavic. Zdraví babi Helena, snad to dorazilo ještě i teď po 17. hodině. No a pak tu máme přání třeba pro Miloše, který dneska slavil a slaví na zahradě krásnou party, grilovačku a krásné narozeniny. Tak ty moc hezké narozeninky ti přejí taky sousedi a kámoši a těšíme se příště. Pošleme písničku také moc rádi od Marušky a to speciál pro Vratíka do Štemberka. Pro pohodový, pro příjemný večer určitě poslouchá Rádíko, jsme rádi. A tak od Marušky pro Vratíka krásná pozdravení. A ta další třeba pro vás, no už je tu zase zájemců celá řada.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: 16. červencová, 17.14, 6. července, no, chtěla ji spousta posluchačů, tak jsme vás potěšili, ale první dneska byla paní Zdeníčka, potěšili, doufám, no, a víte, jak se pozná ještě další pěkná písnička, že ji tady máme třeba od, no, pomalu tak 15-20 kapel, tak Kouzlo růže, jedna hezčí než druhá ta nahrávka, tak doufám, že potěšíme touto dneska paní Aničku a těmi sokolíky jsme potěšili. Dobrý podvečer, pěkně zdravíme.
1: Dobrý podvečer, já vás taky zdravím srdečně, zdravím Český rozhlas Olomouc a posílám pozdrav z Bludova příjemným moderátorům a milovníkům dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a sedne si a zavolá, co v srdci cítí. Písničku posílá Marušce Frantovi Skálovým do Hrabové, Marušce Wagnerové do Bludova, Marušce do Kolšova, Jiřince do Sudkova, paní Marci do Žulové, Ivanovi od Opavy a jeho paní, do Malé Morávky, Pepovi Jarušce, do Rapotina Blížníkovým, a tomu Tuláčkovi z okolí Brna. A všecko přeju dobré přátelům Bludovákům a Stanečku. Děkuju, mějte se hezky.
0: Také děkujeme pěkně a pěkně zdravíme. Ta písnička, ta chtěná, jednak v našem telefonátu, jednak v našem objednání, ale také u řady kapel, ta se jmenuje Kouzlo růže a v zápěti už zazní v jedné pěkné verzi, ale těch nahrávek. No a ještě samozřejmě zazní taky pro další skvělé přátelé, a to pro naše přátelé taky vedle k nám na zahrádku, pro sousedy, děkujeme za pozvání, zdraví Jaruška a Martin. Pěkně zahrajeme i drahé mamince Božence Horničkové, moje milá maminko, posílám ti písničku pro potěšení. Ano, mám tě moc ráda, jsi moje zlatíčko. Broňa, pěkně zdraví Boženku, maminku. Krásná pozdravení jsou tu také pro naši kamarádku paní Janu Hladišovou. Zítra slaví svoje narozeniny kamarádka paní Jana Hladišová. Z Piňovic pí přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. To shodou okolností podepsali Růža s Pavlem a teď už ta nahrávka chtěná, kouzelná, Kouzlo růže, taky pro paní Růženku.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A teď 6.7. v podvečer, v pondělním trošinku nedělním rytmu, ne, ve svátek samozřejmě, uděláme příjemné sváteční chvíle, zasvítí nám totiž pár broučků svatojánských, světlušky, světlušky od babičky Lidušky Pohádkové. Dobrý den, krásně vás zdravíme a vítáme.
4: Dobrý podvečer, pane redaktore, zdravím vás a přeji vám hodně zdraví a všechny naše milé posluchače. Dneska bych chtěla popřát Aničce do Domášova, Jiřince do Sudkova, Zdeničce do Holubic, Lidušce do Doubravice, Mařence do Košova a Mařence do Hrabišína. Pěkně vám děkuji, pane redaktore, a zase někdy, jak se to povede, těším se, že se uslyšíme. Děkuji. A všem přeji hodně, hodně zdraví, síly a pohody.
3: Všichni se těšíme a pěkně děkujeme i za kouzelnou písničku. Od koho jiného světlušky než od Lidušky. Dál hrajeme moc rádi babičce Bohunce z Benkova k dnešnímu svátku. Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví. Dělej dnes to, co tě nejvíc baví. Všechno, co si přeješ, měj. Přejeme ti k svátku všechno nej Dvořákovi a Vlasta s Jarkou paní Bohunce. Všechno dobré též od nás a už jsme tu také s přáními, pozdraveními ve spolek od Brna. František zdraví ze srdce a hraje písničku i s poděkováním Aničce z Bludova, Jiřince ze Zetkova. Také krásná pozdravení, moc za ně děkuje i písničky. Mile to pohladilo a taky nejmilejší přáníčka, nejkrásnější písnička od paní Zdeničky s kočenkou, paní Zdeničky z Hezkého Chrochova, Milatky z Přáslavic. Všechny pěkně zdraví a ochranu andělíčků posílá František od Brna. Posíláme ovšem také my ještě pozdravení pro báječného dědečka Frantu, z hodou okolností tentokrát pro Frantu, a to za krásné prázdniny, za báječný výlet a za neutuchající fantazii našeho, no vidíte, skvělého pohádkového prázdninového dědečka.

0: stříbrné paprsky lásky, žádné velké příliš jaksi rozčačení, ale krásný den svatební, výroční teď popřejeme paní Janě a panu Jiřímu Vespolek. Zdravíme vás, dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, srdečně vás zdravím, pane Bořečku, všechny do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A dnes prosím písničku pro sebe a pro manžela Jiřího, protože máme 52. výročí svatby a 3 roky za mnou jezdil do jižních Čech. Tak prakticky 55 let se známe. Prožili jsme spolu krásné chvíle, ale také chvíle, kdy jsme potřebovali oporu jeden druhého. Přeju nám oběma, co život v životě nejdražší dává, a to je hodně zdraví, trochu štěstí, radosti a lásky. A ještě mnoho roku, ať jsme spolu. Jirko, za všechno ti moc děkuji, mám tě moc ráda. A panenka Maria svatohostinská, ať nás oba všude ochraňuje. A ještě, pane Bořečku, vám moc krát děkuji za výběr písničky. Posíláme vám všem posluchačům krásný pozdrav a též hodně zdraví a lásky. Celého srdce Jana a Jiří z Roštění. Moc krát vám děkuji a naschledanou.
0: Děkujeme za krásná kouzelná slova, kouzelné výročí a další leta vám přejeme. Pohromadě Vespolek. Paní Jana, pan Jiří z Roštění, já ho vždycky slýchám, on tam vždycky bývá, on vždycky vytočí ten telefon. No tak jsme doufali, že dneska se ozve, on se někdy ozve. Pan Jiří pěkně zdravě, pozdraven, paní Jana též a den svatební připraven, tak udělá doufám radost také písničkou sváteční chvíle, prý ať má nádherné naše babička Jarča, kterou zdraví prázdninový obyvatelé Jindříšek, Marianek a taky 3 děvčata a 1 sousedka. Pěkně zdraví celá parta prázdninových obyvatel. Také máme moc pozdravovat a moc hezké prázdniny popřát od maminky našim 3 zlatičkám. Zlatička zdravíme od maminky. A ještě pošleme píseň taky pro všechny, kdo si nádherně hrajou, vyhrávají a dneska dokonce i kouzelně. Teď to bude kouzelný den svatební, před chvilkou kouzelné světlušky. No.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

doby uběhlo a nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení. Jak už to v životě chodí? Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes, při našem výročí, mám radost, že i děti na nás myslí.

0: Pod hosty zdravíme, na Jindřichu Hradec vzpomínáme a ještě bychom to mohli protáhnout a s Táboránkou ještě dál z jižních či západních Čech bychom mohli pokračovat, neboť ještě jedno vyznání si štěstím mým by mohla zahrát právě třeba tato kapela od Lidušky. Pro koho dobrý podvečer?
1: Krásný podvečer vám přeji, pane Bořečku, do Českého rozhlasu Olomouc ještě jedno a děkuju za milý přivítání a chtěla bych dnes poslat písničku s velkým poděkováním za včerejší písničku manželům Pospíšilíkovým zroštění paní Janičce a panu Jiřímu, no a zároveň k dnešnímu krásnému výročí 52 let společných života. Jím posílám hudební dárek a přeji jim všechno nejlepší oběma. Hodně pevný zdravíčko, štěstí, lásky, panenka Maria Svatohostinská, ať je ochraňuje a ještě krásná společná léta prožitá ve zdraví a lásce. Ještě dlouho, ať jich užijí. A taky bych chtěla ještě poslat hudební dárek, hudební pozdrav s poděkováním paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku a její kamarádce Alence. Do Šumbaldu děkuju paní Božence Dubové za písničku včerejší, do Krnova paní Jarušce, do Doubravice manželům Gotwaldovým, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině a panu Oldovi Crhákovi z Nemile a Jiřičkovi z Kunštátu. Všem děkuju za písničky, přeju všem pevný zdraví. Bořečko, vám také moc děkuju za všechno a posílám písničko a i všem přátelům a posluchačům. A díky, díky, díky a mějte se krásně a někde naslyšenou.
0: Taky děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme a ještě jednou zdravíme společné oslavence ve spolek pro jejich krásné výročí. Se štěstím mým další vyznání směřované tentokrát pro ně a udělá doufám radost také nejlepšímu kamarádovi Vojtíškovi, kterého zdraví skvělá kamarádka Kačka a my rádi vyřizujeme krásně, krásně, moc si toho važte, toho přátelství snad oboustraného. A pak ještě také krásných pozdravení od paní Švagrové. Ta posílá srdečná pozdravení Kopickovým do Babic. Krásné odpoledne od Švagrové do Babic právě vám.

0: či si štěstí mým, tak ještě navážeme v podobném tempu rytmu, ať z něho nevypadneme tři bílé břízy, bychom si mohli dát a pošleme paní Staňce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas a všechny posluchače. Tuhle písničku bych prosila nechat zahrát Janě a Jiřímu do Roštění, kde jim přeju hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka k výročí svatby. Dále bych to prosila Zdeníčce z Holubic, Zdeníčce z Uničova, Lidušce z Olomouce a Lidušce z Jeseníku, Pohádkové babičce a Ládičkovi z Tovačova. A jeho sestře přeji hodně, hodně zdravíčka a štěsička. A i Ladičkovi. Děkuji vám za písničku a tahle je i pro vás.
0: My se máme, děkujeme taky pro vás. Sympatičtí rošťáci, jak se sami oslovují, jak jsme se na tom shodli. Ti se mají, my se máme. Tak zahrajeme hned a pošleme tu písničku taky pro nejhodnější baby na nádherné prázdniny. Moc zdraví Verča a na návštěvu přijela na chvilinku maminka Verunka. Tak nevím, kontrola může proběhnout, ale už zase potom s babičkou ten program výborně, krásně. Pak ještě pozdravovat máme určitě moc a pro radost zahrát. V pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc Edovi Poláčkovi z Nové Vsi u Jeseníku. Edo, posíláme písničku pro radost od Milky, Pepy, Aleny, Jožina a Máni a samozřejmě také od nás, odesílatelům, ale hlavně adresátovi Edovi do Nové Vsi. A pozdravení ještě prosím vyřiďte taky skvělé prodavačce Ilče, ať to tedy dneska ještě i na svátek vydrží do večera v nákupním centru.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás. Igor Bareš.
1: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10:00 Český rozhlas Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Hrajeme pro radost svátečně, skoro tedy sobotně, nedělně, také v 17.46, tedy do 18. hodiny. A ještě stihneme určitě udělat radost třeba v následujících 3,5 minutkách panu Jendovi. A komu ještě? Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám. Zdenice Šínové do Hrochova, Zdenice do Prostěva s mulící kočenkou, Zdenice do Holubic, Vlasice z Kukálkové do Krnova přeju brzké uzdravení, Anice Zimové do Štětovic a Liduste Horničkové do Olomouce. Pane Bosku, vám děkuju za vyhledání písničky a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
3: Děkujeme za všechny a taky se těšíme. To byl pan Jenda Štětovice a dál ještě pozdravy zase prázdninové. A to zase z prázdnin od tety zdravíme z Moravy, ovšem do Čech, protože teta ráda poslouchá Český rozhlas Olomouc a zkusili jsme, ať si doma v Čechách naladí přes internet, tak je pěkně zdravíme a snad si to potom poslechnou. Zdravíme rodiče, zdravíme z Moravy z prázdnin. Pěkně zdravíme též a i k teď pěkně zdravíme. No a ještě rádi pošleme písničku od Milušky a Standy. Všechny zdravíme a krásně si vyhrávají. Písničkou máme potěšit oslavenkyni Jarunku. Jarunko, kamarádko naše, dlouhodobá, veliká a stálá, máme tě moc rádi a užij si oslav, až k ním dojde všechno nejlepší od tvých věrných kamarádů. Děkujeme, rádi, vyřizujeme.

0: taky písně české, klasické, ovšem o dívčici japonské. Teď zazní jedna verze Japonečky, teď vlastně v závěru, ve finále v 17.51 zahrajeme ještě pro radost taky paní Jindřišce a ještě určitě někomu dobrý podvečer.
1: Hezký dobrý podvečer, pane Božku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám jen tak pro potěšení a pro radost do Hrochova Zdeníšce a paní Jarmilce, do Krnova Vlastičce, do Čelči Zidušce Koužilové a manželům Kubesovým, do Přemyslovi Jarouškovi Himlovi, do Prostějova panu Františku Skládalovi a děkuji vám a příště nashledanou.
0: Pěkně děkujeme, pěkně zdravíme paní Jindřiška a dál ještě pozdravení taky pracantů, ano, myslíme na ně tentokrát do služby, do nemocnic, do dalších zařízení a třeba jedného dne sestřičce zlatému srdečku jménem Emilka. Rádi zdravíme, rádi vyřizujeme. Pozdraví ještě ale od Aleny Máni, Jožina Hofmanových. Vyřizujeme též Eržice do Lipňan. Pro dobrou náladu posílají právě jmenovaní odesílatelé. A pozdravení ještě pošleme taky našim prázdninářům, a to Vojtíkovi, Lucince a jejich novým báječným kamarádům z prázdnin.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucky stá rekonstrukce krematoria za desítky milionů korun. Ve Velké Krašina Jesenicko staví třetí relaxační zónu. V Praze přistál první transportní letoun pro českou armádu. Zítřejší počasí má být oblačné s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.

0: přinesla místostarostka Velké Kraše Zdeňka Rybová.
1: Jak maminky chodí po té vesnici, jsem si všimla, že občas si potřebují někde s těmi dětmi sednout, odpočinout si a pokračovat dál, takže my jsme se rozhodli i pro naše obyvatele a turisté, kteří tady jezdí, je tak, aby si mohli také kde odpočinout, sednout, dát si svačinu.
0: Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na rozinském letišti. Uvedl to server z dopravy CZ. Stroj uveze až 26 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci roku 2027. Armáda dala za oba i s vybavením přes 11 miliard korun. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doleželová.
2: Hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
0: Sport. Fotbalisté Španělska a Portugalska budou večer bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v 21 hodin českého času. Ve 2 v noci pak nastoupí domácí Spojené státy proti Belgii.
3: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Mohelnici v ulici Třebovská havarovala dvě osobní auta a pozor také v Hranicích mezi křižovatkami ulic Přísady a Partizánská havarovalo osobní auto s nákladním vozem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Speciální sváteční program dnes 6. července v podvečer u nás v Českém rozhlase Olomouc. Už za vteřinku se ve vysílání s Tomášem Soldánem a dvěma pracovníky Šternberské Charity vydáme poznávat příběhy lidí ze Šternberska, kteří přišli o domov. A to v premiéře Tomášova rozhlasového dokumentu Děti ulice z cyklu Regio Dokument.
3: Regio Dokument. Palčivá témata vašeho kraje.
5: Tísnivá finanční situace nebo třeba i absurdní náhoda dostává lidi na ulici nejenom ve velkých metropolích. Své domovy bez střechy hledají také lidé v menších městech, jako je třeba Šternberk. Služeb zdejšího střediska Charity pro lidi bez domova využilo v roce 2025 rovnou 90 klientů. Jaké příběhy je tam vedly, zkoumal Tomáš Soldán.
3: Regio Dokument. Palčivá témata vašeho kraje.
6: Gosh.

0: Místo nedaleko Šternberka. Nekonečná řada aut, konečná řada chat. David Geisler z Charity a muž s plachýma očima a roztopeným grillem.
1: Můžeme dál?
2: Selek.
1: Děkujeme.

0: pravda.
1: Grillujete? No. Tak to máte luxus.
0: No, snažím se. Snažím se tak nějak, no.
1: Já jsem právě tady panu Tomášovi vysvětloval, jak vás v podstatě vyhnali z toho místa, kde jste žil, tu smutnou historii. Minule jsme mu to tam ukazovali, jako že nám to bylo líto. Hmm. Ale je vidět, že to máte teďka o hodně lepší. Se mi zdá.
2: Z téhle stránky jako jo, sice už to platím nějakou částku. Ale...
3: A jak je to dlouho, co jste toto musel opustit?
2: Na začátku března, myslím, pane Davide.
0: Jak tak to bylo?
3: Takže, no jasně, tak to je měsíc, skoro dva měsíce už to budou. A zkoušel jste se s nima bavit, nebo to bylo prostě vůbec, nebo...
2: Zkoušel, jako jestli... Já nevím, chtěl jsem po ní, tak mi dají aspoň den na vystěhování. To nebylo prý možné. Ptal jsem se toho starostu, jestli by mi to nemohl pronajmout, jako ten pozemek. Jelikož je tam kontaminovaná voda a půda znečištěná po jich generacích bezdomovců. Ten pozemek je bezcenný. V životě si ho nikdo nekoupí ani nepronajmí. Ne, to my nemůžeme podporovat. Říkám, aha. Říkám, a ten kontejner přijel zadarmo a těch pět chlapů uklízecí firma taky, že? Opustil jsem to, ne? Co se dalo dělat? Ne? Měl jsem tam dřevěnou boudu, asi 2 metry širokou, 180 vysokou, 4 metry dlouhou, z palet a z plachet postavenou, zatepleném polystyrenem ze vnitřku. Takže jako paráda. Aha. Když byla průtrž a pršelo jak mraky, tak já jsem tam neměl ani kapku. Měl jsem tam o 8,5 stupně teplejš než venku. Byl to můj domov, no. Já už jsem to místo znal, už když si od mladých let, že tam byly generace přede mnou a párkrát jsem se tam stavil ze strejdou za těma lidma, jako pokecat za nima a tak, zeptat se, jak žijou. No a vlastně, když strejdu zavřeli, on to vlastně postavil a když ho zavírali, tak mi to přenechal. Měl jsem tam klid. Já jsem tam viděl procházet dva lidi s pejskem za celý rok a půl.
4: Suzuki Vitara. Škoda Octavia třetí generace. Ford Transit. A starší Volvo XC90. Lesní pás nad psychiatrickou léčebnou. Vlevo pole, vpravo ploty. Matěj Hendrich z Charity a místo, kam se přestěhoval klient Tomáš.
3: A pan Tomáš tady bivakuje 14 dní zhruba?
5: Zhruba, no. To nám teda sdělal, že on chodí jako do zaměstnání, má i byt, ale ten majitel mu dal náhradní klíče a on si ty klíče v tom bytě zabouch. A neměl finance na zámečníka. Ten si řekl nějaký 1700 za práci. Takže se rozhodl, že prostě buď počká na sociální dávky, nebo si na to bude muset vydělat. A do té doby bude spát takhle ve stanu. Akorát byl právě, že jsem si ho od těch 23 metrů posunout kvůli tomu jednomu pánovi, který ho tam naštívil.
3: Tak to je docela kuriózní případ, když si člověk zabouchne doma klíče a stane se bezdomovcem.
5: No, jo, je to taková jako blbost.
3: On předtím už žil takhle bez domova, než měl ten byt. Mm-hmm.
4: Nekonečná řada aut, konečná řada chat. Muž s plachýma očima a roztopeným grillem. Na stolku u něj cigarety a otevřené pivo.
3: A jak to děláte, když chcete být k nalezení, když třeba potřebujete něco vyřídit nebo tak?
2: Vednu telefon a zavolám buď jeho nejbližším, nebo sednu na kolo a objedu město. A pokud chci být vyloženě k nalezení a upoutat na sebe pozornost, tak udělám ostudu. Nevím, třeba přijdu do obchodu a udělám. Tak já už si to z téhle pozice užívám, já už nemám co ztratit, nebo čím si pokazit kariéru, nebo něco takového. A někdy, tím, když lidi vážně blbě koukají, je možný, že občas vypadám k světu, to je pravda. A když se dívají fakt dlouho a blbě, tak mi nevadí ani vystačit na ně zadek. A mám klid. Lidi to všechno hážou na nás. Bezděláci. Plivou na náš špínu, ale přitom obouci moje boty. Jednu takovou krásnou zimní noc, pane Davide, že? Třeba bylo těch minus 15 párkrát. Já bych jim to přál, abych je ráno vyzvedl a zeptal bych se na jejich pocity.
3: Zase počkám tady, kdyby náhodou to rušilo.
4: Lesní pás nad psychiatrickou léčebnou. Vlevo pole, vpravo ploty. Kousek před námi pod stromy Tomášův stan. David Geisler a Matěj Hendrich z Charity.
3: V úzkém lesním pásu u pole a na kraji toho lesního pásu postavený stan na podlážce.
5: Vytínil to ty. Pěkná větev spadla.
3: Spadla větev?
5: Aha. Jako dost to vytunil, to takhle tam dát ty europalety.
3: Jako podsadu. Tam vzadu je hozená plachta, aby kdyby pršelo. Tady má plastový nábojový pás na stromě.
5: Fakt?
3: Tak já nevím.
5: A jo?
3: Takže jo. No to ani není plastový, že?
5: Ne.
3: To není, to je skutečný nábojový pás.
5: Aha. To se tam, to mě zajímá, kde to zlá.
3: Ozdobu a na větvích se tady suší tričko, polštář, deštník, pánvičky. A je to stan tak pro dva lidi, že? Možná pro tři.
5: Podobně budu v parku, jak říkám. Když budou v parku, anebo budou na plakáči, anebo budou vzádu.
4: Herkules. Věci, co někdy po lidech zbydou.
3: Benzín. 100 oktan. Hala medúzy. Pivní. Pivní mozol.
4: Nekonečná řada aut, konečná řada chat. Klient s plachýma očima, roztopeným grilem a veřejně prospěšnými pracemi.
2: Já jsem jiný, jako nebyl nějak, jak bych to řekl, nějaká škodná jako pro společnost, nebo já jsem nikdy nebyl ten většinovej, prostě jo, někteří takový docházejí k nám, co somrujou od vacku, po starých babičkách a tak, chodí po čuraní jsme hlavně. Já jsem si vždycky tak nějak poradil sám, měl jsem to přežít, nikdo jsem s tím nějak moc neobtěžoval. V začátku jsem se strašně chtěl dostat jako z ulice, protože ty začátky jsem měl hodně tvrdší než teď nebo na boudě. Byl jsem ve stanu první zimu. Spával jsem ve vchodech. Jednou mě nějaký mladý jako udělaný celkem borec slovně cvičí. Jsem tam spál asi po pěti dnech nespánku mezi patře a kopl mě do hlavy, co tady spíš ty bezďáků, výpadní odsaď plížně. Takže já jsem se otřepal a cítala krev, dostal jsem záchvál a jsem se nesral. Ale psal jsem mu vlastně jenom to, aby si tam lehnul místo mě. Či potom by se tak nikdy nezachoval.
1: To není bezďák, ale je to člověk.
2: V Francii se tomu říká jinak. Ve Francii se jim říká děti ulice.
3: Thank you.
4: lesní pás nad psychiatrickou léčebnou. Vlevo pole, vpravo ploty. Pod stromy stan, kolem něj pečlivě uspořádané věci. Šero lesa.
3: A je tady klid, je to tady stranou, tady se
5: jo, asi... Jo, když jsme vlastně s Tomášem a ještě s jedním klientem, oni měli v plánu taky jako být jako venku, tak jsme vymýšleli nějaké místo, kde by to nevadilo, jako byla tomu štaberka, městské policie a bylo tak jako šikovně nějak uklizení. A tohle místo nás jako nenapadlo. Oni jsou lidi, kteří to město jako fakt znají jako dopodrobna, no. Teďka tady s ním pobývá i jedna naše klientka, která se vrátila od bývalého manžela, teda u kterého bývala. Tak se vrátila do Štemberka a teďka by měla jako nocovat s ním, spát venku s ním.
3: No jo, tady je růže a karafiát
5: jo.
3: V půl litru s vodou, aby to vypadalo hezky.
5: Hmm? To si fakt, když si všimneš, jako že když žena spává někde takhle jako venku, ve skvotu nebo ve stanu, tak to jde poznat.
3: Jo?
5: V prostředí, jo. Že je třeba uklidnější, že je to takový jako vonavější, takový jako zdomácnělý, nebo...
6: Nebo tam má plyšáky a takový prostě jako...
3: Osobnější
6: věci, no.
5: Jo. Mm-hmm.
3: Prostě domácnost.
5: Jo, jo. Říkám si, kudy semka chodí.
4: Dacia Duster. Renault Thalia. Nákladní auto MAN.
3: A vy takhle žijete dlouho?
2: 2020... 3 roky.
4: Muž s plachýma očima je jedním z 90 klientů, kteří v roce 2025 využili středisko Charity Šternberg. Azylové domy v Olomouckém kraji tento rok evidovali 738 osob.
2: Působilo to vlastně to, že jsem se porval a přerval jsem si vazí v pravém koleně. V ten moment jsem nějak souběžně přišel vlastně o práci a o příjem. A tam, kde jsem bydlel, se bydlet nedalo, protože nás tam bylo víc a ten klub byl hrozně vybušný a vzhledem k tomu, že jsem měl to koleno v gipsu a berle, tak jsem se nemohl bránit, jinak mě to je jedno, jestli má 2 metry nebo 5 centiáků, já se jako neposílu z ničeho jenom tak. Takže jsem vlastně s berlem a šel na ulici. Párkrát jsem se dostal třeba na měsíc do práce, někam s ubytováním nebo na dva, ale pak jsem dvakrát nadýchal, tak mě vždycky vyhodili i z práce, i z ubytovny. A teď už je to zase jinak, no, jako jsem rád, že mám třeba tohle, ale nějak si nezvykám, nebo nějak nevidím už cíl. Už nemám vůbec půjč sebe záchodit takový. Mám ty prospěšky, vím, že je nestihnu, vím, že půjdu do basy. Je to takový, už nemám vůbec motivaci. Já už jsem vlastně do tady těch sfér zaplul už někdy, když mi bylo 14, když jsem začal brát drogy.
4: Užívání jiných návykových látek, než je alkohol, je u osob bezdomova ve Šternberku časté. Týká se až 4 z 10 bezdomovců. Dodávka Renault. Opel Astra.

0: S Matějem Hendrichem a Davidem Geislerem z Charity Šternberg jsme vyrazili na první večerní depistáž, tedy průzkum míst, kde se lidé bez domova vyskytují nebo vyskytovat mohou. Takové setkání je dokáže nasměrovat k sociálním službám, k pomoci.
1: Odkud berete fondy bod?
2: Veřejnost třeba, že prostě třeba dost třeba lidí jako jezdí s nějakou pozůstalostí, třeba zemřel nějaký rodinný příslušník a dovezou nám spoustu jako pytu, jako prádla, oblečení, takže potom Janča z Nízkopr ho třídí ty věci, které my jako reálně jako potřebujeme a potom věci, které jako nevyužijeme a ty se potom hodí do dalších pytlů a ty potom jednou za čas odveze kamion. A když je toho jako hodně málo, tak já jsem třeba minulý rok v zimě, před zimu, tak jsem dělal takovou jako sbírku šatstva, kde jsme to prostě hodili jako na web, dali jsme to, myslím si, že ještě do Štemberských listů a spoustu lidí jako přišlo jako se zimníma jako věcma, že jsme třeba jako jmenovali, který ty zimní věci jako potřebujeme.
1: A myslíš, že to tak jde i s lidma, aby dostali další význam?
2: Jako šanci?
1: Hmm.
2: Jo. Kor ty naší cílovce. Ono je to tak, že ten člověk by do nějakého toho jako relapsu, kolo změn, tam je vlastně pět fází a potom před poslední fází potom je jako ten relaps a ta poslední fáze jako to udržení jako té změny a do toho relapsu by ten člověk měl spadnout jako 6x, 7x jako maximálně a potom by měl dojít k nějaké jako změně.
1: Relaps je co, jak to vysvětlit?
3: Že třeba znovu spadne do závislosti třeba. Nebo do té kritické situace.
2: Uh-huh. Jo, že třeba plácnu 5x, 6x byl třeba na léčbě závislosti, tak se poslední se třeba už jako to má úspěch. Uh-huh. A nebo ne, jako můžete třeba na poprvý, jo. Ale jakože zlomit hůl nad člověkem jako bez domova absolutně nemá žádný jako význam. Uh-huh.

0: Čili takový to snadný zbavení se účasti nebo zodpovědnosti, když někdo řekne, že si za to můžou sami, to...
1: Poměrně si myslím, že dost dobře známe jako ten životní příběh těch našich klientů. A samozřejmě mají část podílu na té své jako situaci, to asi jo, nebo určitě, ale část třeba těch našich klientů se do té situace dostala jako fakt třeba špatnýma předávanýma vzorcema jako chování třeba od svých rodičů. Je to dost jako komplexní jako problematika, určitě ten nějaký třeba názor, že ten člověk, který se ocitl na ulici za to může jako sám, tak je, myslím si, že dost jako mylnej. Já vždycky jako k tomu přistupuji tím stylem, že minimálně těm lidem jako se snažím poskytovat to poradenství, pomáhat jim tak, jak bych chtěl, aby když bych byl třeba v jejich situaci, tak aby někdo pomohl jako mě.
0: Teď jsme u starého skladiště s prorostlou střechou.
2: Někteří klienti drží při sobě, pomáhají si. Různé osudy, stejný prostor, sdílený humor. Jeden s pronikavým pohledem a skoro indiánským sestřihem, druhý jako medicinman o berlích.
3: Je to... Nevím, jak ti to mám vysvětlit, no, to je...
4: Hej, no, tak dám ti taková, vole.
3: On je to takový složitý, víš, no. Z jedné stránky prostě staráš se sám o sebe, jedno s druhým, jako furt to nějak jde, ale z druhé stránky prostě ti někdo posere nohy a zase spadneš, prostě až si myslíš, že se zvedneš a že jsi prostě někde, tak z druhé stránky tě posere, vole, prostě člověk, vole, a zase tě srazí prostě úplně na dno, že?
0: To by se to stalo?
3: No, a nejednou. Proč si myslíš, že jsou tady? Jako myslíš, že by se tady válel? Dívej, jako řekli ti to takhle. Máme klid, nikdo nás neotravuje, jsem tam přijdou měšťáci, jo, ale jako tím stylem, že prostě přijdou, podívají se, kdo tady je. No. Otočil se a do dořití. Jo, jako máme jako včera, relativně včera, máme klid jako takhle.
4: Stalo,
3: oni vždycky přijedou, jako že prostě někoho hledají, jako kdo je tady navíc, nebo to, že není tady na schled. No. Že tak se otočil a jdou pryč, jako. Já jsem si jdu akorát vyspat.
0: Jo.
4: No to, kde jsme, vole, my jsme no, tady, vole, na exkurzi, vole. No, tak sedíme na rampě, já znám pan David a...
0: Tomáš.
4: A Tomáš z Charity.
3: Kolikrát tady někdo přijde třeba v noci a začne tady dělat bordel, že to kolikrát já ani nespím, že? Když to řeknu jako takhle, tak já ani kolikrát nespím, protože se zvednu a jdu na druhou stranu a prostě pojď. Jako víš co, on tady má klacky, protože on chodí o klacka.
4: Aha. Někde mám, tady je mám vedle sebe.
0: Tady jsou pod spacákem.
3: Kdo
0: čte Fantomase?
3: Já.
0: Čteš Fantomase?
3: Aha.
0: Co tě na tom baví? Dobrý, já si na to sednu, to je v pohodě, vyperu.
3: Sednu se strany.
0: Fakt?
3: No takhle.
0: Jo, není to úplně tenký.
4: Necelých 700.
0: No skoro. 622 je poslední.
3: 623. No, 623, no.
0: To je dost. A ještě drobným písmem.
3: A 4 mi chybí.
4: A 4 mu chybí.
5: A já jsem přece povahy veselé. Když náhodou zabijím, tak vždycky s milým úsměvem.

0: Lesní pás nad psychiatrickou léčebnou. S Matějem a Davidem z Charity přicházíme ke spáleništi pod stromy.
1: Co se tady stalo?
2: Je to teda jako podezření naše, je to podezření našeho klienta. Nevíme to jako stoprocentně, ale jeden z našich klientů šel někdy v odpoledních večerních hodinách do města si koupit nějaký věci nebo navštívit rodinní příslušníky. Vrátil se a viděl, jak nedaleko odsud odjíždí hasičské auto. Měl to spojený s tím, že o tom víkendu tady bylo nějaké cvičení jako hasičů. No a nicméně teda, když semka přišel, tak zjistil, že ty hasiči jeli sem, kdy teda bohužel museli uhasit požár, který údajně založila žena, která v tom stanu s ním spávala. A teď tady z toho stanu zůstaly vlastně jenom 4 ohořelé palety.
1: Zbytky, tady byla nějaká plachta, která visí ze stromu.
2: Přesně tak.
1: Cáry, spálený.
2: Všechno oblečení, který tady měl, veškerý jako jeho majetek. Jediný teda, co mu zůstalo, tak jak odcházel do toho města, tak měl na zádech batoh se svýma osobníma věcma, pár kusů oblečení a jinak o všechno teda přišel.
1: Co teď je s ním?
2: Já se vždycky snažím najít velice negativní, dá se říct, až jako tragické události, něco jako pozitivního. No a to světlo na konci tunelu bylo to, že tady to byl jako i ten jeho poslední zlomový bod, který vlastně vedl k tomu, ten hnací motor se nastartoval a vedlo to k tomu, že teda se svým bratrem a kamarádem odcestovali společně do Nizozemska, kde má domluvenou pracovní smlouvu o zaměstnání i současně s bydlením. A říká, že teda pokud tam všechno půjde tak, jak má, takže se do Česka jako v životě nevrátí. Tady spálit všechny mosty, zavřít všechny dveře a tam začít úplně kompletně nový život.
0: Věci, co někdy po lidech zbydou. V Olomouckém kraji bylo v roce 2025 evidováno 577 lidí bez domova. Pracovníci Charit, jako je ta ve Šternberku, jim každý rok pomohou přečkat zimu, najít práci, trochu se usadit. Dětem ulice tak některé dny chutnají o trochu víc.
3: Třeba se něco změní, ale lidi si stejně řeknou, mají do práce. Já jsem pracoval dlouho, já umím makat, mám sílu všechno, ale z ulice se stávat nedá. Spánky bývají mrtvý. V 8 hodinách prostě těžko se zvednout. Trvá to díl a strašně to bolí. Je to prostě takový, člověk je na půlce sil na té ulici. Se vlastně jenom drží.
4: Dokument Děti ulice natočil Tomáš Soldán. Hudba Jan Čtvrtník. Dramaturgie Martina Pouchlá. Zvuk Antonín Kánský.
5: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Starý pecky, co jste měli rádi, na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc.

The one and only a Česný hoax na úvod svátečních starých pecek Českého rozhlasu Olomouc, u kterých vás zdraví Jirka Matějů. Jinak Česný samozřejmě na přelomu 80. a 90. let součást plakátové výzdoby prakticky každého teenagerovského dívčího pokojíčku. Tolešek Semelka ten na plakátech zas až tak moc nebýval, ale jeho první hit, Vina křídel, ten se prostě neoposlouchá.

Roztančený závěr 70. let newyorkští Village People YMCA, no a abychom zůstali ještě alespoň chvilku v pohybu, tak se přesuneme do 60. let za kapelou Beach Boys. Fun, fun, fun.

Pák, naprosto dokonalá výpůjčka od Percyho Sledge a Pavel dokazoval, že uměl zaspívat prakticky cokoliv a ať už to bylo od kohokoliv. It's a Hard Take, to už je Tylorka a písnička, která u nás byla vždycky jako doma. It's

I Was Made for Loving You a skupina Kiss, která nás přivedla už prakticky k závěru dnešních starých pecek Českého rozhlasu Olomouc. No a protože jsme se dnes pohybovali poměrně hodně v letech 60. a 70., tak pojďme alespoň na chvíli na začátek let 80. a pojďme se rozloučit Janou Kratochvílovou a nádhernou Tajemství ostrovů v Příboji. Krásný večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Zábřehu začala oprava frekventovaného mostu. Hasiči v Přerově mají novou sanitku i vůz pro povodně. Tenistka Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Zítra čekáme oblačno, přeháníky a maximálně 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Zábřehu dne začala oprava mostu v Olomoucké ulici. Řidiči na frekventovaném úseku na trase mezi Šumperkem a Mohelnicí musí jezdit kyvadlově. Práce skončí na podzim, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
4: Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Dobrovolní hasiči v Přerově dostali novou techniku. Olomoucký kraj jim věnoval kompletně vybavenou sanitku, velitelský automobil i nákladní vůz s univerzálním hákem na kontejnery. Ty hasiči využívají při povodních, vysvětluje velitel Petr Štěpánek.
5: Samozřejmě výrazně to pomůže. Tuto chvíli my máme jeden ten kontejner, ale ve výrobě je druhý.

0: a planetária začal týdenní festival Planet.
1: Zabijame kotvy, aby sme mohli zaviazať lanávne.
2: Dobrovoľník Juraj ukotvuje lana 12-metrového gigalónu.
3: Je tak veľký, jo. Třeba jaký má na sobě skvrny a tak.
2: Popisuje sedmiletý Jakub, který se přišel podívat s dědou. Právě Jupiter je letošní hlavní planetou, upřesňuje ředitel brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek.
4: U Jupiteru jsou vystaveny 4 jeho největší satelity, které kolem něho obíhají. A kromě toho je tam také porovnání velikost naší planety Země.
2: Lidé si tak můžou udělat konkrétní představu o velikosti planet. Aneška Hlávková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Kýsovou 6-4-7-6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Belgičanku Mertensovou, která ve dvou setech vyřadila Marii Bouskovou. O čtvrtfinále bude v Londýně bojovat i Jiří Lehečka, kterého zhruba za hodinu čeká Němec Zverev. Počasí. Zítra čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V hranicích mezi křižovatkami ulic Přísady a Partizánská se řeší nehoda osobního a nákladního auta a v Mohelnici v ulici Třebovská odstraňují následky nehody dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
2: Dobrý den, nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma a připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
1: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
2: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační, může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
1: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
2: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou, například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
1: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
2: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
2: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
0: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly

0: závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, kránu ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

hned vědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí, už nechte dalších průtahů.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a že jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že budeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističní politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68, přinejmenším, jako okupovaná země, že tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

kartom na burek, a taki porcelan. Sam odrej, maca.

0: traje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A To je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40, no ale to dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby.
3: Že jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách, a on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo, jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal,
3: a
2: to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To já si ještě pamatuju. Jo. Jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No, ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař.
3: Tak no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Ten Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to, takže vůbec si to zasloužili, jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela taky hodně odpracovat a takže to není, že by někdo něco dal, no, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělalo velkou radost a já se snažím taky, abych si něco zasloužil, takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jinde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady, jo. Kdo by to byl řekl. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? mají Češi.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. To, co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisu, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. A ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. Jo. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných pravd. To máme s nimi Italy hodně společný.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo. To vám povím, jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra zpočátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiče museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou.

0: Krátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, kránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové, za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
2: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
3: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
2: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce, znamená co?
4: No, to znamená, jak mě mají moje vnučky rádi, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No, a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že, a to je pravda toto, těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom tak.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No, tohle myslíte vážně, děkuji vám.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom abychom to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveří.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
6: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává kytiny.
6: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
6: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
6: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Ano. Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
6: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války, takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhlédl? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina
3: cestou jste se minuli.
4: Na městí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem ji asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
6: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění. A to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
6: On chodíval k nám, jako, já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem vám mladá, pane Bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růži krásnou A ona ji nechtěla utekat přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo co. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaší dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, ani jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně zlatovlásce, že mouchu jsem nepotřeboval, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No, a zůstalo u Heleny?
4: Ale to má pokračování, víte, z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější, vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
6: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noc, noci?
6: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
6: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
3: Byli jste venku nebo doma?
6: Venku, jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohodit, na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
6: Ježišmarja, jak jsme tak stáli u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekne, nepršelo, no, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř
6: ano,
3: zůstali?
6: Ano. On nešel a na autobus do Opavy jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být, jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt, je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
6: No je, však mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla. Jak vypadala?
4: No, moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo. No. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No, ale tak jinak to je za mladá. Dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo. No, ale bylo to skutečně tak, jo.
3: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se durdila, nebo jak?
4: Raději, ať to řekne sama.
6: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se divila, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
3: Vy jste hledal celou dobu odvahu.
4: Přesně tak. Přesně tak. Ne? Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4 místní lože v kině, tehdy opravdu koupil. Ale to jste tam připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
6: No, ano, no bodej, ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná?
6: Já jsem se tak lekla. Že jo? Já jsem se tak lekla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
6: Ne, že mě chmatnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. Nějak, už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960, začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: A jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce, tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku, jak jste ho prožívali, Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x, no 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli, ale šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita, tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
4: Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstýnky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
3: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny. Jo? No já jsem to vzal vážně. Já jsem vzal svůj prstýnek a fugi ho na ruku. To šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gól. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná dneška. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
4: Co pusa?
3: No, byla pochopitelně, že byla.
4: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila, ta byla doma, chystala jako tu hostinu, že jo.
4: Vy jste nechal maminku doma?
3: Tak to byla její volba, samozřejmě, no.
5: Ona byla taková skromná, nechtěla moc nijak.
4: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
3: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
4: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
4: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
5: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
4: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
5: No, určitě, určitě. Tak pane bože, on byl hrozný. Ten mě furt musel mačka naobjímat.
3: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže o čem se bavit. No.
4: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
3: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že bylo dokonce i hezčí než Bardotka.
4: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
3: Do dneška se mi líbí.
5: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a dva syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A to dnes je teda. To dnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž dvě naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne, smutkem to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má automa se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši, maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu, já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem. Jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili a tu lásku vlastně jim věnovali. To se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny. A tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdci jich mám, furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak. I když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce, I vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké, a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života, no.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, stoprocentně, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni, kam je teď právě Patrik vezme.
6: Ježišmarja.
5: Koukej. Ježišmarja. Tak to, toto? No tak to teda děkujeme moc. To jsme rádi.
6: To moc děkujeme. To bude kafičko chutnat ještě lépe, jak tam
5: tak
6: z toho.
5: To teda.
6: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme taky přivezli.
6: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
6: To já mám takovou herku už jenom to radio. Je, to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
6: No určitě. To jsem moc ráda teda.
5: To teda.
6: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost.
6: To jsme nečekali teda. To.
5: Takže zdravíme pana Petra, jo, i paní...
6: A Carmen. Máme ji hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo, protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
6: To určitě.
5: Určitě si vzpomeneme, určitě.
6: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
6: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano.
6: Takže to teda...
4: Tak se to konečně obrátilo.
6: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
6: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
6: Mně to připadá, že to není oběť, to je ta láska, to je to, co člověk, jde to z něho. A není to oběť, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. To tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
6: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
6: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. Toto, ne, my jsme tak zvyklí na sebe, my už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Ta manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světle vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No za ty peníze, jo? Tak to bylo samozřejmě. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účině, tak jí tam přines maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To by jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žádlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no. Tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel. Taková,
3: já myslel kus nábytku.
5: Co z nábytku? No tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany. No, no.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku? Ježišmarja! Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otoman, jo? No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nedebože zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to nemím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás jehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Zaprvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spát, se samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. To víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let, 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Po tom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce. Ambulance přitom zůstanou v provozu.
3: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
4: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, kránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a

0: vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno. U sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154. Zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl.

0: A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
1: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
2: tedy příjmení,
1: jak mu bylo hlášeno.
2: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
1: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
2: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
1: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
2: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
1: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
2: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
1: Navrátil.
2: Vyhlídal, vykoukal.
1: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
2: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
1: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
2: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
1: ten co si jednou stejskal.
2: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
1: Se značnou zálibou se u nás...
2: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel. A který vy jste?
3: Bejček.
2: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
1: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
2: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka na
3: co pak Jana mi přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vlastní
3: Pání, tady aby se člověk. Ale prosím tě, teď s ním počkej a dívej se.
4: Kdy to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: No, že by byla v práci.
3: Prosím tě, do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho, do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pořeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: No, proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Zdar, prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Aha, sama, manžel... Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
7: Prouza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
7: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrkot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Vždyť už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale... Že bys to poslouchal, prosím tě.
10: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustíme, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
4: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati, dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej, herje. Bujon, hovězí. No,
3: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky Tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? A v pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbit. Polivka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama?
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
5: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
5: Jak to?
4: Jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
5: Nějak to znáš, bráško.
4: Z literatury, sestro.
5: Jak to, že to mrně už nespí? Máma ještě není doma?
3: Není, no.
5: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, ano, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co máte,
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Chceš nás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že jí kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, kluci, no.
3: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
3: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
3: Kuchařskou? Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedla se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
3: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
3: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
0: Po koncertě.
3: A u holiče byla?
0: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani...
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
0: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
0: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
0: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
0: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
0: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
0: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
0: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na koncert. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Pane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Prostě jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvít.

0: kdo dělá to chladno a černo. Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem nebyl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog a Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, si tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku, ale tak to je vždycky posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo, a oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně.
4: Jo, takže ve 64 auto a v
2: 65. Je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo.
2: Jako mrtvolu. A Řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete, no, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
4: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on ví, on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: On vás ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle, občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem?
2: No, no, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: je všecko zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se. V Olomouci, řeknu příklad. Nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni. Takže je to podvod, jo? A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo? Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala jak bych to řekl, no prostě, Robert, jako že státní majetek.
1: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven, třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kde bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
0: No tak, jak říkám, on je to furt stejný. Jo. Třeba mi, Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhal s taškama. No. A to je tak, že tak nesměla nic těžkého tahat. A to už je asi trošku jiný téma. No.
1: Ano, Roberte, ano. Tašky ty poneme stranou s nákupem. Takže vy jste... začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší, kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
0: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v devadesátkoch. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Morávce na páse a představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 4000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natahal, jo.
1: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někde o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
0: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, že si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učilo, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít bojler, zkrátka cokoliv se může zvencnout a najednou třeba potřebujete 10-12 tisíc, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 tisíc, tak je mám.
1: Takže poctivě odkládat.
0: Přesně tak.
1: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření.
0: Ještě bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatické linkaře, kteří volají a přeji jim, aby se dovolali.
1: Děkuju.
0: Mně se to díky té pitomy a ji nedaří, tak to je všecko. Děkuji.
1: Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své. Nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková má

0: máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem, ještě mám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od šesti a než jsem je převlíkla, bylo čtvrt na sedm a já jsem měla na půl sedm nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla šest let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala, no. A potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem tak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: a řekněte,
1: to bylo teda.
0: I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně
0: pracovní. Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet. Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak chci jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o dvě malé děcka. On byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih, já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život, jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost, to je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla a dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má vydrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá, aby to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala dvě malé děťátka. Ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře, já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila, atopický ekzém se nedá moc vyléčit a je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou dobrou radu.
1: Já
0: něco
1: povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. No, že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: vločích. Děkuju moc, no, to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili.
1: Vylečila, prostě.
0: Takže, teď
1: takže jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju
1: zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý,
0: a
1: každou
0: zase
1: noc.
0: Zavolejte. Naslyšenou,
1: všechny
0: paní
1: zdravím
0: Radko.
1: A děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařebova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešních se toho tabáku je to šílený. Že, já jsem tak nějak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku, nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 tisíce měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No. Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám z těch věcí, co sbírám mnoho a na to už taky není moc prostředků a hlavně už taky těch možností, a že teď se nějakých těch věcí taky budu i zbavovat to sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo tak alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i celosvětově klesá. Je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, jak nám koupila, když měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš tátem byl takový šetřivý, že jsme nemuseli na malým všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. Ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nejlepší třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to jde jakoby něco stranou, no.
0: Uh-huh. Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem v jednu dobu jsem našetřil. Jako moje vysvětlení, co jsem tenkrát v jedné době jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim. Ještě to je ten dům na kolečkách.
0: No.
1: Ten tenkrát stál 250 tisíc, když jsem na něj měl našetří, no. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A pro něčem mě pak zapadla blbá představa, to mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší, že tam to, co já nezbírám.
0: Jo, takže... Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je to záliba je ten tabák, protože to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, že by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastní dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Věnovat do muzea, ty moje dýmky bych chtěl dát muzeu. Mm-hmm. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v chudovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadává, to se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Už je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teď před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období, to znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svoji, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém prostě. Někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný, je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval již v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře, to že dopadlo? Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No. Ale víte, musí člověk prostě si vlastně spojit a dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sám, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel postoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, tak plaťte, tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená, teda. O tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde.
1: Ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. A ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového. To nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuji moc za to otevřené povídání. Jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne. Drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě jsme, on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo, jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok. A nebo teda dluh, půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na dové platy, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak to zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlí.
0: A předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holkofolko dovolený, ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádnej luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pán Bůh.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sredy, kousek od Dunajský Sredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky a bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrál na žádného primadona, jo prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezky prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PTPákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kdy na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 minut a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky naměko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a jeden plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500 korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalezavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuju, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no, století, dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia.

0: studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a byli důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky, nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A potom, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, že máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 16 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to, abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu
1: v 99. roce. Jak to pokračovalo?
0: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak o nejhorší, byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. Protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
1: no, to byl silný příběh, dojemný.
0: Bylo hlavně jako
1: života.
0: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, jo, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, no, umřel mi táta, jo, já nechci žít. No. Takže bylo to strašně, strašně kruté. A když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě. A ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odlušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy nezachráníte, protože ona nechce být zachráněna.
1: Přesně tak, no, teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku, tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí, tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla. Děkuju moc za ten
0: dokopala jsem mi k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla přes 38 nebo tak nějak vytvé. A přesto jsem ji udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím, no.
1: No tak a... máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
0: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání v nejhorším. Jo? Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po čtvrtou.
1: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás, ano?
0: Takže odpusťte, že jsem vás takhle zdržela, ale já
1: to vůbec není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
0: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji si dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak v té současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tedy velice pozitivní. Je tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo,
1: a toť asi vše.
0: Jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou? Nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec. To bych... Nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste se nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná z části těch úroků, ale já to mám vrozené prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jakživa jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo a na tom jsem nejvíc v životě ušetřil na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: ušetříte,
0: to je dobře.
1: Za vodou, snažím si těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka, mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co se všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze v šlupek, všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapci, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán. Každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily kšefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. A. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme si o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si. Já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo, ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke starším.
1: Rozumím, jenom nějak... Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no... On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela já to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičům. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá. Dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžeme se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdy se dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji krásný letní večer u noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano, ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přenese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já rád, já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluví nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě je s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korunů, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofor byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Dobře, lázně Olin,
1: Já to řeknu rychle. Tam je vápenatá voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká, někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě práce šlechtí, přináší peníze, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: To mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost.

0: usmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu, a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liják přes utěráky, to bude dramatický, povídám Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých lijáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za Znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autofladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkou.

0: plenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, hrouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
1: Ty nemáš klíč, viď?
0: Ne, nemám.
1: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
0: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
1: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
0: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už prazidal ten klíček jeden. Aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
1: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
0: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi shodávala do kabelky.
1: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
0: No a kde ji máš?
1: Tamhle.
0: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam pod tou dekou?
1: Ano.
0: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
1: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
0: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zděděl. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pětistovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, že kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sýpěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: cedo, dnes.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. A já umím, umím, umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, no, počkej, počkej, jen klid. Jen se tak nevytahuj.
4: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co? Uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, no, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo,
3: to je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máně, aby se rozuměla, dívko. Posledně měl ta čulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tačuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No, prosím, prosím. Jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
4: Jejda nánky pořád nic.
3: Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku. Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
4: Třetí.
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No, právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tedy pravda. No,
3: klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No, to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, vidíš, to je.
3: No jo. Už se vyšklebuje.
4: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky, ryby, ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. Je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: Má jich plnou kač.
4: No, to tady ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
4: Takovéhle na výzvě tvář se jako by nic.
7: Je to potvuk a potvuk se nevypráci, Hurvínku.
4: Ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Po chlupce? Já mám 4, kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč, pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmango, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty, tati?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí.
7: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
8: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
8: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
8: Třeba ochladil. Nebo se na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil. Tabulku, že přijde hned.
8: Jej, zanámky. My jsme ale, pojď sem, pojď. Tamhle ta tabulka visí.
3: Sáva, to je má záchrana.
8: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám. No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Hurvínku.
3: Je to čudo. Ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
3: Poznal?
5: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
8: Když to, Hurvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
8: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
3: Plavala, žížala, až krbičce hopla. A řeka je na hodice. Kapřilíni, štěkyš pro ty.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přeci jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Ano, sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky
1: to taky.
2: Origanum majorana.
1: Ano, to ano.
3: A jednou paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, ne edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebylo. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, že ano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená u táborice.
2: Aha.
1: Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krásné. To je nádhera. No na jásání je brzo. Brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli. Česnek jsem tam dal.
3: Máničku, vlastně Maria. Mariánku taky.
1: Majoránka tam je. Tak ještě houby. Tak. Jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. 5 korunů.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, jde, tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
2: Nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejbl je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky.
1: To by to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já, že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský, ale taková kuchařka, jako je bábinka, tak lžičku soli, zamíchat, jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu premii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Vidí, Žiričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak tady je pytlíček, počkat napřed to ochutnáme a Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, jedaže? Leda, že bych doběhl do sámu.

0: no good pak. Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Žáno, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
3: Ne.
0: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korun.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Teď já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati. Ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť není přesolená. No to je lahudla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl,